přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: oči.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrnně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky Billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, rádo si rád pospí, když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší upřímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali.

Dali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se Gary Puckett and the Union Gap, Let's Give Adam and Eve Another Chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Gene and Deb, celými jmény Gene Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
5: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
6: Ano.
5: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
6: Já myslím, že každou chvíli.
5: Máte doma veselo?
6: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
5: A jak ten den uběhne.
6: Kam půjdeme.
5: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině.
0: Humor.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manžels, no to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko.
2: Ne.
3: Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lenčka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila.
0: Jo.
1: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
0: ano.
1: Které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec nejsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
0: Jeli.
1: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
0: jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili a to nebylo nic jednoduchého,
0: no,
1: peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
0: Mm-hmm.
1: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 809 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s tím nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to jiný nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujem, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panoj Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujeme.
5: My taky,
3: mějte se krásně.
5: Děkuji, je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí. Dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si jmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za to židli, jo.
9: To myslíš takhle, jo.
8: Ta židle to je jako strom, jo. A jukne, a jukne.
9: Jako ze zastromu, jo.
8: Jo.
9: Juk.
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk. To máme. Jukat radostně tadyhle na Voráčkovou.
8: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak dobře. To světe vidět, co se na mě žádá na práci.
11: No,
9: družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčková, svět víc dnes. Hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala.
9: Hele, Horáčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš.
11: Dobře.
9: Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No. No dobře. Já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
12: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl Voráčkovu, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy.
9: Co?
8: Dy.
9: Dy. Co ty?
8: Kamarádi.
9: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčkovu. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šišla. Jsem se těšila.
9: Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No ale dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mozko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví,

0: divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
1: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
0: jsem hrála,
1: přihlásil.
0: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
1: Jo, jo, jo.
0: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
1: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
0: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety. Já vím, vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak, a než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
1: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte.

0: ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já vědí. Jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, ale... o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku ale říkám, no, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No. Nemyslete si, paní, to už dneska ale... se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka, má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co uměj, nepromiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi,
3: tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Jo.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Jo. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět tam u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to, potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný, za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do spovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už jsem jí to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby jsi dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji prázdnou.
2: No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo let.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, u telefonu pan Baranek.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, zdraví, její paní Carmen.
6: Ano.
5: A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
7: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
6: Děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? Ale tenhle taky. To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Já.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, ne?
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhovýho objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já už si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s ně bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. Hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
2: Asi
3: jak?
2: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že ne vy?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
2: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala v tom toboganu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy takhle jako... si herci třeba v šatně vypráví, protože
2: byste taková herecká rodina. No určitě Petr vždycky přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuji.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
2: No někdy
3: vyprávěl.
2: Jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přehodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta všichni znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je
2: to
3: hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem
0: Humoriáda.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání, za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, ne kolo, spíš pneumatika. Ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži spouští jiný šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví. Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc, nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvrat takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Revmatické onemocnění podle odborníků postihuje i děti a dospívající. Cenový strop na pohonné hmoty dnes vzrostl o desítky haléřů. Dobrovolníci v Nejtku čistili náhon vodního mlýna na Zámecké Dyji a bude oblačno až zataženo, postupně polojasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V Česku žije přibližně 4 000 dětí a dospívajících s takzvanou juvenilní idiopatickou artritidou. Jde o chronické zánětlivé onemocnění kloubů. Kromě fyzických obtíží podle odborníků zasahuje i do psychiky dítěte a celé rodiny. Klíčové je včas zahájit léčbu. Mezi první příznaky patří otoky kloubů, ranní stuhlost, omezení pohybu nebo kulhání, vysvětluje dětský lékař David Gronich.
2: Příznaky měl poznat každý praktický lékař. Ten klub bývá proteplený, když se na něj šáhne, ale u těch menších dětí tady tyhle ty věci úplně jako nevidíme a častokrát se spíše manifestují, že dítě, které dříve normálně chodilo, už teď třeba nechodí, odmítá zatěžovat tu končetinu. A revmatologické onemocnění si věk ani pohlaví nevybírají.
0: A právě dětské artritidě se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu narostly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zdražit oproti včerejšku o 32 haléřů na 42 koruny a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr, to je o 78 haléřů více než včera. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Dobrovolníci včera v Nejtku u Lednice odklízeli naplaveniny a řasy, které v uplynulých dnech zhoršily kvalitu vody v náhonu vodního mlýna. Ten napájí voda ze Zámecké Dyje, kde kvůli horku a množství sinic v minulých dnech uhynuly ryby. S čistěním náhonu začali dobrovolníci o víkendu. Včera naplaveniny odvezli do sběrného dvora. Barokní vodní mlýn je kulturní památkou. V případě dalšího zhoršení situace plánují jeho správci nainstalovat zábranu, která zamezí usazování naplavenin, vysvětluje Zdeníka Dolejská.
3: Pořád ještě tam máme místa, kapsy, ve kterých se všechen ten odpad zachytává. Takže když tam vpluje třeba i desítky kil jenom uhynulých ryb, tak za 3 dny je to katastrofa tady pro nás.
0: Budova bývalé věznice v Uherském Hradišti se znovu otevře pro veřejnost v době konání letní filmové školy. Prohlídky budou 25. až do 27. července vždy od 9 do 18 hodin. Prohlídka trvá 90 minut. Vstup bude zdarma po předchozí rezervaci na stránkách Moravského zemského muzea.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, na západě se může krátce objevit slabý déšť. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat by měl slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne pak většinou dobré a biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte místem nehody na Jedovnické ulici v Brně. Jen cesty se šťastným koncem přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a nelhal Pavel Chaloupka. Budeme se o vás starat dnes opravdu opět ve dvojici Pavel a Pavel. Pavel Chaloupka bude nosit čerstvé zprávy a já doplním především písničky, které nestárnou a spoustu zajímavých informací. Třeba tu, že dnes je 16. července, svátek podle kalendáře slaví Luboš. Lubošům budeme hrát po 8. hodině tradičně písničku. Jinak 16. červenec je 197. den roku 2026, což znamená pro ty, kteří už se těší na Silvestra, do konce roku chybí ještě 168 dnů, takže už jsme dávno, dávno za polovinou. A písničky od samotného rána vám budeme nabízet. Boty toulaví v těch přiběhne do studia Valdemar Matuška a spát a zpívat o hvězdách nad hlavou bude kapela Činasky v zápětí. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá a poslouchá, ať se dnes všechno podaří. Přejeme dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut. Naladili jste si nás 16. července 2026. S datem 16. července je spojena historie pivovaru v Černé Hoře. Už v roce 1298 se totiž objevila první zmínka o černohorském pivu. Samotný panský pivovar je pak poprvé doložen zhruba v roce 1530. 16. července v roce 1888 se ve Vídni narodil Vladimír Úlehla, muzikolog, folklorista, sběratel lidových písní a také jeden z prvních československých ekologů. Byl také ředitelem Ústavu pro fyziologii rostlin Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dnešek je spojený i s brněnským architektem Mojmírem Kyselkou. Narodil se 16. července v roce 1902. Podílel se třeba na rekonstrukci domu pánů z Kunštátu pro výstavní účely v roce 1955 nebo také navrhl brněnské základní školy Jana Babáka a Jugoslávská. 16. červenec býval narozeninovým dnem pro tanečníka, choreografa a šéfa baletu Národního divadla Sašu Machova. Ten se narodil v roce 1903. Proslul tím, že měl mimořádný cit pro výtvarnou stránku inscenací a od interpretů vyžadoval maximální součinnost a spolupráci. Ze světa odešel dobrovolně v roce 1951. V roce 1924 přišel v Brně na svět dnes už zesnulý český tenorista a dlouholetý solista pražské opery Zdeněk Švehla. Vystudoval brněnskou konzervatoř, jamu prošel řadou scén a často zpíval v operetách a spolupracoval s rozhlasem i televizí. V roce 2013 obdržel cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství. A 16. července v roce 1994 opustili tento svět rodák z Němčic u Brna František Dobrovolný, violista, etnograf, sběratel a upravovatel lidových písní a také dlouholetý člen Brolnu. Je přesně 17:45, teď už se rozjíždí kalimba de Luna od kapely Boney M. Chystáme počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 5 hodin a 19 minut čas pro první předpověď počasí, kterou vám dnes nabídneme, samozřejmě kromě tu ve zprávách, kterou přinesl Pavel Chaloupka. Teploty na jihu Moravy se pohybují dnes v podobných intencích nebo v podobném rozpětí jako včera ráno. Teď to bude mezi 17 a 19 stupni Celsia. Díky oblačnosti se příliš neochladilo. A jaké čekáme počasí? Ráno a dopoledne oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, odpoledne postupně polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes opět tropické 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr pované rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré. Bio je na dvojce a slunce, které vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Dobré ráno.
2: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem? Jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 5 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno a je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka mohou změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník a tentokrát vás vezveme za poslední veřejnou popravou v Brně.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1866. Poslední veřejná poprava v Brně se stala podívanou. Byl poslední lednový den roku 1866. Teploty by tak sice spíše přesvědčovaly k tomu zůstat doma, ale v Brně tisíce lidí mířili k cimplu, tedy na úbočí Kraví hory, kde stál domek brněnského kata a rasa. Měla se tu uskutečnit poslední veřejná poprava v Brně. Odsouzeným byl olešnický rodák Josef Čapek, uváděný též jako Čzapek. Třicátník odsouzený za loupežnou vraždu. Původně působil jako řezník v Juliánově, ale když se nedokázal uživit, vypravil se do Vídně. Tam podle dobových novin opustil i druhou ženu a začal hledat další obživu. Prosinec roku 1864 ho vedl do Kunštátu, kde se chtěl usadit. Při té příležitosti se v Boskovicích seznámil s kočím Tomášem Chládkem. Toho opil a současně přemluvil, aby ho svezl na voze naloženém kukuřicí. Když opitý Chládek u rájce v sedě usnul, Čapek ho dvěma ranami do hlavy zabil. Na Blanensku se pokusil prodat nejprve náklad z vozu a pak i koně. Mezitím však už lidé našli mrtvolu oběti a nebyl problém vraha identifikovat. Zemský soud.

0: Při popravě, jak se nám praví, zabil se jistý člověk divák, spadnuv z návrší. Není divu, že i kat Josef Seyfried nebyl spokojen a už o pár dnů později žádal představitele města o náhradu škod, které mu způsobili davy. Josef Čapek byl posledním takto veřejně pověšeným. Pak už se popravy konaly v prostorách trestnice na Cejlu, kam mohli lidé jen za stanovených podmínek, případně to byly tragické popravy z doby následných válek.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: Tak to byl 15. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, který najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme společně s hercem Michalem Jisteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase. Tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu a do zpráv s Pavlem Chaloupkou zaspívá ještě Michal Horák.
3: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Vedení Brna včera podepsalo smlouvu na stavbu více než 350 nových bytů v Novém Lískovci. Většina bude družstevní, necelá čtvrtina nájemní. Město na to vyčlenilo pozemek a vybralo stavební firmu i partnerskou banku. Byty díky tomu vyjdou levněji než v komerčních novostavbách. Stavba má být hotová do začátku roku 2030. Družstevníci se do projektu stále můžou hlásit. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšuje a aktuálně by neměl hrozit úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku, i když v některých úsecích zůstává jeho koncentrace stále nízká. Na Břeclavském jezu včera povodí Moravy ukončilo mimořádnou manipulaci. Jez v Poštorné podle webu státního podniku povodí Moravy dál.

0: zajišťuje proudění vody. Problémy se zuby můžou zhoršit horké počasí, upozorňují na to stomatologové. Vedra podle nich mají například často za následek zhoršení zánětů. Hůře se také při vysokých teplotách hojí rány po extrakcích. Ani ochlazování v teplém počasí ale není vždy bez problémů. Znojmo ode dneška nabízí vyhlídkové jízdy vlakem na železniční viadukt nad řekou Dyjí. Téměř 50 metrů vysoký most překlenuje údolí na trati do Rakouska a nabízí jinak nepřístupný výhled na historické centrum města. Atrakce je součástí oslav 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Jízdy jsou zdarma. A na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, na západě se může krátce objevit slabý déšť. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně pozor u nehody na Jedovnické ulici. Opatrně projíždějte i místem nehody v Tasovicích. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 39 minut. Chronické revmatické onemocnění netrápí jen seniory. V Česku žije přibližně 4000 dětí a dospívajících s juvenilní idiopatickou artritidou. Zánětlivá nemoc kloubů se projeví v raném dětství nebo na začátku puberty. Moderní terapie ji dokáží dostat pod kontrolu. Aby mohli pacienti fungovat bez velkých omezení, je potřeba zahájit léčbu včas. Nemoc se projevila i u 4leté Aničky z Hustopečí.
1: Anulka ve 2,5 letech spadla ze stromu, kdy měla poraněný žebro a pravý koleno a ani po měsíci to pravý koleno nepřestalo otíkat.
2: Vypráví maminka Miroslava z Hustopečí u Brna. Diagnózu zjistili po měsíci a jednom týdnu od úrazu. Anička hned začala s léčbou. Zasažené měla i oči.
1: Jednou týdně dostává metotrexát injekčně, jednou za 14 dní biologickou léčbu právě skrz ty oči. Nějakým způsobem se držíme, ale stačí malá změna počasí, Andulka přestane chodit. Každý totiž vidí takovou malou veselou spokojenou holčičku, ale nikdo nevidí to ráno, kdy vstane a vypadá jako 80letá babička, která prostě musí rozchodit klouby. Hodina nějaké společné aktivity s dětma. Sice jí to baví, je nadšená, ale ji to tak strašně vyčerpá, že ji musím nosit v náručí.
2: Miroslava si vybavuje bezmoc, kterou cítila při zjištění diagnózy. Anička se vývojově vrátila o půl roku zpět a musela se vrátit i ke kočárku.
1: Ta nejistota té budoucnosti mě třeba trápí, byť máme čas, jaká bude volba povolání pro ní. Jo, protože dneska je v pohodě, zítra to být nemusí. My s Andulkou jsme byli loni poprvé v lázních, letos jsme byli po druhé v lázních, takže máme naučený nějaký úlevové techniky, já ji provádím masáže, procvičujeme, cvičíme jemnou motoriku, protože ta nás zlobí. Andulka chodí na jógu, chodí plavat, plavání dělá velmi dobře, ale je to o tom, že prostě ji to unaví.
2: Mezi první příznaky patří otoky kloubů, ranní stuhlost, omezení pohybu nebo kulhání, říká dětský lékař z Olomoucké fakultní nemocnice David Gronich.
3: Ty příznaky měl poznat každý praktický lékař. Ten kloub bývá proteplený, když se na něj šáhne, ale u těch menších dětí tady tyhle ty věci úplně jako nevidíme a častokrát se spíše manifestují, že dítě, které dříve normálně chodilo, už teď třeba nechodí, odmítá zatěžovat tu končetinu. A revmatologické onemocnění si věk ani pohlaví nevybírají.
2: Život s chronickou bolestí je ale zátěž i pro psychiku. Děti si vyrovnávají s pocity odlišnosti nebo tím, jak je vnímá okolí, vysvětluje psycholožka Erika Vlasáková.
4: Myslím si, že velké téma téhle té nemoci je nějaká nepředvídatelnost a nejistota. U těch nejmenších dětí je to hodně o tom, co to znamená, když v té hlavě máme otazníky, tak ono nám velmi často doplní ty nejhorší možné scénáře. Nebudu moc nikdy běhat, nebudu chodit, skončím třeba na vozíku, budu muset být vlastně pořád doma. To jsou ty jako katastrofické scénáře, které se snažíme hodně jako rozptýlit.
2: Podle ní pomáhá i sdílení v komunitě, tedy setkávání se s dětmi s podobnými problémy. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Po pláži Copacabana se proháněla Helena Vondráčková, je 6:15, minuta k tomu, tady je Český rozhlas Brno.
1: Počasí.
0: Počasí je na řadě právě teď. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 17 a 19 stupni Celsia. No a předpověď pro dnešek, ráno a dopoledne oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, odpoledne postupně polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty mezi 29 a 32 stupni Celsia, opět letní horké. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr, povane rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, bio je na dvojce, čekáme střední zátěž a slunce, které vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Petr Můk, je 5 hodin a 51 minut. Jestli pak jste věděli, milí posluchači, že naše území bylo kdysi plné sopek. V rubrice Co v učebnicích nebylo, vám o tom více řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Jihomoravští hasiči měli kvůli bouřkám desítky výjezdů. Více než 3/4 prověřovaných e-shopů porušili předpisy. Silničáři opravují hlavní tah z Brna na Svitavy, u Letovic jezdí kyvadlově a bude oblačno až zataženo, postupně polojasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Přes jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpali vodu a odstraňovali stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další na Břeclavsku a Hodonínsku. V Prušánkách na Hodonínsku bouřka uvolnila izolaci střechy základní školy a další škody sčítají, popsala večer nezávislá místostarostka Jana Šupová.
5: Lidi chodí hlásit, jsou tady uletěné nějaké střechy, není to nic tak zásadního, tak jak když bylo tornádo, popadané stromy, voda se čerpá ze sklepů a to nejhorší se bude řešit asi zítra, to pak se budou zaplachtovávat nějakým způsobem střechy.
3: V prvním čtvrtletí porušili předpisy více než 3/4 kontrolovaných e-shopů, zjistila to Česká obchodní inspekce. Ta za první 3 letošní měsíce prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol ale byla cílená na problematické obchody. Nejčastěji prodejci porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Další ale třeba prodávají padělky. S omezením musí od včerejška počítat řidiči na hlavním tahu z Brna na Svitavy. Ředitelství silnic a dálnic postupně ve 4 etapách opraví 2-kilometrový úsek u Letovic. Od pátku pak bude na 5 dní úplně uzavřená odpočívka u obce Zboněk ve směru na Brno.
6: Uzavřená bude jen samotná odpočívka. Na hlavním tahu řidiči po celou dobu oprav projedou kyvadlově podle semaforů. Dělníci tam vymění asfaltový povrch a opraví odvodnění silnice. Práce mají trvat do 16. srpna. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas. Sport.
3: Pro české basketbalistky do 17 let skončila na domácím mistrovství světa cesta za čtvrtfinále. V brněnském osmifinále podlehli Kanadě 40-67. Turnaj ale pro ně nekončí. Ve sportovní hale na Vodově ulici je čekají zápasy o konečné umístění mezi 9. a 16. místem. Trenéra Richarda Fouska po utkání mrzelo především to, že se z porážky nakonec stala vysoká prohra, přestože jeho svěřenkyně dlouho držely ztrátu po 10 body.
7: Kanada začala dávat, mají daleko větší přehled a klid v té hře. My jsme začali kupit chyby, úplně triviální. A navíc, já si myslím si, že to je první zápas, kdy to hráčky neustály hlavama. Byly tam nějaké slzy, nějaké zklamání, nějaké fňukání a to prostě nikdy žádný tým nemůže otočit žádný zápas.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, na západě se může krátce objevit slabý déšť. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní. Biozátěž zůstane střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na 210. kilometru ve směru na Vyškov, blokuje v omezení pravý pruh. Pozor i v místě nehody na Jirovnické ulici v Brně. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Jsme rádi, že jste si nás naladili ve čtvrtek 16. července roku 2026. Na dnešní den připadá svátek Lubošů a možná nevíte, že dnešek je také speciálním dnem a to potěší samozřejmě všechny gurmány, tak jako obvykle touhle dobou. Dnes je třeba den čerstvého špenátu, ale navíc je to také den třešní a dokonce den svatebních pozvánek. Takže zajímavostí velká spousta, k tomu samozřejmě více v našem vysílání i následně. No ale hlavně písničky tu budou, Má dva roky má, to bude Petr Spálený a písničku Kráso zaspívá Marie Rotrová. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
9: Český rozhlas Brno.

0: zpívala vám Marie Rotrová, písnička Kráso je z roku 1995, objevila se na desce Jiřabiny a hudbu napsal svého času Maximilian Presser a text Irena Lahodná, velmi pěkné jméno. Marie Rotrovou tehdy doprovodila studiová skupina Víta Kučaje, což je syn Marie Rotrové. No a ještě, abychom byli kompletní, nahrávka vznikla také ve studiu sourozenců Ormových, tedy zkráceně řečeno Orm. Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. A teď na zajímavé téma zuby. Milí posluchači, víte, že vysoké venkovní teploty mohou lidem způsobit potíže se zuby? Netušil jsem doteď. Zejména pokud s nimi třeba měli problémy už v minulosti. Stomatologové kvůli tomu v letním počasí evidují více pacientů s akutními problémy.
1: Tak mi prasknul zub, praskla mi stolička a musela jsem jít na pohotovost a tam mě odmítli to trhat kvůli těm teplům.
2: Paní Kateřina musela s bolavým zubem na pohotovost o tropickém víkendu na konci června.
1: No, museli mi zub jako vyoperovat a zašít tu ránu.
2: Následovalo ještě pár kontrol. Zub měla paní Kateřina přitom podle svých slov již delší dobu odumřelý. Byla v něm ale prasklina. A právě takové vady můžou při oteplení začít dělat potíže, vysvětluje jihlavská stomatoložka Taťána Vrbková.
3: Většinou se ozvou nějaké staré, takové ty chronické subakutní věci, kdy jako občas člověka něco bolí, chviličku to bolí a pak, když začnou tepla, tak se ten zánět většinou rozjede a pak teda je potřeba vyhledat nějakou akutní pomoc.
2: K zubařům tak v létě může docházet více pacientů s akutními stavy, nejčastěji s bolavými zuby moudrosti.
3: Nejčastěji to jsou asi ty dřívější osmičky, jo, které už tak trošičku bolely a teď se ozvou. Právě v tom teple, protože v tom teple ten zánět rád bují.
2: Podle Taťány Vrbkové v létě dělají problémy i kyselé a ledové nápoje, které zvyšují citlivost zubů. Nejlepší prevencí jsou pravidelné návštěvy zubaře a řešení různých kazů či zánětů hned v počátku, aby následně v horku nepůsobily akutní bolesti. Přes léto má ale Taťána Vrbková i řadu případů, kde preventivní prohlídky nepomůžou.
3: V létě bývají nejčastěji teda úrazy, a to nejčastěji na kole nebo upadnutí jako v bazénu na mokrý ploše.
4: Hlavně předpokládám děti a podobně.
3: No i dospělí. Dospělí tak lítají přes řídítka.
2: Úrazu malé lidé předejdou zřejmě pouze opatrností a s venkovními teplotami příliš nesouvisí. Co se zánětů týče, není ideálním řešením ani dlouhý pobyt v klimatizovaných místnostech. V těch totiž může trpět například čelistní kloub. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:17 pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno aktuální informace o počasí. Teploty se pohybují v rozpětí mezi 17 a 19 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ráno a dopoledne oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přehánkou, odpoledne postupně polojasno a večer skoro jasno. A teploty dnes opět vysoké, letní 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr do 20 km. Za hodinu. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

zpíval vám Pavel Novák písničku Pihovatá dívka. Možná nevíte, že si ji napsal sám svého času, a to hudbu i text, a vyšla v roce 1967. Posloucháte Český rozhlas Brno a tetvář to zveme k vodě. Teplo, popíjení a hlavně přecenění sil. Alkohol patří totiž k nejčastějším příčinám přecenění vlastních sil ve vodě a často k utonutí. Pokud spatříte tonoucího, volejte okamžitě 112. Radí vedoucí vodních záchranářů na Nových Mlýnech Martin Šrahulek. Systémy všech záchranných služeb jsou propojené a vodní záchranáři tak mohou být na místě události velmi rychle. Upozorňuje také, že záchrana tonoucího z vody může být i pro zkušenějšího plavce nebezpečná. Tonoucí totiž bojuje často o holý život a ve snaze se zachránit může svého zachránce stáhnout pod vodu, škrtit, škrábnout do očí a podobně. Více informací si můžete poslechnout v zajímavé reportáži Zdeňka Truhláře, která je součástí právě zmíněného článku. Vše najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes připravuje Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 8 minut.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno vybralo podobu nového centrálního sídla magistrátu. V architektonické soutěži uspěl ateliér Tempo. Ten navrhl několikapatrovou prosklenou budovu. Současné vedení města chce kanceláře pro úředníky a přepážky sloučit na jedno místo poblíž Malinovského náměstí, a to na volném prostranství vedle autobusového nádraží před hotelem Grand. Nový inzertní portál ministerstva školství propojuje nabídku pracovních míst ve školách s uchazeči. Na webových stránkách edu.cz si zájemci můžou inzeráty třídit například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalých příslušníků komunistické státní bezpečnosti Milana Kopince a Vladimíra Novotného. Dostali dvouleté podmíněné tresty za zneužití pravomoci úřední osoby za to, že vytrvalou šikanou donutili manželé Martina a Ivanku Hyberlovi k vystěhování do zahraničí. Město Koryčany na Kroměřížsku nabízí k pronájmu dva sociální byty v bytovém domě v Jestřabicích. Určeny jsou žadatelům, kteří splňují podmínky pro přidělení sociálního bydlení. Žádosti je možné podávat osobně na podatelně městského úřadu nebo prostřednictvím e-podatelny. Hudební festival Znojmo dnes uvede premiéru francouzské barokní opery Galantní světy. Dílo skladatele Jeana Philippa Rameaua rozezní od 7:30 večerní Centrum Jízdárna. A na jihu Moravy bude oblačno až za

0: Taženo místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, postupně pak oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přeháňky nebo bouřky. Večer chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný východních směrů, postupně slabý proměnlivý. Biozátěž pak na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 omezuje nehoda na 210. kilometru. V omezení blokuje u výjezdu na Slavkov ve směru na Vyškov pravý pruh. Jedním pruhem se projíždí i na 13. kilometru D52. Na cestě do Brna tam pracují silničáři. A pozor také v místě nehody na Jedovnické ulici v Brně. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička kapely Queen a Kind of Magic doprovázela svého času film o nesmrtelném hrdinovi, který se jmenoval Highlander. Autorem tady toho velkého hitu kapely Queen je bubeník Roger Taylor, ovšem ta písnička v tom filmu je taková podstatně temnější. Až později Freddie Mercury v ní uslyšel velký hit, upravil text, přidal basovou linku, drobné nápady, no a ze skladby se stal velký šlágr. Jako single tehdy vyšla tahle písnička v roce 1986 a v Británii dosáhla až na třetí příčku. Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 41 minut. Přípravy na letošní ročník Barum Rally jdou do finále. Tentokrát je zasáhne velkou část Moravy, od Chřibů až po Hostýnské vrchy či Bílé Karpaty. Automobiloví závodníci budou soupeřit už za měsíc a 14. srpna zahájí závod tradičně noční rychlostní zkouškou v centru Zlína. Její trať vede i nedaleko budovy číslo 34 v Baťovském areálu, kterou minulý týden bohužel zničil požár.
1: My jsme na to spíš jsme se dívali z toho, že to stane ani není možné, co se stalo v tom Zlíně. Jo? Tohle ani jsme si nějak neuvědomovali, co by mohlo následovat. Říkali jsme si v podstatě, že nějak to bude, nějak to dopadne, hlavně se nikomu nic nestalo a potom se podle toho zařídíme, jak to dopadne.
2: Přibližuje ředitel Barum Rally Zlín Jan Regner, jak minulý týden organizační tým závodu sledoval požár budovy číslo 34 v Baťovském areálu. Tím mají za měsíc projíždět auta při noční rychlostní zkoušce. Trasa ale nevede přímo uzavřenou částí. V polovině srpna má být v plném proudu demolice zbytku budovy a je pravděpodobné, že nějaké omezení se bude týkat příchodu diváků a třeba taky parkování.
1: Sledujeme tady tu situaci, doufáme, že nás to omezí co nejméně, ale samozřejmě vyčkáme, jak to bude a podle toho se zařídíme. Ona ta rally je v podstatě i o tom. Vy něco nachystáte, něco máte připravené a potom je velká část improvizace, kde jenom díky zkušenosti těch pořadatelů a celého toho týmu jste schopni ten podnik potom celý dokončit.
2: Říká Regner s tím, že nějaké třeba na první pohled menší změny původních plánů řeší organizátoři skutečně každý rok.
1: Ten základ je stejný, ale každý rok je v něčem jiným, vyvíjí se to a nemůžu říct, že to má být vyloženě čistě, jako kdyby, že dělám v tento okamžik jenom tady toto, každý rok je úplně jiný. Takže ta práce je velmi různorodá, co děláme.
2: Pořadatelé Barum Rally taky musí každoročně reagovat na požadavky vedení mistrovství Evropy, do kterého zlínský závod patří. Letošek není výjimkou.
1: Velký požadavek promotéra byl, ať se podíváme pořádně na povrch rychlostní zkoušky buň, tak aby se nám nestalo to v loňském roce, že byla tak více rozebraná. No a my samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme bez ztráty kytičky odjeli rychlostní zkoušku buň, tak aby jsme nemuseli přerušovat rychlostní zkoušku v druhém průjezdu kvůli tomu, že nesízná.
2: Snaží se podle ředitele Jana Regnera organizátoři největšího tuzemského rally závodu poučit z předchozích chyb. Ze Zlína Davida Kvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 640 minut posloucháte Český rozhlas Brno, na řadě je počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 17 do 19 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek slibuje ráno a dopoledne oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm, odpoledne postupně polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr, povane rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky během dne většinou dobré. Bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 51 minut, čas na letní servis. Kam se schovat před vedrem, i to je téma dnešního dílu. Pozveme vás totiž do podzemí. Nebude to ale do jeskyní Moravského krasu, ani do jeskyně u Turoldu v Mikulově, dokonce ani do umělé jeskyně Rutka u Kunštátu. Nenavštívíme ani podzemní měst, ať už se jedná o Brno či Znojmo, ale zavítáme za hornickými tradicemi a nezamíříme na Ostravsko, kde by většina lidí hádala. Krásné hornické muzeum můžete najít nedaleko Brna v Oslavanech. Tamní doly po uzavření na začátku 90. let minulého století zatopila i s veškerou technikou voda. Přesto místní nadšenci dali na zámku dohromady unikátní expozici o hornictví. V bývalém oslavanském dole Kukla je park Permonium, určený pro všechny věkové kategorie a je inspirovaný tématikou hornictví a uhlí. A v nedalekém Zbíšově můžete najít nejen historickou těžní věž, ale také muzeum průmyslových železnic, kde čas od času dokonce jezdí parní úzkorozchodné vlaky. Za tradicemi hornictví můžete zamířit i do Bystřice nad Pernštejnem, přímo pod náměstí je v podzemí městského muzea malá expozice o těžbě mimo jiné uranu. Ten se těžil v nedaleké Dolní Rožínce. Těžbu připomínají také v Hodoníně, tamní lignitové doly jsou už zavřené, ale poblíž nádraží funguje muzeum naftového dobývání a geologie. Za návštěvu stojí i hřebečské důlní stezky poblíž Moravské Třebové, kde mají nejen slavnou úzkou kolejku a historický areál, ale i rozhlednou inspirovanou podobou podzemní chodby. A teď trošku na sever, i když pořád ne Ostravsko, poblíž Zlatých hor v Jeseníkách je přístupná poštovní štola a v samotných Zlatých horách nechybí hornické muzeum. V Budišově nad Budišovkou najdete muzeum Břidlice, hornickou expozici, ta je v horním městě u Rýmařova a to jsme zvolna dorazili na Ostravsko, tam jsou hornické památky na mnoha místech. V areálu Landek je přístupná část podzemí s ukázkou těžby, působí věrohodně, přestože je to čtvrt kilometru chodeb jen několik metrů pod povrchem, sjíždí se do nich dokonce výtahem na místě bývalé těžní klece. Umělou cvičnou šachtu můžete vidět také v dole Paskov ve Staříči a milovníci architektury určitě ocení důl Michal v Ostravě Michalkovicích. Národní kulturní památka je jedinečným zachovalým areálem, kde vás horníci, důchodci seznámí s tím, jak skutečně doly fungovaly, jak je to s řetiskovými šatnami, lampárnami nebo těžními stroji. A to podotýkám, to jsme byli jen na Moravě. Hornických muzeí je u nás ještě více. Zprávy v 7 pro vás připravuje Pavel Chaloupka. No a do té doby třeba Village People, kteří přichází právě teď s jedním ze svých největších hitů YMCA. Pavel Kašper přeje dobré ráno. Pojďme do tance.

0: Nejlepší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno začne stavět nové družstevní byty v Novém Lískovci. Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů. Hasiči dál dohašují požár výškové budovy ve Zlíně a bude oblačno až zataženo, postupně polojasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Vedení Brna včera podepsalo smlouvu na stavbu více než 350 nových bytů v Novém Lískovci. Většina bude družstevní, necelá čtvrtina nájemní. Město na to vyčlenilo pozemek a vybralo stavební firmu i partnerskou banku. Byty díky tomu vyjdou levněji než v komerčních novostavbách. Stavba má být hotová do začátku roku 2030, tedy asi 12 let od chvíle, kdy magistrát začal projekt připravovat, říká náměstkyně primátorky Karin Karasová-Podivínská z Hnutí Brno k lidem.
3: Tu přípravu prvopočáteční začali kolegové už v roce 2018, v minulém volebním období, nicméně se moc na tom projektu neudělalo, akorát se vyhlásil, že nějaký bude. Bylo to náročné, v současné době to máme všechno zesumarizováno a připravujeme návod i pro ostatní obce.
1: Družstevníci se do projektu stále můžou hlásit, volných je ještě 60 bytů. Další takové byty pak Brno nabízí ve dvou dalších lokalitách. Za první pololetí zemřelo letos v Česku při dopravních nehodách 31 motorkářů. To je podle policejních statistik o 11 více než loni za stejnou dobu. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda za to může rostoucí popularita motorek i hezké počasí. Asi 40% nehod s motorkáři způsobí řidiči aut, kteří je často přehlédnou. U požárem zničené 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně stále zasahují hasiči, dělají dohašovací práce, situaci monitoruje dron. Majitel budovy, společnost Cream, tak stále čeká na předání místa. Předběžně pracovníci firmy zajišťují ploty i demoliční firmu, pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
4: My v tuhle chvíli máme předvybránou firmu, která by měla samotnou demolici realizovat. Časově se bavíme o nějakém řádu týdnů, než firma dopraví vlastně veškerou tu těžkou techniku na místo a pak předpokládáme řád týdnů, než dojde k samotné likvidaci toho torza.
1: Lidé z Přerova dnes přivítají tenistku Lindu Noskovou. Hráčka tamního klubu zvítězila o víkendu ve finále Wimbledonu. Setkání s obyvateli Přerova začne v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Pořadatelé připravili mimo jiného autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, postupně pak oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přeháňky nebo bouřky. Večer chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný východních směrů, postupně slabý proměnlivý. Biozátěž zůstane střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří odkývalky, na 210. kilometru pak pozor u nehody ve směru na Vyškov. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Židenické ulici ve směru na Vinohrady. Opatrně projíždějte i místem nehody na Velehradské třídě v Uherském Hradišti mezi křižovatkami ulic Hradební a U Brány. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. Tady je Český rozhlas Brno, 7:05. Je čtvrtek 16. července a jsme rádi, že jste si nás naladili. Po 7. hodině samozřejmě písničky, jak taky jinak, Srdce jako kníže Rohan. O tom bude zpívat už za chvíli Richard Miller, Je ráno ano, známý hit Václava Neckáře z 80. let. Budou takovým malým předznamenáním dnešní soutěže, jak se u nás mluví. Soutěžní slovo, které pro vás dnes chystáme, je z Velkých Pavlovic. No a pro výherce máme knihu Mysli jasně. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Pravidla se nemění. 726 465 2000. Linka sem k nám do studia, kam můžete zavolat a vybrat buď odpověď z našich nabízených možností, a nebo třeba budete vědět sami. Zkuste to. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám dobré chutnání ke snídani a dobré ráno všem, kteří už vstali, samozřejmě i těm, kteří jsou duchem ještě pod peřinou. Hezký poslech.
2: Český rozhlas Brno.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Václav Neckář a písnička z roku 1985 Je ráno, ano. Tady je Český rozhlas Brno, je tu soutěž Jak se u nás mluví a dnešní záhadné slovo je z Velkých Pavlovic na Hustopečsku. Tam od starších vinařů můžete občas slyšet výraz Press House. Co myslíte, že to bude? 726 465 200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to, dnes je to jednoduché. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Bohumile, krásné ráno vám přeju. Poprosím vás, vypněte si rádio, abychom si lépe rozuměli. Děkuju. Tak, Bohumile, dnešní soutěžní slovo si myslím, že pro vás bude lahůdka, malina. Ptáme se vás, co si myslíte, že ve Velkých Pavlovicích znamená press house. Tušíte?
1: Lisovna vína,
0: říkáte. Jen pro zajímavost mám tady možnosti. Stísněný dům Ačko, tiskárna etiket Bčko a budova s lisem Cčko, takže předpokládám, že volíte to Cčko.
1: Jasně.
0: Samozřejmě, je to tak. Jste vinař, vinaříte, nebo to jen znáte?
1: Důchodce vinař,
0: tak vám přeju, ať se vám daří. Gratuluju, tak dneska budete mít do výslužby ještě knížku k tomu načtení. Bohumile, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Přejeme krásné ráno do Kyjova, díky za zavolání. Mějte se hezky.
1: Pán Buzapla, děkuju vám.
0: Naslyšenou. 7:15, tady je Český rozhlas Brno, soutěž Jak se u nás mluví, každý všední den po 7:00, takže nebude chybět ani zítra. No a teď už si dáme Creedence, Clearwater Revival a po písničce počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 18 minut. Počasí je připraveno, teploty venku se pohybují mezi 18 a 20 stupni Celsia v tomto čase a předpověď pro dnešek ta slibuje ráno a dopoledne oblačno, až zataženo ojediněle se slabým deštěm nebo přehánkou, odpoledne postupně polojasno a večer skoro jasno. A teploty dnes budou opět vysoké, 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky během dne většinou dobré. Bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Pondělí 20. července přivítají dopolední dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut. Každý prázdninový čtvrtek, tedy i dnes, láká turistické informační centrum Znojma na zábavnou komentovanou vycházku, propojující historii a přírodu hrou. Dvouhodinový program je uspůsoben především rodinám s dětmi. Účastníci se s mapou a úkoly vydají na cestu Gránickým údolím, kde budou objevovat zajímavosti tohoto jedinečného místa. Prohlídka začíná v 16 hodin u turistického informačního centra v Obrokové ulici ve Znojmě. Léto na Cornštejně, tedy na zřícenině hradu nedaleko obce Býtov na Znojemsku, pokračuje vystoupeními skupiny historického šermu Albion TA. Specializuje se na období gotiky a pravidelně baví diváky ohňovými show. A v sobotu se pak na Cornštejně koná od 9 do 17 hodin jarmark s doprovodným kulturním a zábavným programem. Po stopách boskovických pověstí se dnes můžete vydat, pokud se vydáte na výšlap s velenem. Sraz je před knihovnou v Boskovicích a start je už v 10 hodin. Vlastivědné muzeum Kyjov zve na výstavu Kyjov v 9 stoletích. Ta je pojatá jako průřez dějinami města a čekají vás i mnohé ze vzácných exponátů, ukrytých jinak vzhledem ke své hodnotě pouze v depozitářích. Součástí je promítaná filmová smyčka z amatérských záběrů zachycujících město a jeho obyvatele v 50. až 70. letech 20. století. Zprávy s Pavlem Chaloupkou za 5 minut. Dobré ráno.

0: jsem vystál.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: Přes jižní Moravu se včera odpoledne a večer prohnaly bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpali vodu a odstraňovali stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další na Břeclavsku a Hodonínsku. Řidiče ve Znojmě od 1. srpna opět po roce projedou náměstím Svobody. Dělníci dokončují jeho kompletní rekonstrukci. Pracovat tam budou ještě do konce srpna. Původně radnice předpokládala, že hotovo bude do konce července. Dělníky ale zdrželi archeologické průzkumy a špatné počasí v zimě. Hladina Moravy a jejího přítoku Radějovky nad Hodonínem klesla natolik, že je rizikem splouvat závěrečný úsek Baťova kanálu, tedy od plavební komory Rohatec do Hodonína. Na webu to uvedlo Povodí Moravy. Jedná se o důsledek dlouhodobé absence srážek a sucha. Hladina je tak nízko, že nelze garantovat bezpečné proplutí. Baletní soubor Národního divadla Brno se dnes vrací na letní scénu na Biskupském dvoře. Na jevišti pod širým nebem vystoupí juniorský soubor NDB2. Po roční pauze znovu uvede představení Romeo a Julie v režii Martina Glázera. Na jihu Moravy bude dnes oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou, postupně oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přeháňky nebo bouřky. Večer chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr by měl foukat mírný východních směrů, postupně slabý proměnlivý, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Ostrovačic a dál pak také před nehodou na 210. kilometru ve směru na Vyškov. S omezením po nehodě počítejte i na Židenické ulici v Brně a na Velehradské třídě v Uherském Hradišti, tam se projíždí

0: Kyvadlově. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: země.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Chronické revmatické onemocnění netrápí jen seniory. V Česku žijí přibližně 4 000 dětí a dospívajících s juvenilní idiopatickou artritidou. Zánětlivá onemocnění kloubů se projeví v raném dětství nebo na začátku puberty. Moderní terapie ji dokáží dostat pod kontrolu. Aby mohli pacienti fungovat bez velkých omezení, je potřeba zahájit léčbu včas. Nemoc se projevila i u 4leté Aničky Zůstopečí.
2: Anulka ve 2,5 letech spadla ze stromu, kdy měla poraněný žebro a pravý koleno. A ani po měsíci to pravý koleno nepřestalo otíkat.
3: Vypráví maminka Miroslava z Hustopečí u Brna. Diagnózu zjistili po měsíci a jednom týdnu od úrazu. Anička hned začala s léčbou. Zasažené měla i oči.
2: Jednou týdně dostává metotrexát injekčně, jednou za 14 dní biologickou léčbu právě skrz ty oči. Nějakým způsobem se držíme, ale stačí malá změna počasí a Andulka přestane chodit. Každý totiž vidí takovou malou, veselou, spokojenou holčičku, ale nikdo nevidí to ráno, kdy vstane a vypadá jako 80letá babička, která prostě musí rozchodit klouby. Hodina nějaké společné aktivity s dětma, sice jí to baví, je nadšená, ale ji to tak strašně vyčerpá, že ji musím nosit v náručí.
3: Miroslava si vybavuje bezmoc, kterou cítila při zjištění diagnózy. Anička se vývojově vrátila o půl roku zpět a musela se vrátit i ke kočárku.
2: Ta nejistota té budoucnosti mě třeba trápí, byť máme čas, jaká bude volba povolání pro ní. Jo, protože dneska je v pohodě, zítra to být nemusí. My s Andulkou jsme byli loni poprvé v lázních, letos jsme byli po druhé v lázních, takže máme naučený nějaký úlevové techniky, já ji provádím masáže, procvičujeme, cvičíme jemnou motoriku, protože ta nás zlobí. Andulka chodí na jógu, chodí plavat, plavání dělá velmi dobře, ale je to o tom, že prostě ji to unaví.
3: Mezi první příznaky patří otoky kloubů, ranní stuhlost, omezení pohybu nebo kulhání, říká dětský lékař z Olomoucké fakultní nemocnice David Gronich.
4: Ty příznaky měl podat každý praktický lékař. Ten kloub bývá proteplený, když se na ní šáhne, ale u těch menších dětí tady tyhle ty věci úplně jako nevidíme a častokrát se spíše manifestují, že dítě, které dříve normálně chodilo, už teď třeba nechodí, odmítá zatěžovat tu končetinu. A revmatologické onemocnění si věk ani pohlaví nevybírají.
3: Život s chronickou bolestí je ale zátěž i pro psychiku. Děti si vyrovnávají s pocity odlišnosti nebo tím, jak je vnímá okolí, vysvětluje psycholožka Erika Vlasáková.
5: Myslím si, že velké téma téhle nemoci je nějaká nepředvídatelnost a nejistota. U těch nejmenších dětí je to hodně o tom, co to znamená, když v té hlavě máme otazníky, tak ono nám velmi často doplní ty nejhorší možné scénáře. Nebudu moc nikdy běhat, nebudu chodit, skončím třeba na vozíku, budu muset být vlastně pořád doma. To jsou ty jako katastrofické scénáře, které se snažíme hodně jako rozptýlit.
3: Podle ní pomáhá i sdílení v komunitě, tedy setkávání se s dětmi s podobnými problémy. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:45 minuta. K tomu je tu předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty venku. Zatím díky oblačnosti se jich rozpětí příliš nemění. Mezi 18 a 20 stupni, takové jsou hodnoty na jihu Moravy. A předpověď: ráno a dopoledne oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne postupně polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Tak si väčšina z nás predstaví to vykoristovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykoristovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
6: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Miroš Birka, je 7 hodin a 51 minut. V našem vysílání pro vás máme další zajímavé téma. Policie v Česku stále častěji řeší nehody elektrokoloběžek a jezdců na nich. Zhruba na polovinu pádů si můžou sami jezdci a více než třetina z nich byla za řidítky letos opilá. S elektrokoloběžkáři pod vlivem alkoholu i drog se setkávají také hlídky na jihu Moravy. Na jejich kontroly se o prázdninách intenzivně zaměřují. Mnohdy při nich odhalí, že někteří majitelé nemají svá vozítka registrovaná, i když by je měli mít. My se teď tématu budeme věnovat s reportérkou Vlastou Gajdušíkovou. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak významný je nárůst počtu nehod elektrokoloběžek, které jsou nahlášené policií?
1: Policie je začala samostatně evidovat před 3 lety. Od té doby jejich počet roste, zatímco předloni jich bylo v celém Česku 536, loni se počet navýšil na víc než 800 a letos do konce června jich policisté zaznamenali už víc jak 400. A pokud se podíváme přímo na Jižní Moravu, tak za letošní první půl rok se tady stalo 44 nehod elektrokoloběžek, loni 27. Začátkem července nebezpečně kličkoval jeden opilý jezdec na elektrokoloběžce v Břeclavi a po nárazu do obrubníku boural. Další případy, oba z Dubňan na Hodonínsku, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Policejní hlídka si všimla rychle jedoucí elektrokoloběžky s místem k sezení. Jejíž řidič nebezpečně kličkoval mezi cyklisty a následně pokračoval také po chodnících. Dechová zkouška u muže prokázala 1,5 promile alkoholu. Podobný případ řešili dubňanští policisté nedaleko stejné cyklostezky. Zastavili zde dalšího jezdce na elektrokoloběžce s místem k sezení, u kterého orientační test prokázal pozitivní výsledek na přítomnost drog.
1: Pokud jde o následky, tak letos se při těchto nehodách v kraji těžce zranil jeden člověk, loni nikdo.
0: Policie někdy při těchto nehodách zjistí, že některé typy koloběžek nemají registrační značku, i když by ji měli mít. Jakých strojů se tato povinnost týká?
1: První kritérium se týká sedadla. Pokud ho koloběžka má a je víc než 54 cm nad zemí, musí majitel elektrokoloběžku registrovat, tedy mít na ní registrační značku a vyřízené povinné ručení. Pokud navíc jede rychleji než 25 km za hodinu, musí mít jezdec řidičský průkaz skupiny AM nebo B. Při možnosti překročení téhle rychlosti je bez ohledu na sedátko vždycky potřeba vyřídit povinné ručení.
0: V čem je jízda na elektrokoloběžce nebezpečnější nebo riskantnější než třeba na kole?
1: Zásadní je, že má výrazně menší kola. Takže výmol, který bychom na kole běžně projeli, může způsobit na elektrokoloběžce pád. Kromě toho se taky hůř ovládá, protože má úzká řidítka. Je riskantní ukazovat znamení o směru jízdy rukou. Člověk rychleji než na kole ztratí rovnováhu. A tak někteří jezdci dávají řidičům za sebou vědět o odbočení nohou.
0: Abychom nezůstali jen u elektrokoloběžek, jak je to vlastně v Jihomoravském kraji s nehodami elektrokol?
1: Tady už je policejní statistika příznivější. Za první pololetí letošního roku policie v kraji řešila 40 nehod elektrokol. Loni za stejné období jich bylo o 7 víc. Nicméně letošní případy jsou tragičtější. Zemřeli totiž 3 cyklisté na elektrokolech, v minulém roce jenom jeden.
0: To byla reportérka Vlasta Gajdušíková o nehodách elektrokoloběžek i elektrokol. Vlasto, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Jsem fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Brno zná vítěze architektonické soutěže na podobu nové budovy magistrátu. Stavební spořitelny dali za pololetí úvěry téměř za 24 miliard. V Popicích obnovili naučnou stezku zaměřenou na místní dřeviny a bude oblačno až zataženo, postupně polojasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Brno vybralo podobu nového centrálního sídla magistrátu. V architektonické soutěži uspěl ateliér Tempo. Ten navrhl několikapatrovou prosklenou budovu. Současné vedení města chce kanceláře pro úředníky a přepážky sloučit na jedno místo poblíž Malinovského náměstí, a to na volném prostranství vedle autobusového nádraží před hotelem Grand.
6: Podle radního Petra Bořeckého z hnutí Brno k lidem má okolí nového úřadu navázat na plánovanou rekonstrukci Benešovy ulice. Uvnitř domu je taky navržená pasáž z Benešovy k ulici Koliště. Tajemník magistrátu Oliver Pospíšil zase ocenil, že navržená konstrukce budovy umožní flexibilně měnit vnitřní dispozice a menší kanceláře přetvářet na větší nebo naopak podle počtu pracovních míst. Termín výstavby nového úřadu zatím není stanovený. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
5: Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu více než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, to je zhruba o 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. Správci Národního parku Podyjí dnes večer otevřou obnovenou naučnou stezku v Popicích. Trasa je dlouhá přes 2 kilometry. Na panelech si lidé přečtou informace o dřevinách typických pro Podyjí. Jde například o habry, dupletní a zimní nebo třeba zástupce z řesovišť, popisuje mluvčí parku Markéta Plachá.
7: Zároveň i ty staré sady, i keře. Je to opravdu jako větší spektrum. Stezka zde už dříve stála, ale ta vlivem času už byla poničená, nebyla v dobrém stavu, a tak jsme se rozhodli v rámci právě projektu tuto stezku obnovit.
0: Sport.
5: Pro české basketbalistky do 17 let skončila na domácím mistrovství světa cesta za čtvrtfinále. Kanadě podlehli 40-67. Turnaj ale pro ně nekončí. Ve sportovní hale na Vodově ulici v Brně je čekají zápasy o umístění. Trenéra Richarda Fouska po osmifinálovém utkání mrzelo především to, že se z porážky nakonec stala vysoká prohra, přestože jeho svěřenkyně dlouho držely ztrátu pod 10 body.
8: Kanada začala dávat, mají daleko větší přehled a klid v té hře. My jsme začali kupit chyby, úplně triviální. A navíc, já si myslím si, že to je první zápas, kdy to hráčky neustály hlavama. Byly tam nějaké slzy, nějaké zklamání, nějaké fňukání. A to prostě nikdy žádný tým nemůže otočit žádný zápas.
0: Počasí.
5: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na dálnici D1 počítejte na cestě do Brna od Ostrovačic s kolonami, dál pak omezují provoz nehody na 204. a 210. kilometru. Na 13. kilometru D52 pracují v levém pruhu ve směru do Brna silničáři, i tam se tvoří kolony. A v Nevojících pozor na železničním přejezdu, nefunguje tam světelná signalizace. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině s vámi Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili 16. července roku 2026. Svátek dnes slaví Luboš, blahopřejeme a všem Lubošům, pánům, klukům, nositelům tohoto jména, kterých je v Česku zhruba 27 tisíc, posíláme písničku Zánovní vůz Karla Zicha. Zánovní vůz k narozeninám, to taky není špatný dárek, takže i pro všechny dnešní narozeninové oslavence s přáním, ať jste zdraví, šťastní a spokojení. Kromě Karla Zicha za chvíli přiskočí také Jelen do studia s písničkou Magdalena a pak už tu budou brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, pochutnejte si na snídani. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 11 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: U mikrofonu dnes Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ještě než se dostaneme k aktuální situaci, včera v Brně zapršelo lehce, někde více, někde méně. Dá se to nějak zhrnout do milimetrů, kolik té vody zhruba bylo?
2: Tak nevím, jestli se ta bouřka úplně trefila v té nejhorší fázi do našich stanic, ale tady v Jabořeckách spadlo 21 mm, v Tuřanech 19, je možné, že někde v tom centru města nebo i tady třeba kolem Kuřimy mohly být ty úhrny i vyšší, ale na okrajích Brna třeba v Troubsku spadly jen necelé 3 mm.
0: Jak říkáte, do meteorologických stanic se možná netrefila, ale do mě se trefila, užil jsem si to s kroupama, bylo to moc fajn. Mojmíre, jaká je aktuální situace, jak to vypadá?
2: Tak aktuálně máme v Jihomoravském kraji většinou skoro zataženo, někde je ta oblačnost trošku více protrhaná, a to hlavně na jihovýchodě Znojemska a na Mikulovsku, tam i svítí slunce. Přeháníka se vyskytuje na Hodonínsku. No a teploměry ukazují od 17 stupňů v těch vyšších polohách až po hodnoty do 22 stupňů v nížinách.
0: Jaké počasí, Mojmíre, dnes očekáváme?
2: Tak dnes by měl být oblačno až zataženo. Na některých místech se stále budete setkávat s přeháníkami, výjimečně i s bouřkou. V průběhu dne může být i polojasno, ale stále tady je riziko lokálních přeháněk nebo bouřek. Večer může být chvílemi i skoro jasná obloha. Bude teplo, odpolední teploty 29 až 32 stupňů, na severu kraje lokálně jen 27, foukat bude mírný vítr východních směrů, postupně jen slabý proměnlivý vítr.
0: Teploty dnes o něco málo vyšší než včera. Mojmíre, jaký bude pátek?
2: Tak pátek bude polojasný až oblačný, zpočátku beze srážek kolem poledne a odpoledne by se zvyšovala pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které by mohly být lokálně i silné. No a nejčetnější přeháníky a bouřky by měly být večer v souvislosti s postupující studenou frontou. Zítřek bude také nejteplejším dnem, 31 až 34 stupně budou ty nejvyšší odpolední teploty, také noc bude poměrně teplá, minima 19 až 16 stupňů.
0: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 16. červenec.
2: Tak nejtepleji bylo v roce 2007 v Diákovicích, a to 37,1 stupně. Nejchladněji v roce 1941 v Tišnově, tam byly pouhé 3 stupně.
0: Říká meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, přejeme krásný den, mějte se hezky, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, také hezký den.
0: Děkujeme.
3: Čtvrtečním hostem 16. července bude ekolog Martin Škorpík z Národního parku Podyjí. Povídat si s ním budu o kudlance nábožné. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha, tedy právě kudlanka, se stala hmyzem roku 2026. Co je na tomto hmyzu tak fascinující a proč je dokonalým predátorem? Jaký je jeho životní cyklus a které nepůvodní druhy můžeme potkat i u nás na Moravě? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. V sadech a na polích teď zemědělci sklízejí úrodu. Při sezónních pracích můžou letos poprvé využít nová pravidla pro zaměstnávání brigádníků. Ta jim má usnadnit schánění lidí na sklizeň. S tématem je teď ve studiu reportérka Aneška Hlávková. Aneško, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: V čem se ta pravidla změnila?
1: Zemědělci můžou nově zaměstnávat brigádníky na dohodu výrazně déle než dosud. Nový režim platí od dubna hlavně pro sezónní práce v ovocnářství a zelinářství. Brigádník může u jednoho zaměstnavatele odpracovat až 1280 hodin ročně místo dosavadních 300. Brigádníkovi navíc zůstane z výplaty víc peněz, protože u této dohody neodvádí svou část sociálního pojištění. Například to vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Protože ta sleva je výhradně z té platby, kterou by odváděl zaměstnanec, respektive kterou odvádí zaměstnavatel za svého zaměstnance, čehož jsou ty dohody o provedení práce zproštěny. Takže ano, může to někoho pobídnout, má stejný hrubý plat, ale má o 2000 čistý příjem, tak je to fajn, ale nevím, jestli to bude stimulovat k tomu, aby stály fronty na tyhle brigádnické práce, když dlouhodobě ty lidi chybí.
1: Právě jednodušší zhánění brigádníků a vyšší čistý výdělek sezónních pracovníků byly hlavními cíly změny, se kterou přišlo ministerstvo zemědělství. Jestli se je podařilo naplnit, to úředníci vyhodnotí až po skončení letošní sezóny.
0: Aneško, co už teď ukazují první zkušenosti z praxe?
1: Zemědělci takovou změnu dá se říct vítají, protože jim umožňuje zaměstnat lidi na delší část sezóny. Zároveň ale říkají, že hlavní problém to nevyřešilo. Zájemců o sezónní práce je stále málo. Několik námi oslovených ovocnářů z Jižní Moravy navíc potvrdilo, že letošní úrodu ovlivnily jarní mrazy a brigádníků proto stejně nepotřebují tolik. A když už je zhánějí, hledají je stejně obtížně jako dřív. Část pěstitelů navíc využívá agenturní pracovníky. To znamená, že brigádníky zaměstnává personální agentura, která je na sezónní práce přiděluje, a nový režim dohod se jich přímo netýká. Podobně situaci hodnotí i Agrární komora a Zemědělský svaz. Obě organizace se shodují, že nový režim je krok správným směrem. Sám o sobě ale nedostatek pracovníků nevyřeší.
0: Kdo tedy zemědělské sezónní práce nejčastěji zajišťuje?
1: Čeští brigádníci podle zemědělců dlouhodobě nestačí pokrýt poptávku. Neobejdou se proto bez zahraničních pracovníků. Podle Agrární komory jich do českého zemědělství každoročně přijíždí až 20 tisíc. Nejčastěji z Ukrajiny, ale taky ze Slovenska, Moldavska a Rumunska.
0: Říká reportérka Aneška Hlávková k novým pravidlům pro sezónní brigády v zemědělství. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení Brna včera podepsalo smlouvu na stavbu více než 350 nových bytů v Novém Lískovci. Město na to vyčlenilo pozemek a vybralo stavební firmu i partnerskou banku. Byty díky tomu vyjdou levněji než v komerčních novostavbách. Stavba má být hotová do začátku roku 2030. Družstevníci se do projektu stále můžou hlásit. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšuje, aktuálně by neměl hrozit úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku, i když v některých úsecích zůstává jeho koncentrace stále nízká. Na Břeclavském jezu včera povodí Moravy ukončilo mimořádnou manipulaci, jez v Poštorné podle webu státního podniku dál zajišťuje proudění vody. Nový inzertní portál ministerstva školství propojuje nabídku pracovních míst ve školách s uchazeči. Na webových stránkách edu.cz si zájemci můžou inzeráty třídit, například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Koryčany na Kroměřížsku nabízí k pronájmu dva sociální byty v bytovém domě v Jestřebicích. Určeny jsou žadatelům, kteří splňují podmínky pro přidělení sociálního bydlení. Hudební festival dnes Znojmo dnes uvede premiéru francouzské barokní opery Galantní světy. Dílo skladatele Jeana Philippa Rameaua rozezní od 7:30 večer centrum jízdárna. A na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Postupně oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přeháňky nebo bouřky. Večer chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný východní směrů, postupně slabý proměnlivý. Biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na 204. kilometru. Ve směru na Vyškov blokuje jeden pruh. Na D52 se kvůli práci silničářů na 13. kilometru projíždí na cestě do Brna jedním pruhem. I tam počítejte se zdržením. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Vysoké venkovní teploty můžou lidem způsobit potíže se zuby, zejména pokud s nimi měli problémy už v minulosti. Stomatologové kvůli tomu v letním počasí evidují více pacientů s akutními problémy.
1: Tak mi prasknul zub, praskla mi stolička a musela jsem jít na pohotovost a tam mě odmítli to trhat kvůli těm teplům.
2: Paní Kateřina musela s bolavým zubem na pohotovost o tropickém víkendu na konci června.
1: No, museli mi zub jako vyoperovat a zašít tu ránu.
2: Následovalo ještě pár kontrol. Zub měla paní Kateřina přitom podle svých slov již delší dobu odumřelý. Byla v něm ale prasklina. A právě takové vady můžou při oteplení začít dělat potíže, vysvětluje jihlavská stomatoložka Taťána Vrbková.
3: Většinou se ozvou nějaké staré, takové ty chronické subakutní věci, kdy jako občas člověka něco bolí, bolí, chviličku to bolí a pak, když začnou tepla, tak se ten zánět většinou rozjede a pak teda je potřeba vyhledat nějakou akutní pomoc.
2: K zubařům tak v létě může docházet více pacientů s akutními stavy, nejčastěji s bolavými zuby moudrosti.
3: Nejčastěji to jsou asi ty dřívější osmičky, jo, které už tak trošičku bolely a teď se ozvou. Právě v tom teple, protože v tom teple ten zánět rád bují.
2: Podle Taťány Vrbkové v létě dělají problémy i kyselé a ledové nápoje, které zvyšují citlivost zubů. Nejlepší prevencí jsou pravidelné návštěvy zubaře a řešení různých kazů či zánětů hned v počátku, aby následně v horku nepůsobily akutní bolesti. Přes léto má ale Taťána Vrbková i řadu případů, kde preventivní prohlídky nepomůžou.
3: V létě bývají nejčastěji teda úrazy, a to nejčastěji na kole nebo upadnutí jako v bazénu na mokrý ploše.
4: Hlavně předpokládám děti a podobně.
3: No i dospělí. Dospělí taky lítají přes řídítka.
2: Úrazu malé lidé předejdou zřejmě pouze opatrností a s venkovními teplotami příliš nesouvisí. Co se zánětů týče, není ideálním řešením ani dlouhý pobyt v klimatizovaných místnostech. V těch totiž může trpět například čelistní kloub. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 8:45, čas na předpověď počasí. Teploty se zatím odlepují od dna pomaličku, mezi 19 a 21 stupni, takové je rozpětí teplot na jihu Moravy. A předpověď pro dnešek, ráno a dopoledne oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, odpoledne postupně polojasno a večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr do 20 km. Za hodinu. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 56 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 47 minut. Brněnská přehrada v létě láká turisty i rybáře a jedni si čele užívají vodních radovánek a ti druzí sedí tiše na březích a čekají na úlovek. Zdeněk Truhlář se s mikrofonem vydal za rybáři a zajímal se také, jak rušná sezona působí na samotné ryby v přehradě.
1: Vlny brněnské přehrady brázdí parníky, také čluny, pedalboardisté, jsou tu plavci a na březích také rybáři. Já tady potkávám rybáře Jana Bartoně, tak co berou?
2: Dobrý den, berou, perfektní den dneska. Mám štěstí, před maličkou chvílí jsem chytl bolena 67 cm, takže krásná práce.
1: Berou ryby i přesto, že je tady poměrně rušno teď v letní sezóně na přehradě?
2: Určitě to má vliv. Na druhou stranu všechny ty věci, které jsou kolem tady přehrady, to znamená lodní sporty, plavci a tak dál, tak všichni si uzurpují svůj kus místa. Jak vidíte, tak já jsem tady v křoví v podstatě schovaný, tak abych se někam dostal. Takže je to problém, samozřejmě toho místa tady není, ale teď před nemalou chvíli tady přejížděl paddleboardista a divil se, že tady chytám, protože mě samozřejmě neviděl, ale jde o to dívat se prostě kolem sebe, udržovat oční kontakt a třeba i komunikaci takovou, aby jsme byli schopni se domluvit. No.
1: A co samotné ryby? Protože přece jenom to rušno, to na ně musí mít nějaký vliv.
2: Určitě má. Ve chvíli, kdy tady projíždí parník, tak je to ale zase docela velká příležitost, protože ten parník ve chvíli, kdy ode dna rozvíří ten sediment, tak samozřejmě jsou ryby, které to naopak přiláká k tomu, aby začaly sbírat, jak říkáme rybáři, takže pro kapra, bílou rybu, ale i třeba pro štiku, která vyráží za tady těma drobnýma rybama, tak to může mít poměrně zase pozitivní efekt, ale pak jsou ryby, které jsou velmi plachy a které to naopak velmi ruší, jako je třeba candát nebo sumec, který když mu takováhle velká loď třeba předjede, tak nemusí být úplně nadšen, ale dá se toho využít samozřejmě.
1: No a teď zase z pohledu rybáře, pokud se projede člun nebo parník kolem místa, kde zrovna chytáte, tak nejste třeba trošku naštvaný, že vám to vyplaší ryby, jak se říká?
2: No u toho parníku oni dodržují svoje plavební dráhy, takže tam to spíše o nás, o rybářích, kteří když vidíme, kudy jezdí, tak toho využít právě proto, aby jsme mohli chytat v té zvířené vodě. Ale co se týká těch menších člunů, tak tam samozřejmě to může být někdy problém, obzvlášť teda, když i my rybáři nahazujeme příliš těsně k těm prostorám, tak se může stát, že se třeba ten vlasec nebo i šňůra může namotat samozřejmě na ten lodní motor a pak to může způsobit některé ne úplně dobré situace a je lepší těmu předcházet.
1: Řada rybářů má své oblíbené místo. Jak ho zvolit tak, abychom předcházeli případným nebezpečným situacím nebo konfliktům?
2: Tak ideální je především, aby jsme byli na místě, kde nás uvidí ten další účastník, to znamená, že to plavec, nebo je to loď, nebo je to paddleboardista, tak aby jsme mohli navázat spolu nějaký oční kontakt, případně na sebe zavolali, protože já třeba volím místo i podle tady toho, jestli na mě jde vidět někde, tak abych mohl případně toho druhého účastníka, který se prostě na té přehradě pohybuje, upozornit, že to mám nahozeno, protože ten vlasec splývá navíc barvou s tou okolní přírodou a pro toho plavce to může být skutečně i velmi nebezpečná situace, takže je lepší předcházet tomu, zavolat třeba na toho plavce, mám tam nahozeno, pozor, a předcházet tady tím konfliktům, který následně potom zapříčiní to, že si neužijeme tu naši přehradu, tak jak bychom si ji chtěli tady užít všichni a každý tady najde svoje místo, si myslím, a ta tolerance je hrozně důležitá.
0: Říká rybář Jan Bartoň, se kterým na brněnské přehradě natáčel Zdeněk Truhlář.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. Dobré ráno s datem 16. července. Lubošovské se pomaličku chýlí ke svému konci. Ve studiu se mnou už je dnes v triku červeném, s náladou modrou a skvělou Zdeněk Junák. Zdeňku, krásné čtvrteční ráno, vítej.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No tak včera, no já tedy jsem to všechno sledoval spoza okna našeho obejváku. Zavřel jsem balkonové dveře, no ale to byla smršť.
0: To teda to,
1: to
0: co
1: teda
0: říkáš.
1: Kytky na balkoně lítaly, dostali tedy záhlec.
0: Plný truhlíky v kruh. Těma,
1: no ano, tak listy, to vor, no. Jako bych řekl, oholilo ty kytičky, prostě to byl teda masakr.
0: A i mě to oholilo.
1: Neblázím, tebe to chytlo někde v přírodě.
0: Byl jsem venku, krčil jsem se tam za skleněnou vitrinou na Moraváku, aby mě kroupy nezdecimovaly úplně. Velká paráda, vám řeknu, milí posluchači, velká paráda.
1: To teda se opravdu podařilo. Mm. A dokonce jsem se dost vlchl v novinách, že, nebo dočetl, že prej snad to byla supercela, co se
0: ano, ano, ano, ano, byla. A objevila se tady a potom ještě to putovalo do Prušánek, kam se teďka rozjela právě Aneška Hlávková zjistit, jak moc to tam poškodilo střechu školy.
1: Tyjo.
0: No, panečku.
1: No, ale dneska už to vypadá svěže. Je pravda ta, že ulice vypadají, jako by tam někdo vysypal odpadkové koše s listím a různými takovými jemnými plody ze stromu, jak to prostě ty kroupy a ten vítr, jak to vorážel, že jo, jak to se prostě nasypalo na ty ulice. No, ale dneska už tady sem tam vykoukne sluníčko, i teplota je příjemná.
0: Ano.
1: Takže nevím, co ani říkají meteorologové, protože ráno jsem měl trošku fofr.
0: Horko bude, 32 stupňů.
1: No, 32 stupňů, no, tak to je taky krásné, že jo. Jedu do Uherského Hradiště, tentokrát jedu prostě na hroby, protože maminka by měla narozeniny, má teda dneska 16. narozeniny, tak jedu tam položit kytičku, takže uvidíme. Takže Pavlíku, zítra je pátek.
0: Šiju si kabátek.
1: Taky, no a hlavně, ale o tom si možná popovídáme zítra ráno, pomalinku se rozespívávám.
0: Ano, ano.
1: Protože zítra večer vypukne ta velká, bych řekl ten velký happening.
0: Čeká nás to společně.
1: A to koncert Praskl Bachora v Jedovnici u rybníka Olšovce. No moc se těším.
0: Nápodobně.
1: Zítra se uvidíme.
0: Zdeňku, těším se taky, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači, na závěr trocha poezie dnes pera básnířky Jany Cholinské. Báseň se jmenuje Pokání. Vlasy ti voní po slámě, si zalit potem žence. Ach, dám se na růžence, zbavím se zbytků pýchy, každý den udělám pokání a každý nové hříchy. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Hasiči na jihu Moravy kvůli bouřkám vyjížděli ke 188 událostem. Více než 3/4 prověřovaných e-shopů porušili předpisy. Kromě říšské sociální služby lákají zdravotní sestry příspěvkem až 150 tisíc korun. A bude oblačno až zataženo, postupně polojasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Jihomoravští hasiči měli včera večer a přes noc kvůli bouřkám 188 výjezdů. Nejčastěji řešili čerpání vody nebo odstranění popadaných stromů a větví. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Zásahy hasičů zhrnuje jejich mluvčí Petr Příkazký.
2: Napáchala nejvíce škody v obcích Moravská Nová Ves a Prušánky. V Prušánkách hasiči evidují 46 událostí, v Moravské Nové Vsi 24 událostí. Tam se jednalo i o poškozené střešní konstrukce. Čerpali jsme vodu ze sklepů, z chodeba, z garáží, rodinných domů.
0: V prvním čtvrtletí porušili předpisy více než 3/4 kontrolovaných e-shopů. Zjistila to Česká obchodní inspekce. Ta za první 3 letošní měsíce prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol ale byla cílená na problematické obchody. Nejčastěji prodejci porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Další ale třeba prodávají padělky. Sociální služby města Kroměříže hledají praktické i všeobecné zdravotní sestry do pracovního poměru pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Šárka Kučerová z tiskového odboru kroměřížské radnice uvedla, že aktuálně se snaží zaplnit volná místa ve všech svých domovech pro seniory u Moravy, u Kašny, ve Vážanech, na Barborce i ve Stromě života.
3: Praktickým sestrám nabízí možnost ubytování, dotované obědy, 5 týdnů dovolené, odměny a náborový příspěvek 90 tisíc korun. Pro všeobecné sestry platí stejná nabídka a náborový příspěvek 150 tisíc korun. Podmínkou je mimo jiné setrvat v pracovním poměru alespoň 5 let.
0: Objevovat Třebíč můžou lidé prostřednictvím nové aplikace. Takzvaná Venku App vychází z map pro orientační běh. Zájemce zavede mimo jiné na místa zapsaná na seznamu UNESCO, na vyhlídku z návrší hrádku nebo ke skalám. Terén je vhodný jak pro aktivní sportovce, tak pro rodiny s kočárky.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Večer chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný východních směrů, postupně slabý proměnlivý. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Ostrovačic s kolonami. Na D52 pracují na 13. kilometru silničáři. Ve směru do Brna tam zabrali levý pruh. Před místem se můžete zdržet. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Trochu rozkoše dneska čeká Luboše. Vždyť pro tyto ogary nesu dárek nad dary. Září spoustou energie povedené melodie. Kdo chce vzruchu pod spánky, ten ocení hádanky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 16. července roku 2026. Máme léto, i když přes Brno včera odpoledních hodinách se přehnala, dokonce říkají meteorologové, že to byla supercela. Tedy i krupovití bylo, ale dneska už to vypadá, bych řekl, na takový normální letní den, dokonce vidím teď z okna našeho studia, že sluníčko se opírá do zdí kostelíka, na který ho vidím, jezuitského kostel na Nebevzetí Panny Marie. Dneska mají svátek pánové, kluci, chlapíci, jinoši, křestního jména Luboš. Takže všem Lubošům, Lubům, Lubkům, Lubanům, nebo jak jim říkáte, vinšuju všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčka. To první je z webového formuláře a zní takto. Zahrajte prosím ve vašem pořadu srdcovky dne 16. července pro mou přítelkyni Antonii Kiliánovou z Vyškova nějakou cymbálku. Výběr nechám na vás. Za to, že je se mnou již mnoho let a věnuje mi svou péči při mém zdravotním problému, i když i ona jich má dost svých. Přítel Pavel. Děkuji. Milý Pavle, rád vám zahrají pro vaši přítelkyni samozřejmě, ale uvidíme, jak to vyřeší druhé přáníčko. To si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, prosila bych o písničku Rozhoupej zvony nad námi pro manžele Danu a Jana Šerých, kteří 16.7. oslaví svou zlatou svatbu. Děkuji, Hanka.
0: Milá paní Hanko, samozřejmě také vaše přáníčko splním. No tak, jak jsem říkal, paní Hanka to vyřešila, takže už jsou tady pár Jaromír Majer a Eva Pilarová a jejich Rozhoupej zvony nad námi.
2: Český rozhlas Brno.

0: Rozhoupej zvony nad námi, doufám, že potěšila písnička pana Pavla pro jeho přítelkyni Antonii Kilianovou, ale paní Hanka vybrala, jak už jsem říkal, tato rozhodla. Moji milí posluchači, dnes si připomínáme panu Marii Karmelskou. A možná si říkáte, proč právě kolem poloviny července bývá na tolika místech pouť? No, právě kvůli tomuhle svátku. Pana Maria Karmelská má jméno po hoře Karmel ve svaté zemi a její úcta se odtud rozšířila po celé Evropě a k nám na Moravu taky. No a u nás léto je odjakživa časem poutí. Lidé se vydávali pěšky ke kapličkám a poutním kostelům, potkávali příbuzné, sousedy i známé z vedlejších vesnic. Po mši přišel kolotoč, muzika, limonáda nebo cukrová vata pro děti. A perníkové srdce, které se stejně nikdy nesnědlo. To viselo doma na skříni, dokud nezešedlo. A krásné je, že tahle tradice žije dodnes. Právě kolem svátku Panny Marie Karmelské se po celé republice konají desítky poutí, třeba v kostelním Vydří, Oslavanech nebo na mnoha dalších místech. Stačí se rozhlédnout po okolí. Skoro každá dědina má tu svou. Tak ať je i tohle léto plné setkávání, dobré nálady a možná i jedné pěkné pouti. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, písně.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno.

skupina Rangers, jejich písnička 500 mil. No a dneska máme čtvrtek a já mám pro vás předposlední, tedy čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka O třech jednáních Její pastorkyňa. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: tahle babková ještě nemohla tušit, že jí o válku později potká pořádná milostná aféra. Opakuji čtvrteční indicii: tahle babková ještě nemohla tušit, že jí o válku později potká pořádná milostná aféra. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Marii Rotrovou.

0: tlačítko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Srdečně vás zdravíme z Bučovic. Chtěli bychom vás poprosit o zahrání pěkné písničky pro potěšení, pro radost a dobrou náladu našim vnučkám 13-leté Anetce Hroskové a 16-leté Kristýnce Polákové. Přejeme jim hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, spokojenosti a úspěchů ve škole, ve sportu a ať se jim daří vše, do čeho se pustí. Pěkně si užívejte prázdniny, přejeme hodně pěkných zákazníků, pohodu, radost a klid. To přejeme i vašim bráškům Mikimu a Ondrovi. Rodičům i nám přejeme, ať jste hodní a děláte nám všem jen samou radost. Děkuju. S pozdravem a přáním pěkného dne Anna a Jiří Zemanovi z Bučovic. Tož, moji milí Zemanovi, také vaše přáníčko rád splním. No tak písničku jste si nevybrali ani jeden, ani paní Marie, ani vy Zemanovi, tak já vám posílám mandolínu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tuž, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 16. července pomalilililinku dorazili do svého cíle. Ale jakým je dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicí, tedy dnešní indicí do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takhle. Tahle babková ještě nemohla tušit, že jí o válku později potká pořádná milostná aféra. Tak to byla čtvrteční indicie. Pokud vám ještě není zcela jasné, nebojte se, bude ještě páteční a tam už nám to všem, jak se říká, naskočí. Moji milí posluchači, rád plním vaše přáníčka. Rád vám hraju písničky na přání, ale to mě samozřejmě, jak já říkám, musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mě svoje přání namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete k tomu i konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili do toho našeho hodinového programu, do toho našeho scénáře zařadit. Tak, to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A já se s vámi budu zítra v pátek těšit opět po 9. hodině. Nashledanou.
1: Český rozhlas Brno, 5.

dopředu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Zámecké léto.
1: Ano, je tu další vydání našeho Zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy Zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor! Prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhru. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský, názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých Uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes? Nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu a veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek už jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla jako největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
0: Zámecké léto na Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny.
0: Před dvěma dny a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Tak, určitě, určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda, moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský balíček je váš. To znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4. Hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ano, vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení, hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den, přeji hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Revmatické onemocnění podle odborníků postihuje i děti a dospívající. Ministerstvo školství spustilo nový inzertní portál pro školy. Znojmo nově nabízí jízdy vyhlídkovými vlaky na viadukt nad městem a bude oblačno až zataženo, postupně polojasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Česku žije přibližně 4 000 dětí a dospívajících s takzvanou juvenilní idiopatickou artritidou. Jde o chronické zánětlivé onemocnění kloubů. Kromě fyzických obtíží podle odborníků zasahuje i do psychiky dítěte a celé rodiny. Klíčové je včas zahájit léčbu. Mezi první příznaky patří otoky kloubů, ranní stuhlost, omezení pohybů nebo kulhání, vysvětluje dětský lékař David Gronich.
2: Ty příznaky měl podat každý praktický lékař. Tyklo bývá proteplený, když se na ní šáhne, ale u těch menších dětí tady tyhle ty věci úplně jako nevidíme a častokrát se spíše manifestují, že dítě, které dříve normálně chodilo, už teď třeba nechodí, odmítá zatěžovat tu končetinu. A revmatologické onemocnění si věk ani pohlaví nevybírají.
0: Nový inzertní portál ministerstva školství propojuje nabídku pracovních míst ve školách s uchazeči. Na webových stránkách edu.cz si zájemci můžou inzeráty třídit, například podle místa, typu úvazku nebo pozice. Podle mluvčího ministerstva Ondřeje Macury vedení škol mělo o podobný portál velký zájem. Znojmo ode dneška nabízí vyhlídkové jízdy vlakem na železniční viadukt nad řekou Dyjí. Téměř 50 metrů vysoký most překlenuje údolí na trati do Rakouska a nabízí jinak nepřístupný výhled na historické centrum města. Atrakce je součástí oslav 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Jízdy jsou zdarma, náklady na provoz vlaků platí radnice, vysvětluje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
3: Dohodli jsme se se spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě a se společností Arriva, potažmo teda i se správou železnic, že by do konce srpna denně jezdily dvě jízdy z peronu Znojemského nádraží na viadukt. Tam se vlak zastaví, počká pár minut, až si lidé pokochají a pak je vlak zaveze zpátky na peron.
0: Vlaky odjíždí vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Od září se jízdy omezí na středy, víkendy a svátky. Město Koryčany na Kroměřížsku nabízí k pronájmu dva sociální byty v bytovém domě v Jestřabicích. Oba jsou vybaveny kuchyňskou linkou se spotřebiči, koupelnou se sprchovým koutem a toaletou, elektrickým podlahovým vytápěním a rekuperací vzduchu. Určeny jsou žadatelům, kteří splňují podmínky pro přidělení sociálního bydlení. Žádosti je možné podávat osobně na podatelně městského úřadu nebo prostřednictvím e-podatelny.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Večer chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr by měl foukat mírný východních směrů, postupně slabý proměnlivý. Biozátěž zůstává střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 161. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu nákladní auto s defektem. S omezením po nehodě počítejte na okraji Mikulova na křižovatce silnic 52 a 40. Opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Střelic na silnici do Nebovit. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Období od poloviny července do poloviny srpna bylo v antickém i našem lidovém léčitelství a meteorologii označováno jako takzvané psí dny. A to podle souhvězdí Velkého psa a hvězdy Sirius. No a kolem tohoto data také většina ptáků přestává zpívat, všimli jste si? Mají totiž vyvedená mláďata, končí období páření a obhajoby teritorií a ptáci skutečně začínají přepeřovat. Je to energeticky náročné, proto se chovají spíše tiše a nenápadně. No já vám můžu v příštích 2 hodinách dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno slíbit, že tiše nebudeme. Kromě písniček, které nestárnou, vám nabídnu za okamžik i recept na letní dezert, setkání s naším regionálním stopařem, pozvánku na Festival národů v Podyjí nebo Babské rady. Náplň to, věřím, bude pestrá a snad vás bude také zajímat i bavit. Dobrý poslech i náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: čase po desáté jste zvyklí ve čtvrtek slýchat recepty od mých milých kolegů. Dnes přišla s inspirací do studia kolegyně Dana Lachmanová, naše produkční a takový ten důležitý člověk v zákulisí, který běžně slyšet není. Dnes to bude výjimečné, ale o to více je potřebný a užitečný pro nás ostatní, kteří slyšet jsme. Takže Danuško, v úvodu vítej tedy.
1: Dobré dopoledne.
0: A díky za tu tvoji práci pro nás, kterou posluchači neslyší, ale je potřebná. Ty jsi přinesla něco sladkého, já to vím a těším se, protože o tobě je známo, že miluješ například pečení dortu pro své nejbližší k narozeninám, různé buchty, buchtičky, koláčky, máme se tady díky tobě občas moc hezky, tak povídej, co upečeme dnes společně.
1: Já jsem si oblíbila v té době, kdy je nejvíc ovoce vlastně dozrává, tam to ovoce se může dát plnými hrstmi do tady té buchtičky. Mm-hmm. Je to kynutý, nekynutý. Takový táč, tak jak jsme zvyklí od babiček dělat táč z kynutého těsta, tak toto je jogurtové těsto, ale chová se to nebo chutná to skoro stejně, jako kdyby to bylo kynuté těsto.
0: Takže méně práce a stejný efekt. Práce, a podobný efekt.
1: Podobný efekt, ano. Mm-hmm. A stačí na to jeden bílý jogurt, malý, z těch 150 gramů, jakýkoliv. A z toho to kelímku vycházíme. Jo? Takže jeden jogurt, jeden a půl toho kelímku mouky. Polohrubé mouky, mm-hmm. půl kelímku oleje,
0: ano.
1: Půl kelímku cukru, mm-hmm. jedno vajíčko a prášek do pečiva. Je to dokonce i velmi laciný,
0: je
1: bych
0: to pravda,
1: řekla.
0: Spotřeba surovin není vysoká.
1: Ano. Toto všechno se zamíchá mm-hmm. v jedné misce. Dá se to většinou na pečící papír, to je nejjednodušší, na ten plech, může to být i na velký plech, protože výška toho táče by mohla být 1,5 cm, ani víc to není potřeba, ráčí víc ano, toho ovoce.
0: Přesně, my chceme, aby to bylo tenké ano, a mělo to tu vrstvu. No.
1: A nahoru nasypeme posypku, jak jsme zvyklí, že já dělám z polohrubé mouky, máslo, cukr, jenom v rukách. A upečem to do růžova, ještě se to dá polít pěkně másilkorum povrchu ještě horké.
0: Taková vylepšovačka.
1: A nechat vychládnout a je to mňamka.
0: Je to mňamka. No dobře, tak jsem začala tady zbíhat sliny. Samozřejmě, že ráda připomenu, že se hodí i k takovému letnímu desertu třeba pár lístečků máty ze zahrádky, to je výborná záležitost.
1: Zkuste šlehačku
0: no
1: nahoru.
0: Tak, šlehačka nahoru, anebo bílá čokoláda, přátelé, ano, když ano. se rozpustí, tak se to jako pocáká, mm-hmm. že Danuško? Mm-hmm. No tak máme se pěkně, já budu prskat na mikrofon díky tobě, jak se mi zbíhají sliny. Takže to byla milá, malá letní inspirace od Dany Lachmanovy, od mé milé kolegyně. Já děkuji za návštěvu a přeju ti vše dobré a více takových upečených radostí pro tvé nejbližší i pro nás.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou, naviděnou, my to tady máme přes jedny polo prosklené dveře, takže jsme si velmi blízko s Danou Lachmanovou a ještě jednou děkuji za sladký jahodový recept. My si teď dáme zase písničky, které nestárnou a hned poté se těšte na setkání s naším regionálním stopařem, který je určitě na nějakém zajímavém místě. Na jakém? Prozradíme za okamžik.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu našeho regionálního stopaře Vojtěcha Haleše společně objevujeme krásy Jihomoravského kraje a že jich je. Každý týden Vojtovi náhoda určí obec, do které se vydá, aby si během jediného dne pokusil poznat, představil námi a zjistil všechny podrobnosti o ní. Minulý týden zavítal do Vítonic, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu obce Černovice, která leží nedaleko Kunštátu. Tak Vojto, věřím, že spojení funguje a ptám se teď, co nám o Černovicích prozradíš. Hezké dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne. Ano, jsem tady v Černovicích, tady slunce ještě nezachází, takže mám celý den na to tuto obec poznat. Jak jsem zjistil, první písemná zmínka o Černovicích pochází už z roku 1286. Díky své poloze ležely Černovice na pomezí panství významných moravských rodů, Bernštejnů, Lomnických, Kunštátů a Boskoviců. Významným mezníkem se stal rok 1496, kdy loutské panství koupil Vilém z Bernštejna a připojil je k rozsáhlému Bernštejnskému panství. Vilém patřil k nejvýznamnějším šlechticům své doby. Byl schopným hospodářem, politikem, budovatelem jednoho z největších majetků ve střední Evropě. Za jeho vlády vznikl také první významný dokument týkající se právě Černovic. Na žádost místních konšelů rozhodl o náhradě škod způsobených zatopením selských pozemků panským rybníkem. Černovice se zároveň staly sídlem rechty, k níž byly připojeny také vedlejší Tasovice a Hodonín. Obec byla rovněž centrem místní farnosti, která náležela k Doubravnickému děkanátu. V současnosti žije tady v Černovicích lehce přes 350 obyvatel. Obec leží v nadmořské výšce kolem 620 metrů a díky vyšší poloze je zde prý také chladnější klima, čistší vzduch a daleké výhledy. No a letos si obec připomíná 740 let od první písemné zmínky, což je spojeno s řadou kulturních akcí.
1: Výborně, a co se na tomhle zajímavém místě ještě chystáš navštívit?
2: Chystám se určitě navštívit kostel narození svatého Jana Křtitele, ten je z roku 1778, i vedlejší faru, která leží právě v těsném sousedství a u nich teď jsem. V okolí obce jsou také lesy a zároveň přírodní rezervace, takže tam se taky rád podívám. No a samozřejmě, jako vždy, se poptám místních, co mi tady v Černovicích i okolí doporučí.
1: Tak já přeju krásná setkání a šťastné cesty. Tohle to byl Vojtěch Haleš, náš regionální stopař, a momentálně mu máváme ke Kunštátu, konkrétně do Černovic, takže naslyšenou v našem dalším vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, naslyšenou anebo naschledanou tady v Černovicích.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 27. ročník Festivalu národnostních menšin v Mikulově začne už zítra. Připomíná respekt k rozmanitosti a současně také podporuje multikulturní příhraniční spolupráci podél toku řeky Dyje. Ostatně pořádá ho spolek Národy Podyjí. Pozvánku pro nás má místopředsedkyně spolku Petra Coldfield, kterou teď vítám ve vysílání.
1: Festival Národy Podyjí, termín konání je od 17. do 19. července. Koná se to na Mikulovském náměstí. Začínáme v pátek v galerii Konvent s besedou u kulatého stolu. Program na náměstí začíná potom na stage v 5. Letos se můžeme těšit na Lesní zvěř a Los Perdidos, dva koncerty páteční, na které se všichni moc těšíme. Pátek je propojený i s vinařským trhem, kde máme rakouské vinaře, máme slovenské vinaře a samozřejmě nemůžou chybět ani naši vinaři. A v sobotu začínáme v 11 hodin programem na náměstí, kde začínají vařit naše kuchyně. Začínáme programem na náměstí s slovenskou národní skupinou Nefurt, což je slovenský folklor, a ti se střídají asi v 8 krojích. Je to nádherná podívaná a program samozřejmě pokračuje až do půlnoci. Máme vracící se kapelu Antetak, což jsou Angličani, Irové, kteří žijí teda v Brně. Náš festival milují a většinou hrají v podstatě jenom na našem festivalu, ale samozřejmě se schází a hrají jinde, ale náš festival, na ten se každoročně těší. DJ Holič nám to zakončuje, ale těch kapel je tam opravdu hodně. I místní Rosenband, což je napůl romská kapela, neboť i ti k tomu všemu patří.
0: A vy osobně se nejvíc těšíte na co?
1: Moje nejoblíbenější část festivalu je neděle. Je sousedská snídaně, kdy přes celé náměstí natáhneme stoly s bílýma ubrusama. Všichni jsou vítáni. Někdo nanese bábovku, někdo bublaninu, někdo pomazánku. A tradičně tam se dáváme až do 4 do odpoledne, kdy si konečně sedneme se všema starou sedlíkama, přistěhovalcema, cizincema. I naše kuchyně si sednou. I rádi oni donesou. Jejich snídaní minulý rok donesl Kavkaz. Jejich snídaní ti opravdu snídají hodnotně. Takže ta sousedská snídaně zakončuje náš festival také na náměstí, kde jsou všichni vítáni. Samozřejmě všichni jsou vítáni po celý víkend, ale ta sousedská

0: klasická snídaně je taková srdcovka, je to krásný.
1: Součástí programu je i pietní akt.
0: Ano, odjíž od prvopočátku, od prvního ročníku je součást, ano, ten pietní akt, kdy jezdíme pokládat věnce do Pohřelic a do Rakouska vyhnaným původním obyvatelům Mikulova a je to pro tento spolek velice důležité.
1: Říká jedna z pořadatelek Mikulovského festivalu Petra Coldfield. Děkujeme. Takže chcete-li ochutnat z více než 20 národních kuchyní, od maďarské, řecké, chorvatské až po arménskou či rumunskou a k tomu ještě tančit i zpívat, máte o víkendu v Mikulově jedinečnou příležitost. Přejeme pořadatelům zdar a i návštěvníkům, ať jsou spokojení.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Sound. Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Ano, léto už je skutečně tady, je v plném proudu. Dnes máme čtvrtek 16. července, který už má za sebou 10 hodin a 44 minut. Já vás zdravím z dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno, které právě teď posloucháte. Máte-li rádi mozzarellu, tak poslouchejte pozorně, protože vysvětlení a hlavně návod na zacházení s tímto sýrem vám právě teď nabízí dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
0: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: hodince mezi 11. a 12. bude mým hostem ekolog Martin Škorpík ze správy Národního parku Podyjí a naším tématem bude kudlanka nábožná. Možná o ní víte, že má takové specifické taktiky po milostném aktu, ale to není zdaleka všechno. Dá se vůbec kudlanka chovat třeba i doma? Jaké podmínky k tomu potřebujete? A rozšiřuje se jí výskyt kvůli změně klimatu? O tom všem si budeme povídat právě mezi 11. a 12. a já už se na tohle setkání moc a moc těším, tak věřím, že budete s námi. Teď ještě Dalibor Janda, Karel Gott a potom také čerstvé aktuální zprávy, které pro vás chystá Pavel Chaloupka.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno zná vítěze architektonické soutěže na podobu nové budovy magistrátu. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. Hasiči pomáhají s odklízením následků včerejší bouřky v Moravské Nové Vsi a bude oblačno až zataženo, postupně polojasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Brno vybralo podobu nového centrálního sídla magistrátu. V architektonické soutěži uspěl ateliér Tempo. Ten navrhl několikapatrovou prosklenou budovu. Současné vedení města chce kanceláře pro úředníky a přepážky sloučit na jedno místo poblíž Malinovského náměstí, a to na volném prostranství vedle autobusového nádraží před hotelem Grand.
2: Podle radního Petra Bořeckého z hnutí Brno k lidem má okolí nového úřadu navázat na plánovanou rekonstrukci Benešovy ulice. Uvnitř domu je taky navržená pasáž z Benešovy k ulici Koliště. Tajemník magistrátu Oliver Pospíšil zase ocenil, že navržená konstrukce budovy umožní flexibilně měnit vnitřní dispozice a menší kanceláře přetvářet na větší nebo naopak podle počtu pracovních míst. Termín výstavby nového úřadu zatím není stanovený. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánoční období. V Moravské Nové Vsi na Břeclavsku pokračuje odklízení následků včerejší bouřky. Poškodila několik střech nebo garáží. S úklidem popadaných stromů a zatopených sklepů pomáhají dobrovolní i profesionální hasiči. Ve srovnání s tornádem, které městysem prošlo před 5 lety, jsou škody malé, popisuje nezávislá starostka Zuzana Jandáková.
3: Když to srovnáváme s 5 lety, tak to byla pro nás mírná bouřka. Samozřejmě to vzalo pár tašek, byly nějaké pořádně nepřipevněné, třeba ty garáže, jak bývají plastové. Jeden, dva baráky, co máme, co se musí strhnout pod krovky, protože tam napršelo. Spíš to zase nejvíc odnesla zeleň.
0: Kvůli úklidu je dnes v městě jsou do 17 hodin mimořádně otevřený sběrný dvůr. Přerově dnes přivítají tenistku Lindu Noskovou. Hráčka tamního klubu zvítězila o víkendu ve finále Wimbledonu. Setkání s obyvateli Přerova začne v 18 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Pořadatelé připravili mimo jiného autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, postupně oblačno až polojasno, mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky, večer pak chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů, vítr by měl foukat mírný východních směrů, postupně slabý proměnlivý, biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor na 7. kilometru ve směru na Břeclav, tam došlo ke srážce se zvěří. Na D46 se mezi 1. a 4.5. kilometrem ve směru na Olomouc pohybují v pravém pruhu silničáři. Na silnici 54 omezuje provoz nehoda u Vlkoše, na cestě do Kyjova tam zasahují záchranáři. Opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Mikulova na křižovatce silnic 52 a 40, stejně jako u Střelic na silnici do Nebovit. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak schválně, co víte o kudlance? Určitě si vybavíte její neválně pověstnou milostnou taktiku, ale těch zajímavostí je mnohem, mnohem víc. Já za okamžik v našem vysílání přivítám ekologa Martina Škorpíka a právě on nám tento fascinující hmyz blíže představí. Tajemný lovec s pověstí modlícího se vraha. I tak se kudlance někdy přezdívá a právě ona se stala hmyzem roku 2026 České společnosti entomologické. Tak věřím, že že to vlastně budou takový symboličtí dva hosté, pan Martin Škorpík a také Kudlanka. Setkání to určitě bude inspirativní a zajímavé. Připojte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.

0: Věra Martinová v našem dopoledním vysílání a její písnička Jak kdy. Máme právě 8 minut po 11. Já jsem moc ráda, že u protějšího mikrofonu usedl ekolog Martin Škorpík ze správy Národního parku Podyjí. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vítejte u nás. Kudlanka nábožná je to avizované téma, díky kterému se scházíme. Já začnu takovou fikanou otázkou. Kdy jste se poprvé s kudlankou v terénu setkal? Vzpomenete si třeba na ten okamžik?
1: Popravdě nespomenu, protože do přírody chodím poměrně často a ač původem Pražák, tak můj rod pochází tady z Jižní Moravy, takže myslím si, že s kudlankou jsem se poprvně setkal při nějakém výletu na Pálavu. Mm-hmm. Někdy tak možná ve svých 12 letech.
0: Dá se vysvětlit to, proč ona získala takový pěkný titul, že je zrovna hmyzem letošního roku? Co k tomu vedlo podle vás?
1: Každý rok entomologická společnost, Česká entomologická společnost vybírá nějaký druh nebo skupinu hmyzu právě proto, že se snažíme o popularizaci této neúplně populární skupiny živočichů a kudlanka je, myslím, takový docela dobrý, vhodný objekt právě proto, že ona má ze všech hmyzů možná nejblíž k tomu našemu pohledu na zvířata vzhledem k tomu, jakou má morfologii, jak je utvářeno jí tělo, že má tu pohyblivou hlavu, jakýsi krk, sleduje nás, má dokonalé stereoskopické vidění a má právě ty přední modlivé, takzvaně vlastně chápavé končetiny, kterými loví. Takže to je něco, co jí staví tak jako trošku mimo ostatní skupiny nebo druhy hmyzu a je to pro člověka určitě hodně zajímavé.
0: Fascinující určitě je od pohledu. Budí možná i malinko respekt díky té velikosti, někdo se jí může i bát nebo lekat, ale jak přišla tedy kudlanka ke svému jménu nábožná?
1: To je pravda, že to člověka zaujme. Já přiznám se, i když ty etymologické věci mě zajímají, tak jsem to úplně nezjistil. Když se podíváme třeba do ostatních slovanských jazyků, tak víceméně všechny jihoslovanské národy jí říkají nějak tak jako třeba bogomolka, což je v podstatě v překladu něco podobného jako ten český význam, rusky třeba bogomol, bulharsky bogomolka, slovensky už je to modlivka, jo, to je vlastně upomínka jako i u těch jihoslovanských národů právě na ty loupeživé přední končetiny, které jsou tak jako sepnuté k modlitbě zdánlivě. Naši předci si to neuměli vysvětlit, ale je evidentní, že to takto je a pokud jde o ten český název, tak tam se mi opravdu nepodařilo zjistit, jak vzniknul. Ale zřejmě je to možná nějaký výsledek takových těch puristických snah 19. století. Možná ty přední končetiny, které opravdu slouží k lovu, tak někomu připomínaly nějaké kudly. Těžko říct, takže to je moje vysvětlení, ale popravdě to nevím přesně.
0: Výborně. Co je tedy z vašeho úplně osobního pohledu to nejzajímavější, fascinující právě na kudlance?
1: No možná budete překvapená, ale mě nejvíc fascinuje na ní, anebo na kudlankách obecně, protože kudlanky mají více než 2500 druhů po celém světě, mimo Antarktidu. Mě na ní překvapuje její schopnost mimetismu, protože oni skutečně dokážou ve vegetaci se tak dokonale schovat a i třeba napodobují pohybem, vlastně pohyb větvičky ve větru se klátící, takže to je ten mimetismus nebo schopnost mimeze je skutečně obdivuhodná. Jestli se k tomu ještě dostaneme, tak potom bych to rád zmínil. Ale ta naše kudlanka skutečně, pokud se nepohne a někde pod nohama, tak si vlastně nemusíte vůbec všimnout.
0: To nás splyne s terénem. To je pravda. Proč je tím dokonalým predátorem?
1: Dokonalým predátorem je právě proto, že ona má takovou loveckou strategii, že vyčkává nepozorována, dokonce kudlanka korunková, myslím, že se jmenuje v tropech, tak ta dokonale napodobuje orchideový květ, jo, takové ty katleje a falenopsisy, které lidé pěstují v domácnostech, tak ona sedí na tom orchideovém květu svou barvou růžovou dokonale a strukturou žilnatiny, kterou napodobuje u toho květu, tak dokonale vlastně splyne s tím prostředím a je to vlastně takový čekající lovec a potom blesku rychlým pohybem v setinách vteřiny ukořistí ten hmyz, na který stačí. Ale oni neloví jenom hmyz, loví třeba dokonce i některé velké druhy. Kurlanky mohou mít až 20 cm, tak loví třeba ptáky, ještěrky, dokonce nějaké myšky. Může se to stát, ale ta naše kudlanka vlastně má tu schopnost taky takhle vyčkávat a velice rychle uchvátí to svou kořist.
0: Tak já moc děkuji za ty úvodní informace o kudlance. Já jsem moc ráda, že pozvání k dopolednímu mikrofonu přijal ekolog Martin Škorpík ze správy Národního parku Podyjí. Povídáme si o kudlance nábožné. Zůstaňte s námi.
2: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne, Českým rozhlasem Brno má dnes svého hosta, ekologa Martina Škorpíka ze správy Národního parku Podyjí a povídáme si o kudlance nábožné. My už jsme malinko ťukli do toho, že kudlanky vidí svět trošku jinak. Jak funguje jejich zrak?
1: Ve světě hmyzu mají ten zrak naprosto výjimečný, protože oni dokáží dokonale stereoskopicky vidět, jo, vidí opravdu úžasně, mají ty velké, vypouklé, složené oči, těch mají pár, ale ještě mimo to mají tři očka na temeni hlavy, kterými vnímají intenzitu světla. Jo, takže ten jejich zrak je skutečně výjimečný v říši hmyzu. Víme, že třeba pavouci můžou mít 8 očí, 6 očí, ale co se týče hmyzu, tak skutečně vidí dokonale. A říká se, že to je jediná skupina hmyzu, která dokáže vidět skutečně stereoskopicky.
0: Dokáže, a čím to je, otočit hlavu téměř o 180 stupňů?
1: Ano. Říká se, že to je téměř 180 stupňů. Má anatomické předpoklady v tom, že to připojení hlavy je takové v takovém pružném kloubu a ona dokonce se ještě pomůže tím, že vlastně ten takzvaný, lidově bychom tomu řekli krk, že jo? Je to vlastně ten štít, na kterém vlastně je umístěn ten přední pár nohou nebo pod ním, tak tím se ještě trošku pomůže, že to tělo tak jako prohne do luku a ona dokáže skutečně i ulovit zvíře, které je za ní.
0: Tedy?
1: Ona se v blesku rychle otočí, nebo ne otočí, ale tak jako tou jednou nohou mrskne dozadu a nějakého hmyzáčka nebohého dokáže chytit i tímto způsobem. Jo, a ta reakce je skutečně blesku rychlá.
0: Blesku rychlá. My jsme mluvili už o tom zajímavém způsobu lovu, to je také fascinující. Jak si tedy vybírá kořist? Je to, co je po ruce, tak to bere? Dá se to tak říct?
1: No, když jsem sledoval některá videa, tak občas je to tak, že neodhadne svoje možnosti a přijde o život. Jo. Teď myslím, že převčírem jsem viděl takové videjko, kde vlastně jí udolá sršeň. Jo, protože okay. Sršeň má taky mohutná, silná kusadla a víceméně není, je hodně sklerotizovaná, že tak opancéřovaná, by jsme řekli lidově, takže ta kudlanka jí vlastně uchopila špatně, tím pádem se nedostala na ta místa, kde by mohla třeba oddělit tu hlavičku od těla a sršení za chvíli tedy udolala.
0: Tedy.
1: Jo, ale může se stát, že, jak jsem říkal, ty veliké druhy kudlanek útočí třeba i na obratlovce, na ptáky a na myšičky a na ještěrky, takže i tam se může stát, že neodhadne svoje možnosti, ale když třeba vidí stejně silného protivníka, nemusí to být jiná kudlanka, může to být třeba nějaká kobylka, tak se taky může se zlou potázat. A dokonce u nás existuje jeden druh hmyzu, je to obrovská kobylka Sága, která žije i u nás v Podyjí, pak třeba se s ní můžete potkat na Pálavě nebo na Pouzdřanské stepy. Mm-hmm. A tahle kobylka je naprosto obrovská, ta je opravdu možná nějakých 12 cm velká a je to vlastně největší evropská kobylka a tenhle hmyz dokáže tu kudlanku bez problémů taky
0: zdolat.
1: A samozřejmě kudlanky se požírají i mezi sebou, to ještě můžeme potom
0: k tomu nakousnout. Se dostaneme, ano. To budou ty akta té lásky, k tomu se dostaneme. Pojďte mi ještě říct, jestli jsou aktivní hlavně ve dne nebo v noci, jak to kudlanka má s tím denním režimem?
1: Obecně kudlanky na celém světě, oni jsou původně tropickou skupinou, takže žijí od nejsušších pouští až po tropické pralesy. Samozřejmě nejsou v těch chladnějších částech pevnin, ale vlastně oni se dokáží, pardon, teď jsem trošku zasklil otázku, na co jste se ptala.
0: Otázka zněla, jestli hlavně ve dne nebo v noci jsou aktivní,
1: jo, ano,
0: jak žijí.
1: Ta aktivita. Uh-huh. Aktivita je v obou částech dne, jak za tmy, tak ve dne. A když jsem cestoval třeba po Sahaře, tak se mi stalo, že při tom, když člověk byl někde v nějakém sídle, kde byly rozsvícené elektrické lampy, kde se pochopitelně koncentruje obrovské množství hmyzu, tak právě pod tím světlem lovili kudlanky. Jo? Takže loví i v noci a především, hlavně se to týká té naší kudlanky nábožné, tak ta hlavní aktivitu loveckou má ve dne.
0: Výborně, více zajímavostí si povíme za malý okamžik, teď si ještě poslechneme Valdemara Matušku a jeho Čas chvátá. Ostatně to platí i o našem vysílání, každopádně zůstaňte s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Pondělí 20. července přivítají dopolední Dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Blížíme se k 11:30, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a také s Jarkou Vykoupilovou. Mým hostem je dnes ekolog Martin Škorpík a tématem kudlanka nábožná. Je to takové zvířátko, u kterého mám pocit, že se na ní nějak zastavil čas, že tady možná už byla kdysi dávno. Jak je to s tou evolucí v jejím případě?
1: No skutečně, kudlanky jsou velice, velice starobylá skupina, ono je to na nich taky trošku vidět. A když by se člověk zamyslel nad tím, jestli existuje nějaká další skupina, nějaký řád hmyzu, s kterým jsou příbuzné, tak pro entomologa, který se trošku zamyslí, tak to skutečně není až takový problém, protože oni jsou blízce příbuzné, překvapivě možná pro někoho švábům. Aha. Švábům a termitům. Jo? A dokonce se po značnou část entomologie nebo existence entomologie spojovali s těmi šváby do jedné skupiny, do jednoho řádu. A kudlanky se objevily prokazatelně už před 200 miliony lety, že jo? To je vlastně v časné juře, protože druhohory jsou staré nějakých možná 255 milionů let, 252, a už teda záhy po té epoše začátku druhohor, tak se objevily kudlanky a tehdy možná se právě začali už jako rozlišovat od těch, odvidělovat z toho společného předka, kterého mají ze šváby. Nejstarší fosily, kdybychom šli do nějakých těch vřidlic, v kterých jsou zachované, tak jsou ze Sibiře a to je vlastně stáří tak něco kolem 140 milionů let. A oni dneska se dělí do nějakých, řekněme, 28 čeledí podle nového systému a těch druhů, jak už jsem myslím říkal, je asi 2500 a jsou nesmírně různorodé. Jo? Od takových rychlých, běhavých, které jsou třeba na té poušti, kde loví vlastně za pochodu, tak jsou i ty, o kterých už jsem říkal, to se týká hlavně té naší kudlanky nábožné a dalších druhů, které jsou vlastně takový ty vyčkávající lovci, který blesku rychlým pohybem potom uchvátí svou kořist. Takže ta evoluce je nesmírně zajímavá a

0: nebyla všude, jo, na těch všech teplých lokalitách, kde se vyskytuje dneska. Mohli bychom ji najít třeba u nás v Národním parku Podyjí, který tehdy ještě neexistoval, ale na Havraňském vřesovišti, které tehdy samozřejmě už od hlubokého středověku tam existovalo. A možná bychom ji našli, ta určitě bychom ji našli na Pálavě, možná na těch Pouzdřanech taky, ale právě jak se postupně otepluje, tak se kudlanky rozšířily po, dá se říct, většině území Česka a ta radiace jich, nebo to šíření postupovalo z té jižní Moravy, dneska už jsou dokonce ve středních polohách v Krkonoších třeba. Jo, oni často se stávalo, už takové výsadky byly právě v těch 80. letech, že třeba ta kudlanka, jak se moc nehýbe, když vyčkává, tak třeba se dostala na nějakou hromadu dřeva, to byl popsaný případ, a s tím dřevem se s vlakem dostala až do jižních Čech a potom si tam našla nějakou stepní stráňku, protože oni potřebují ty naše kudlanky právě suchou vegetaci, a takovým podobným způsobem se ocitla třeba u Hradce Králové už ve stejné době. Takže kudlanky, to šíření kudlanek už jsme zaznamenali v této době a dneska jsou de facto na všech vhodných lokalitách, v nižších polohách, v teplejších polohách našeho státu, ale jak jsem říkal, i v těch Krkonoších.
1: Přicházejí úplně nové jiné druhy díky změnám podnebí.
0: Ano, to je další velice důležitá zvěst, protože nebude dlouho trvat, a možná už ta doba nastala, ale ještě jsme to nezaznamenali, že další druhy kudlanek, minimálně tři, už jsou velice blízko našich hranic, ať už třeba v okolí Vídně nebo v severní Maďarsku. Dva druhy z rodu Heirodula, který nemá český název, a Tenoidentata a další Transkaukazika, to jsou takové poměrně mohutné kudlanky, které na první pohled poznáte o té naší kudlanky, že jsou opravdu tak jako mohutně stavěné. A ještě další taková maličká kudlanečka a meles, který taky se vyskytuje už severně od Vídně. Takže ze Znojma to máme kousek do Vídně nějakých 70 kilometrů na okraji města. Ona už je severně od města, takže kdo ví, jestli se už nevyskytuje na našem území. Ale nikdo to zatím o tom neví.
1: Děkujeme za zprávu, aktuální zprávy o kudlance. Já si stále povídám s ekologem Martinem Škorpíkem ze správy Národního parku Podyjí a za okamžik se dostaneme třeba i k zajímavému sluchu tohoto hmyzu a povídat si budeme i o jeho slavně neslavném kanibalismu.
2: Český rozhlas Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Ano, naším dopoledním hostem je ekolog Martin Škorpík a tématem kudlanka nábožná. Já jsem slíbila povídání o jejím sluchu. Také stojí za zmínku. Proč?
2: Možná ještě bych předsadil před ten sluch vlastně skutečnost, že víceméně většina hmyzu má dokonalý čich. A i ty kudlanky mají feromonové dorozumívání, že samička láká, samička vlastně tím, že si ji vyčichá. Ale ten sluch je u kudlanek nesmírně důležitý. Hlavně u těch druhů, které se pohybují i letem, protože to jsme nezmínili ještě, že kudlanky dokáží létat, mají dva páry bladnitých křídel a zejména třeba v noci nebo za soumraku, kdy se přesouvají, tak ten sluch je pro ně velice důležitý. Ono se donedávna se myslel, že kudlanky vůbec nic neslyší. Ale ukázalo se, že to není pravda, ale ta frekvence jejich, nebo to spektrum, na kterém poslouchají, tak je vlastně ultrazvuk, jo? Protože naše hlubší zvuky asi opravdu neslyší, ale ten ultrazvuk je pro ně důležitý z toho důvodu, že oni slyší takovýto klikání netopíru, které netopírům slouží proto, aby si vlastně, aby zjistili kořist. Vlastně to se jim přeměňuje v mozku, dokonce v takový jako obraz. A netopíři loví letavý hmyz. Jo? Takže kudlanka není nějaký zvláštní letec, nebo vůbec žádná z těch kudlanek, ani ta naše. A takže ten netopír prostě není pro něj problém a je to poměrně velký objekt, takže není pro něj problém tu kudlanku v letu ulovit. Takže ona, když uslyší toho netopíra právě tím svým orgánem, který má tady v oblasti hrudi, tak vlastně udělá nějaký manévr, třeba rychle spadne na zem nebo nějak změní směr, aby ten netopír vlastně nemohl ulovit. Je to taková evoluční vychytávka.
1: No to ano, výborně. Kanibalismus, nevalně pověstná milostná taktika, mluvila jsem o ní v úvodu. Ale zároveň, jak jsem se připravovala dnešní vysílání, jsem zjistila, že ne po každém páření dojde k tomu, že by samička ukousla samečkovi hlavu. Co tam tedy hraje roli? Pojďme si to vysvětlit a popsat, ten kanibalismus.
2: Ano, tak to je vlastně jedna z mála věcí, které široká populace u kudlanek registruje, že prostě se řekne kudlanka, tak to je ta, co ukousne tomu manželovi hlavu. Že? Ale skutečně to není úplně samozřejmé, jsou i šikulové, kteří
1: se tomu vyhnou.
2: A potom ti moulové, kteří na to doplatí. Jo? Tak já přesně teď nevím, kdy si jsem četl, v jakém procentu to je, ale myslím si, že to není až tak úplně, řekněme možná v nějakých 40% se to těm samičkám podaří. A ještě dlužno říct, že to není vůbec ve světě bezobratlých tak úplně taková výjimečná věc, jo, výjimečná strategie, ale to možná za chviličku. A stane se to, že ten sameček, když se spáří s kudlankou, tak už hned vlastně v okamžiku toho páření, které trvá poměrně dlouho, tak ta kudlanka vlastně mu dá takhle kravatu jednou tou končetinou a ukousne mu hlavu. A dokonce je známo, že při tomhle aktu se tam v mozku toho samečka nebo v mozku v té nervové zauslině, ty gangliální buňky, že aktivují vlastně kopulační pohyby, takže dojde ještě k tomu, že to spáření je účinnější, že se ten děl těmto kudlankám, které potom kladou vajíčka, takže počet těch vajíček je větší.
1: Aha.
2: Jo, a když jsme u toho, tak třeba u pavouku je to naprosto běžné, že třeba ten náš nejkrásnější pavouk, stepník moravský, který má oranžovou prdelku až se 4 černýma tečkama, tak ten vleze dobrovolně za samičkou do nory, tam se nechá sežrat a je to i vlastně poslední potrava předtím, než naklade vajíčka, ale ty malí pavoučci, když se vylíhnou z těch vajíček u nich v té noře, tak jí to vrátí, protože oni sežerou zase potom tu samičku. Takže ta příroda je naprosto úžasná, účelná a vlastně bývá to tam tak, že ten nejúčelnější způsob vyhrává. Takže to sežrání samička není samozřejmé a dokonce jsou i druhy kudlanek, které vůbec samečka nepotřebují k tomu, aby se rozmnožily. Využívají takzvanou partenogenézi, je to popsané u několika druhů a vlastně se mláďata rodí z neoplozených vajíček. Samička udělá takový, z takové bílkovinné hmoty, vlastně připomíná to montážní pěnu, kokon, nebo on se tomu říká ootéka, kde v každé lamele toho ty ootéky naklade vajíčko a potom na jaře, v našem případě, v případě kudlanky nábožné, se z toho vylíhnou malé kudlanky.
1: No prosím pěkně, tak netušila jsem, do jakých podrobností až můžeme zajít a co se všechno můžeme dozvědět o kudlance nábožné. Dnes má prostor v našem dopoledním vysílání i proto, že se stala hmyzem roku 2026 České společnosti entomologické.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Tak si väčšina z nás predstaví to vykoristovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže Lastrada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
5: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Ekolog Martin Škorpík ze správy Národního parku Podyjí si se mnou povídá o kudlance nábožné. Já bych ráda ještě se dotkla přece jen toho, co se děje po vylíhnutí z těch vajíček, o kterých jsme mluvili. Jak ten její život vlastně a cyklus vypadá?
2: Tady u nás v mírném pásu Evropy, mírném pásmu, ty kudlanky musely zvolit takovou strategii, která není u nich tradiční třeba v tropech nebo v subtropech, protože tady nastává zima. Že? Takže oni přečkávají zimu jako ta OTK, takový ten soubor vajíček v tom obalu, který, jak jsem říkal, připomíná montážní pěnu a je přilepený někde na spodku kamenů nebo na dřevech. A já jsem to měl, vlastně mám ještě doma přilepené na zdi pod střížkou, takže je pozoruju. A takže na jaře, když jsou ty první teplé dny v dubnu třeba, tak se z toho vylíhnou malé kudlanečky, které mají třeba, já nevím, 0,5 centimetru. Mm-hmm. Kudlanky jsou hmyz s přeměnou nedokonalou, to znamená, když se vylíhne z vajíčka vlastně larva, nymfa, tak už připomíná dospělého jedince, akorát je maličká, postupně se svlíká, může to být třeba i 9krát, roste, po každém sléknutí a doroste až do velikosti dospělé kudlanky, ale ten poslední instar, to poslední stádium, už může být velké jako kudlanka, akorát ještě nemá vyvinutá křídla. Jo, což je většinou, nebo je to časté u těch hmyzů s přeměnou nedokonalou. A když se stane z ní skutečně už ta dospělá kudlanka, což bývá třeba někdy v srpnu, možná letos to bude o něco dříve, tak už se chová vlastně, jak už jsme to popisovali, ale ono vlastně i ty stádia vývojová, ty nymfičky se chovají podobně. Oni loví akorát příslušně menší kořist, aby ji stačili vlastně udolat. Jo? Takže ten vývojový cyklus trvá právě jeden rok v našich podmínkách a když nastanou první silnější mrazy, tak ty kudlanky vlastně umírají.
1: Děkujeme i za tenhle náhled do toho života kudlanky. Zajímavé je na nich i to, že mají jakýsi otisk i v kultuře, pokud se vrátíme proti proudu času. Jaký byl jejich význam, nebo proč si jich lidstvo všímalo od pradávna?
2: No, je to především tím, že jak už jsme o tom mluvili, tak ty kudlanky skutečně mají ze všech hmyzů asi největší blízkost k tomu antropomorfnímu principu. To znamená právě ty přední končetiny specializované, ty loupeživé nohy, které má jakoby sepnuté k modlitbě. To, že se pohybuje jenom po těch zadních párech končetin, takže vlastně po čtyřech. A hlavně to, že pořád má vytrčenou hlavu, velikou hlavu s těmi obrovskými, s těma obrovskýma očima, že s tou hlavou točí a ty lidé jí přisuzovali zvláštní vlastnosti. Mysleli si třeba, že skutečně má nějaký rozum nebo něco na ten způsob. A třeba muslimové věří, že ona se vždycky otáčí směrem k Mece, jo? Že jako jak se modlí zdánlivě těma předníma nohama, což právě asi ten fenomén, který ta vlastnost, která těm lidem přišla zvláštní, zajímavá, tak vlastně jako ve všech možných kulturách starověku tato vlastnost přišla tím lidem velice zajímavá. Jo, a jsou známy obrazy kudlanek ze starého Egypta, nebo i zmínky jsou o nich, dokonce z Jižní Afriky, z těch sánských kultur. Ve starém Řecku si všímali kudlanek a přisuzovali jim věštecké schopnosti. Ve starém Iránu dokonce existuje nějaká skalní kresba, která je odhadem asi 4000 let stará, to znamená z doby bronzové. To všechno nasvědčuje tomu a pravděpodobně, ještě to jsem neřekl, v tom Iránu, tam se jedná dokonce z té kresby určit i rod kudlanky, je to empúza, což je to zvířátko, o kterém jsem říkal, že by se brzy mohla objevit i na našem území. Mm-hmm. Takže skutečně ty kudlanky jsou výjimečné.
1: Jsou. Já jsem moc rád, že jsme jim věnovali tuhletu hodinku, prakticky úplně celou na závěr, protože o vás vím, že vy jste odborník na brouky. Budu mít přece jen jinou ještě otázku. Osobní, nějaký váš oblíbenec, tedy ze skupiny brouků, by nebyl na závěr, že byste se nám pochlubil a představil nám ho?
2: Aha, no tak Já se věnuji skupině krasců především, i když jako vzhledem ke svému pracovišti a vzhledem ke svým zájmům na takové obecnější ekologické otázky, tak se musím věnovat faunistice vlastně veškerého hmyzu v tom našem regionu a tady po Jižní Moravě, protože to má i velice, velice dobrou a důležitou funkci bioindikační, že podle toho, jaký hmyz se na které lokalitě vyskytuje, tak podle toho můžeme stanovit třeba, jestli se tam ta příroda vyvíjí zdárně nebo ne. Ale moji oblíbenci, jak jsem říkal, jsou krasci a především teď momentálně v poslední době jeden z druh, který se jmenuje krasec dubový český. Je to krásný, velký, zlatě zelený brouk, který vypadá jak nějaký tropický druh a je nesmírně vzácný, protože on obývá takové ty starobylé duby třeba v Lednici na Soutoku, ale i na dalších 7 lokalitách v České republice, od Třeboňska až po třeba Veselí nad Moravou. A v celém velkém Polsku je jedna jediná lokalita, v celém velkém Německu je taky poslední lokalita, je téměř druh na vyhynutí, ale proto mu byl věnován Agenturou ochrany přírody a krajiny záchranný program. Je to evropský významný druh a probíhá mapování, takže já se podílím na jeho mapování třeba tady v Bořím lese.
1: Děkujeme. Přejeme zdar všem vašim ekologickým aktivitám. Jsme za ně určitě rádi, mluvím nejen za sebe. Věřím, že i za posluchače, kteří poslouchali, ať se vám daří a děláte svoji práci rád a s chutí a mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Moc děkuji, mějte se, nashledanou.
1: To byl ekolog Martin Škorpík ze správy Národního parku Podyjí a naše povídání o Kudlance Nábožné. Pokud jste ho nestihli celé, je to jednoduché, můžete to zvládnout díky zpětnému poslechu na našem webu anebo díky aplikaci Můj rozhlas, kam se automaticky rozhovory tedy přepisují. Jarka Vykoupilová děkuje za pozornost, přeji nádherný zbytek dne i tohoto týdna krásný blížící se víkend a v pondělí zase naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Prušánky na Hodonínsku sčítají škody po včerejší bouřce. Poškozených je 5 desítek míst. V Opicích na Znojemsku je obnovená naučná stezka zaměřená na místní dřeviny. Na jihu Moravě hrozí odpoledne silná zátěž teplem. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně s bouřkami. Teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Silná bouřka, která večer přešla přes jih Moravy, způsobila největší škody v Prušánkách na Hodonínsku. Obec eviduje 46 poškozených míst. Voda zatekla do rekonstruované základní školy a vítr poškodil i střechu mateřské školy. Několik domů má poškozené střechy nebo zatopené sklepy a zavřený je kvůli riziku pádu stromů místní hřbitov. Obec svolala krizový štáb, říká nezávislá místostarostka Jana Šupová.
2: Dneska od rána došlo už tak minimálně 15 lidí, týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
0: Objevovat Třebíč můžou lidé prostřednictvím nové aplikace. Takzvaná Venku app vychází z map pro orientační běh. Zájemce zavede mimo jiné na místa zapsaná na seznamu UNESCO, na vyhlídku z návrší Hrádku nebo ke skalám. Terén je vhodný jak pro aktivní sportovce, tak pro rodiny z kočárky. Správci Národního parku Podyjí dnes večer otevřou obnovenou naučnou stezku v Popicích. Trasa je dlouhá přes 2 kilometry. Na panelech si lidé přečtou informace o dřevinách typických pro Podyjí. Jde například o habry, dupletní a zimní nebo třeba zástupce vřesů. Popisuje mluvčí parku Markéta Plachá.
3: Zároveň i ty staré sady i keře. Je to opravdu jako větší spektrum. Stezka zde už dříve stála, ale ta vlivem času už byla poničená, nebyla v dobrém stavu a tak jsem se rozhodli v rámci právě projektu tuto stezku obnovit.
0: Meteorologové varují před silnou zátěží teplem. Podle předpovědi se týká jihu Moravy, Polabí a také Ostravska. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Pro jih Moravy zároveň dál platí výstraha před vysokými teplotami a rizikem vzniku požárů. Český hydrometeorologický ústav také očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Večer bude chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž dnes střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na silnici 54 mezi Kyjovem a Bzencem. Na místě jsou záchranáři. Místo je průjezdné, ale počítejte s mírným zdržením. Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Brno mezi 178. a 196. kilometrem. Aktuální zdržení je celkem asi 20 minut. No a kolona je také na D2 na dojezdu do Brna, tady se zdržíte asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

pod Slováckým vinohradem polkou Miloslava Richarda Procházky Stanislava Pěnčíka nás v úvodu potěšila mistříňanka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Luboš a Carmen. Na Slovensku slaví jmeniny Drahomír, Drahomíra. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví a spokojenosti a písnička, která zazní za malou chvíli, je samozřejmě také pro vás. Neoddělitelně k této první hodině Moravy krásné země také patří zpívání dětí v projektu Prázdniny u babičky. Tak jsem hodně zvědavá, kdo se dovolá. No, uvidíme. A telefon 726 46 5200. A samozřejmě po písničce si vezmeme nějakého toho zpěváčka. A písnička, která, že to bude Kvítek Polajky, Pavel Svoboda, Pavel Karlík a Lácaranka.

0: písnička nám dozněla, přátelé, a já mám velikou radost, protože se k nám dovolal Josífek Novák z Vrbovce u Znojma, sedmiletý, takže konečně máme chlapce, bude zpívat. Tak já tě, Josífku, halo, halo, zdravím.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak ty jsi připravil pro nás písničku, a jakou?
1: Adamku náš.
0: Výborně. My se moc těšíme, držíme ti palečky a budeme poslouchat, takže můžeš zpívat.

0: Výborně, tak my tleskáme tady, ano, tleskáme Josívkovi Novákovi. No, ty nás, potěšila nás ta písnička velice, a nejenom nás, ale určitě i posluchače. Adámku, můžu tě trošičku vyspovídat? Haló, haló, seš tam?
1: Jo.
0: Ano, můžu. Tak prosím tě, kdo tě tu písničku naučil?
1: Máma.
0: Maminka. A maminka s tebou zpívá?
1: Někdy.
0: Někdy. A co babička a děda?
1: Taky.
0: Taky s tebou zpívají lidové písničky nebo jiné? Dobře.
1: Nevím.
0: Nevíš, dobře. No prosím tě, Adámku, ty jsi 7letý, tak ty jsi byl teď už v první třídě?
1: Jsem Josífek.
0: Josívku, promiň. Já se ti omlouvám. Ty jsi teď dokončil první třídu, že ano?
1: Jo.
0: Takže už máš prázdniny. Tak a jak si užíváš ty prázdniny? Co děláte?
1: Teďka jsem u babičky.
0: Seš na prázdninách u babičky. No to je krásné, my jsme rádi. A prosím tě, ty chodíš někam zpívat? Do nějakého souboru?
1: Ne.
0: Nechodíš. No a v rodině je někdo muzikantem nebo hraje na nějaký nástroj?
1: Máma hraje na klavír.
0: No tak to je skvělé. A co ty? Na jaký nástroj ty hraješ?
1: Na kytaru.
0: Ty hraješ na kytaru, no to je senzace. No jo, tak jsou prázdniny. A co ty tak rád děláš o prázdninách?
1: Hraju s tátou fotbal.
0: Ty hraješ fotbal, no to je paráda. A kdo vyhrává?
1: Já.
0: Ty vyhráváš? No tak to nemá chybu naprosto. To je skvělé. No a pojedete s rodiči někam? Chystáte se?
1: Možná pojedeme do Itálie.
0: Do Itálie. Tak to bude krásné. No tak také opatrně všechno, ale bude to krásné. No a na tábor někam se nechystáš? Nebo budeš u babičky na prázdninách?
1: Na tábor ještě ne.
0: Ještě ne, ano, to chápu. Dobře, tak my ti děkujeme, že jsme tě mohli takhle krásně vyspovídat. Jinak, když to dobře podá, dobře to dopadne, tak v neděli je slosování. No a třeba můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Aha. Co na to říkáš? Dobrý?
1: Jo.
0: Dobrý. No a byl jsi někdy v brněnské zoo?
1: Jo.
0: Ano, ty už jsi tam byl. No jak se ti tam líbilo?
1: Bylo tam hezký.
0: Hezký. No tak si to můžeš zopakovat, když třeba budeš mít to štěstí. Ano, a já samozřejmě ti budu držet palečky. Jo. Jako vám všem. Takže děkujeme mnohokrát. Jako dárek posíláme tobě, mamince, tatínkovi a dědečkovi, babičce písničku, která zazní. A děkujeme mnohokrát. Ano? Naschledanou. Ano. Pěkný den ti přejeme a pěkné prázdniny.
1: Naschledanou.
0: Písnička Václav Smola, Dřínovská polka a Hulíňané.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak Polka je za námi, pojďme přivítat paní Palečkovou z Veselí nad Moravou. Dobrý den.
1: Pěkný čtvrteční den vám, paní Navrátilová, zvukovému mistru a všem věrným posluchačům. Dnes má svůj krásný narozeninový den milá paní Martička Fridrichová z Jedovnic. Marti, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, lásku svých blízkých, pohodu a vždy dobrou náladu do dalších let. To a ještě mnohem víc ze srdce přeji Palečkovi s celou rodinou. Vám děkuji za pěknou písničku a někdy zase naslyšenou.
0: Budu se těšit, naschledanou. A teď už paní Jitka Čučelová z Bánova. Vítejte.
2: Dobrý den. Všechny zdravím, celý štáb a všechny posluchače. A chtěla bych dneska nechat zahrát tatínkovi, panu Mirkovi Hauerlandovi k 77. narozeninám. Pardon. Hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání mu přeje celá rodina. Děkuju.
0: Ano, paní Jitko, vy jste to ještě doplnila slzami, vy jste to ještě obohatila, to přání. Tak to je dobře. Ano, ať se vám daří. Písnička bude za malou chvíli, ano? Tak jo. Ano, naschledanou. Tak rádi bychom popřáli paní Vlastě Šťastné z Medlovic, milá babičko, k tvým krásným 74. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody a mnoho krásných chvil strávených s rodinou. A tě každý den naplňuje úsměvem, láskou a dobrou náladou. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš a přejeme, aby se ti splnila všechna přání. S láskou pravnouček Honzík a vnučka Aneta s manželem Jarou. No a ještě jedno přání připojím. Přeji vám hezký den, ráda bych vás poprosila o písničku pro naší tetu paní Jiřinku Danielovou a strýce Vojtěcha Křena z Uherského Hradiště. Milá teto, přejeme ti hodně a hodně zdraví, potřebuješ ho v této době velice moc. Přejeme ti hodně sil a ať vás písnička potěší a udělá radost. Za písničku děkuji Petr Bederka a Jenové Fa Danielová. Tak a písnička, která to bude, Nezlob se dívča, Vacenoviáci, a je to písnička, kterou pro nás napsal Miloslav Richard Procházka a Antonín Pernička.

0: Vášení a milí, já se musím omluvit, já jsem přeskočila písničku, no, někdy se to stane, tak snad se na mě nebudete zlobit, protože teď dozněla Na lejtyně Šenkérečko, zaspívali nám Joška Černý, Vojtěch Račický a František Fatěna tuto krásnou lidovou za doprovodu Grácie. Omlouvám se, ta následující písnička samozřejmě bude za malou chvíli, ale teď si poslechneme paní Aničku z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes má krásné narozeniny Pavel Helán. Anička tímto přeje hodně zdraví, štěstí a pohodu při kytaře a tanci u dechovek. Všechno nej. Děkuji.
0: Výborně. Tak přejeme krásné odpoledne, ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď pan Karel Dolní Kounice. Vítejte.
2: Dobrý den vám ve studiu a posluchačům rádia. Nech se dožívá 79. roku paní Maruška Vosalová z Trboušan. Pracovali jsme spolu ve Vinohradě, už ale 3 roky nechodí s námi. Hodně zdraví, štěstí, lásky od svých blízkých. Jo, přeje její bratr Jan z Modřic, synové Petr Pavel s rodinami a za všechny známé. Přeji Karel Dolní Kounic a Věrka a díky vám za písničku.
0: Ano, rádi pošleme. Naschledanou, pěkný den.
2: Děkuji.
0: A teď tady připojím e-mailovou poštu. Tak budeme hrát milé mamince paní Mileně Chalabalové z Tasovic k jejím dnešním 82. narozeninám. Je naší věrnou posluchačkou a písnička jí jistě udělá radost. Tak pojďme dále, cituji z e-mailu. Paní Lenka Chalabalová, vám děkuji a přeji vám hodně zdraví a štěstí. Aha, takhle. Lenka Chalabalová, milá maminko a babičko, k tvým krásným 82. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, radost, štěstí, pohodu a spoustu důvodů k úsměvu. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči, moudrost a laskavost, kterou nám celý život dáváš. Ať je každý den naplněný pohodou, milými lidmi a krásnými chvílemi s rodinou. Máme tě moc rádi a přejeme ti, aby se ti splnila všechna přání. S láskou a velkou úctou přejí dcera a vnučka Lenička. Tak a písnička, právě ona, kterou už jsem anoncovala, Nezlob se dívča, Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička a Vace Noviáci.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a vítám ve vysílání paní Anu ze Studence. Dobrý den.
5: Jednou paní Navrátilová, já volám už od 11. července. To bylo o Linky a já mám kamarádku Olivej Melkovou, Studence, a 17. 11. zároveň má moje vnučka, měla 17 roku, Natálka Štěpánková ve Studence. A dneska má narozeniny její děda, Dušan Murin z Ladislavy, a 23. bude mít její babička, Jaroslava Murinová, také z Ladislavy. Takže všem přeji zdraví, štěstí, Natálce. Doufám, že udělá tu autoškolu, bude koncem měsíce, a hlavně, aby byli všichni zdraví a šťastní. A od vás je písnička jistě potěší a moc děkuju, že jsem se dovolala.
4: No výborně. Ano, mějte se moc hezky a přejeme vám pěkný den. Nashledanou.
5: Děkuji.
4: A teď už Lenka a z Braslav. Vítejte. Dobrý den.
6: Já bych chtěla popřát Radu Jindřicha, tak mýmu bratrancovi Jindřichu Malýmu z zastávky u Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta, boží požehnání a vše, co si bude přát. A pak mé kamarádce a jejímu partnerovi, paní Jarce Pokorné z Braslavy u Brna od kostela, tak ať co zdraví a drží se tady s náma dlouho, jo, a že jim přeju všecko, co si přejí. A vám taky, ať jste zdravá a držte se. A jak to, že tam jste furt jenom vy, paní Navrátilová?
4: No, když jsem to vysvětlovala, jsou dovolené, když si moji kolegové musí odpočinout a potom si zase odpočinu já.
6: Tak dobře, tak já potom zavolám v nedělu, jo, protože v nedělu to bude odpoledne, večer teda, protože bude mít to výročí.
4: Dobře, paní Lenko, ano, budeme se těšit.
6: Naschledanou.
4: Tak a přátelé, máme tady e-mailovou poštu, jdeme na ní.

Tak hezký sluníčkem podbarvený den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosili bychom přání k dnešní narozeninový den. Má totiž paní Evička Bednářová a zároveň paní Zdeňka Vlkolenská, obě z Holešova. Na vaše zdraví se dnes pije do leských pohárků, víno se lije, cinkají skleničky a chodí známí, tisknou vám ruku a říkají přání. Vše jen to nejlepší k narozeninám, moře zdraví, štěstí, pohody a lásky, a to vše vám přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi tohoto času v Luhačovicích. Moc krát děkujeme za odvysílání Havlíkovi. Tak předali jsme a pokračujeme dál v e-mailech. 14. července oslavil 72. narozeniny pan Petr Kučík z Boršic. Tímto bychom chtěli popřát pevné zdraví, štěstí a hodně životního elánu do dalších let. Vše nejlepší mu přeje manželka Marie a děti s rodinami. Děkuji za zahrání krásné písničky Marie Kučíková. Tak předali jsme a hrajeme tu písničku slíbenou. Cože já ti slúbím? Josef Uher a Lanč Hočanka.

0: přátelé, pojďme na e-mailovou poštu. Máme tady přání. Prosím, touto cestou o písničku k narozeninám pro naši tetu, maminku, babičku a prababičku, paní Lidku Míkovou a pro jejího syna Jirku se Zaječí. Svěť sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem, pohlaď toho, kdo dnes slaví a popřej mu hodně zdraví. Pošimrej ho za nás na líčko, ať dnes září jako sluníčko, že jste zas o rok starší, komu pak to vadí, vždyť vás máme stále rádi. Krásné narozeniny vám oběma přeje Míla, Jarka a Marta s rodinami. Tak Jana Lindnerová Neteř poslala tento e-mail. Tak to je jeden e-mail a pojďme ještě tady. Máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ráda popřála k narozeninám těmto oslavencům, a to paní Elišce Kajselové a paní Mileně Chalabalové z Hodonic a paní Eliška je z Brno. Takže všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, dobrou mysl a prostě, jak já říkám, na zdraví a živio. A jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a písničku vám pošleme za malou chvíli. Takže to jsme také předali. No a ještě jedno přání tady mám, které ráda předám. Tak je to pro kamaráda z vojny, pana Fanouše Eignera, který velice miluje Stříbrňanku, takže mu přejeme, ať se mu daří, no a my mu možná splníme, jak se říká, to přání, protože zrovna tady tu Stříbrňanku mám nachystánu. Takže pojďme na to. Stanislav Orechovský, Antonín Pernička, Bílou sukénku nosíš a Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Brno.

Tak přátelé, pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady máme. Rádi bychom popřáli paní Vlastě Šťastné z Medlovic. Milá babičko, k tvým krásným 74. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, pohody a mnoho krásných chvil strávených s rodinou. Ať tě každý den naplňuje úsměvem, láskou a dobrou náladou. Děkujeme ti za vše, co pro nás děláš a přejeme, aby se ti splnila všechna přání. S láskou pravnouček Honzík a vnučka Aneta s manželem Jarou. Tak a teď tady máme další gratulaci. Tak chci poprosit o hezkou písničku k narozeninám paní Věrce Skřivánkové ze Zdounek, která v současnosti je klientkou domova seniorů v Koryčanech. Milá Věrko, přeji ti vše nejlepší k tvým dnešním narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a spokojenosti. Měj se hezky. Helena. Tak to bylo další přání. No a já tady ještě připojím jedno. No, tak jo, to je poděkování od Jaroslava Čecha, že děkuje za Stříbrňanku, máme velkou radost a ještě jednou moc děkujeme, dobře, rádo se stalo. Takže to byla taková náhoda, že to vyšlo. No přátelé, dáme další písničku, kterou tady máme. Moja Šenkérka a je to Pavel Skopal, Richard Plachý a Zdounečanka.

máme tady, přátelé, také aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně a budeme vinšovat panu Pavelkovi Evženovi, který slaví krásných 76 roků a oslavil své narozeniny 15. července. No a co budeme přát? Hlavně pevné zdraví, štěstí, hodně radosti, pohody, krásné chvíle strávené s rodinou a samozřejmě úsměv, lásku a hlavně dobrou náladu. Tak tedy předali jsme přání a hrajeme další písničku, kterou tady máme připravenu. Co to máš, frajárko, Miloslav Richard Procházka, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

A máme tady pozvánku. Dechová hudba z Douny Čanka vás ve v sobotu 18. července od 14. hodiny do hasičského areálu u fotbalového hřiště ve Zdonkách na festival Miroslava Nauče a součástí kterého bude také oslava 50. výročí z Douny Čanky a křest nového CD nosiče. Vystoupí dechové hudby Základní umělecká škola Kroměříž, Hulíňané, Polančanka, Zdounečanka a Gloria. A po ukončení programu festivalu bude následovat taneční zábava s účinkujícími kapelami. Tak to byla pozvánka a písnička Zůstaň s námi. Karel Vacek starší, Josef Zíma, zaspívá nám Ivanka Slabáková za doprovodu orchestru Karla Vacka mladšího.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. A právě posloucháte orchestrální skladbu Rudolfa Štrubla v zátiší, kterou pro nás hraje mistříňanka. Radostný poslech plný pohody s našimi pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Náměstí Svobody ve Znojmě bude od 1. srpna opět průjezdné. Letní kino v Brně na Špilberku poškodila včerejší bouře. Pořadatelé ruší dnešní koncert. Zoo Brno hledá jeřába Daurského. Pták unikl ze zahrady. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně s bouřkami. Teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Řidiči ve Znojmě od 1. srpna opět po roce projedou náměstím Svobody. Dělníci dokončují jeho kompletní rekonstrukci. Pracovat tam budou ještě do konce srpna. Původně radnice předpokládala, že hotovo bude do konce července. Dělníky ale zdrželi archeologické průzkumy a špatné počasí v zimě. Přesto firma stihne práce v termínu, vysvětluje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
4: Ten jeden měsíc potřebují na to, aby to finálně dodělali, především v té části kolem Nové Kašny, která už tam vlastně z části stojí, výsadba stromů a podobně. Takže tyhle ty finišující práce, které ale už nebudou mít vliv na dopravu, skončí na konci srpna, tedy ještě před Vinobraním.
2: Kvůli napojování opravené části na stávající chodníky a silnici, řidiči od 20. do 31. července nezaparkují před bývalými lázněmi. Silná bouře, která se včera v podvečer prohnala Brnem, poškodila i letní kino na Špilberku. Vítr zničil zastřešení a opláštění pódia, rozfoukal stany a voda natekla do přístrojů. Pořadatelé proto ruší dnešní koncert Igora Ozoroviče a budou se snažit najít náhradní termín. Ohrožené jsou i nejbližší filmové projekce. Provozovatel kina Oldřich Vojáček odhaduje škody na stovky tisíc korun. Z brněnské zoologické zahrady unikl jeřáb Daurský. Je to přibližně metr vysoký šedobílý pták, podobný čápovi. Na hlavě má červenou skvrnu. Lidé by ptáka neměli sami chytat, zahánět ani se k němu přibližovat. Kdo ho zahlédne, má volat přímo chovatelům. Telefonní číslo a fotografie jeřába zveřejnila zoo na svých facebookových stránkách. Baletní soubor Národního divadla Brno se dnes vrací na letní scénu na Biskupském dvoře. Na jevišti pod širým nebem vystoupí juniorský soubor NDB 2. Po roční pauze znovu uvádí představení Romeo a Julie v režii Martina Glázra. Inscenace ve třech různých obsazeních mohou lidé vidět až do 19. července. Doplňuje mluvčí divadla Michaela Paučo.
5: Roma a Julie určitě na ten Biskupský dvůr neodmyslitelně patří, protože tenhle ten romantický titul v těch kulisách pod Petrovem je nepřekonatelný. My jsme vlastně tu scénu navrhli přímo pro toto outdoorové hraní, takže je vlastně škoda to ještě stále nehrát v tomto prostředí.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů, biozátěž dnes bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 1/52 u Pasohlávek. Srazila se tam dvě auta, na místě jsou záchranáři. Doprava je vedená Kivadlově, počítejte se zdržením. Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Brno mezi 178. a 196. kilometrem. Aktuálně se zdržíte asi 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a
6: a host.
7: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce i líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků a
0: na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou dvojazyční, možná budou i trojazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme jde ve společnosti, a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší, a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těžší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a Temi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství, a tady v Česku je to také příjemnější, a vlastně jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak. Že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretuňan, trenér Nate Nadšena, poslední olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. S Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam... To bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: To jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exhibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu. Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér, jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili... Neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle? Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že je to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exhibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exhibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení anebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si věnujeme se jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten led už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile a ty jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme brusleli, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale a možná co oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba jako

0: v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá. A pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky, a kdybych šel zpátky do Budějovic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
1: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
0: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padá.

Susanne, lekker biš. Ja. Jo, karton albo vrek, kam taki porcelan. Sa modrima cibulkama, tapeti parmazan. 5 kilo heraku, nema džinsi, Calvin Klein. Tak, zdaži to meni štěstí.

0: Okay. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rovačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl ještě zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako v takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a nakreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku, a tak jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu, a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři, a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. Teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho, a to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe, nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete ten plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malečka až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Včerejší silné bouřky poničily jihomoravské Vinice. Škody se různí. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Lidé ve Znojmě se ode dneška můžou svést speciálními vyhlídkovými vlaky nad viadukt nad městem. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně s bouřkami, teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Silné bouřky a krupobytí, které včera v podvečer zasáhly jižní Moravu, poničily kromě střech a stromů také vinice. Podle Asociace nezávislých vinařů se míra poškození liší. Pohybuje se od 10 do 100%. Některé vinohrady jsou úplně bez listů a mají poničené dřevo i hrozny. Popisuje vinař Karel Kachyňa.
4: Nám to položilo vinohrady, teďka rovnáme sloupky a předběžně máme 60-70% pryč. Ty kroupy měly přes 2 cm některé. A musíme udržet vinohrad klasicky, jak kdyby tam byla úroda, budeme muset to ošetřovat chemicky, aby to nezačalo hnit i ty zdravé hrozny.
3: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Novela také zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Znojmo ode dneška nabízí vyhlídkové jízdy vlakem na železniční viadukt nad řekou Dyjí. Téměř 50 metrů vysoký most překlenuje údolí na trati do Rakouska a nabízí jinak nepřístupný výhled na historické centrum města. Atrakce je součástí oslav 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Jízdy jsou zdarma, náklady na provoz vlaků hradí radnice, vysvětluje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
5: Dohodli jsme se se Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě a se společností Arriva, potažmo teda i se správou železnic, že by do konce srpna denně jezdily dvě jízdy z peronu Znojemského nádraží na viadukt. Tam se vlak zastaví, počká pár minut, až si lidé pokochají a pak je vlak zaveze zpátky na peron.
3: Vlaky odjíždí vždy 5 minut po 14. a 16. hodině. Od září se jízdy omezí na středy, víkendy a svátky. Lidé z Přerova dnes přivítají tenistku Lindu Noskovou. Hráčka tamního klubu zvítězila o víkendu ve finále Wimbledonu. Setkání s obyvateli Přerova začne dnes v 18 hodin na náměstí TG Masaryka. Pořadatelé připravili mimo jiné autogramiádu a koncert kapely Opět a Radeček.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Večer bude chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude dnes střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda se stala v Brně Tuřanech v Hanácké ulici, srazila se tam dvě auta. Při průjezdu počítejte s možným zdržením. Kolona je stále na D1 ve směru na Brno mezi 178. a 196. kilometrem. Aktuální zdržení je asi 15 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Milí přátelé, přeju vám dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu je Borek Kapitanček a gratuluji všem Lubošům. Ti dnes slaví svůj svátek. Co praví Wikipedie o jejich jménu? Mužské křestní jméno slovanského původu a jedná se o zkrácenou verzi jména Lubomír. Jeho význam je obvykle uváděn jako milý. Tak, milí Lubošové, jen to nejlepší. Máte-li ale narozeniny a nejste-li Luboš, taky samozřejmě zasloužíte gratulaci. K vašim gratulacím sloužila jednak hodinka Moravy krásné země mezi 12. a 13. a po 18. hodině v tom Květa Navrátilová bude pokračovat. Ale teď jsou před námi 2 hodiny našeho dobrého odpoledne a řekl bych, že zřejmým tématem odpoledního vysílání budou i škody, které způsobila včerejší supercela na Jižní Moravě. Lákat na výlet po okolí brněnské přehrady vás bude Petr Vejrosta a počasí. O tom nám za chvíli podrobně poví Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ať 16. červencový den zvládnete vaší plné spokojenosti. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Na obvyklém místě našeho odpoledního vysílání vás čekají informace o počasí přímo od pramene, tedy z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, ale než dáme slovo definitivně Mojmíru Martinovi, no tak jinak, nejdřív jej pozdravím, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A než se budeme věnovat konkrétní předpovědi, ale taky aktuálnímu stavu počasí, tak se vás zeptám na něco málo z teorie meteorologické. Jako laikovi mě to snad prominete tenhle dotaz. Dá se vůbec předpovědět supercela, která včera prošla Jihomoravským krajem?
1: Tak konkrétně na určité místo se předpovědět nedá, ale dá se předpovědět jistá pravděpodobnost, že by se supercelární bouřky mohly ten den tvořit.
0: Takže je to potom už jenom, řekněme, dílem okamžiku.
1: Ano, dílem okamžiku a náhody.
0: Takže, Mojmíre, teď už k těm konkrétním informacím. Jaké teploty teď máme na Jižní Moravě?
1: Aktuálně se teploty pohybují od 27 do 32 stupňů. Nejtepleji tady vidím Strážnici. V těch nejvyšších polohách je to kolem 25 stupňů a máme polojasno, někde až oblačno.
0: Během odpoledních a večerních hodin se budou ještě teploty zvyšovat. Čeká nás dusno?
1: Tak dusné počasí bude, protože ten vzduch je tady trošku takový vlhčí, moc nefouká, mám jen slabý proměnlivý vítr, takže to odpoledne bude takové asi nepříjemné pocitově. Zvyšovat teploty by se už moc neměly a je možnost, že se na některých místech mohou vytvořit nějaké lokální přeháňky nebo bouřky. Večer potom budou místa, kdy bude i skoro jasná obloha.
0: Bude obloha skoro jasná a tím pádem bude umožňovat třeba amatérským astronomům sledování hvězd i v noci?
1: Tak i v noci by mělo převládat polojasné nebo skoro jasné počasí, jen z počátku noci je ještě malá možnost přeháňky při přechodně zvětšené oblačnosti, no a k ránu se mohou výjimečně vytvořit mlhy, hlavně na těch místech, kde v minulých dnech se trefovaly nějaké vydatnější bouřky. Noc bude ale teplá, 19 až 16 stupňů nejnižší ranní teploty, pofukovat bude slabý vítr z východních směrů.
0: A to už jsme v pátku 17. července. Slunce zítra, tedy ve zmíněný pátek, vychází v Brně 5 minut po 5. hodině raní. Západ nastane 5 minut před 21. hodinou středoevropského letního času. A platit bude stupeň číslo 3 biometeorologické zátěže. Zátěž vysoká. Jaké teploty a jaké počasí vůbec nás zítra čekají?
1: Tak obecně řečeno, budou tropické teploty, dusno a později přeháňky nebo bouřky v souvislosti s přechodem studené fronty. Konkrétně tedy bude polojasná až oblačno zpočátku, to znamená ráno dopoledne beze srážek, kolem poledne a odpoledne se bude pozvolna zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné, ale nejčetnější by měly být tyto jevy ve večerních hodinách. 31 až 34 stupně budou nejvyšší teploty na severu kraje, lokálně jen 29 stupňů. Foukat bude slabý, v průběhu dne mírný vítr jižních směrů. V bouřkách ten vítr přechodně může zesilovat i s nárazy kolem 70 km za hodinu. No a večer se začne od západu ten vítr stáčet na západní směr.
0: A sobota a neděle, tedy víkend, před nímž dá se říci taky vlastně stojíme. Ty budou jaké na Jižní Moravě?
1: Tak měla by být taková proměnlivá, občas velká oblačnost, lokálně přeháňky nebo i bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. V neděli bude asi nejvíce pršet ve večerních hodinách, tam bude další studená fronta, jinak ranní teploty budou mezi 19 a 15 stupni, v neděli asi o 2 stupně méně, odpolední teploty po oba dny 25 až 29 stupňů.
0: O tom, jak bude o víkendu, ale taky jaké počasí lze čekat ještě dnes a zítra vám pověděl Mojmír Martin, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
1: A děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeju vážení přátelé vám, kteří posloucháte, užíváte si léta, užíváte si sluníčka a není vám ani příliš horko. No a těm druhým snad můžu nabídnout aspoň pár míst na obvyklém místě, takže to jsem se zase jednou dopustil pleonazmu, tedy pár možností, kde strávit třeba dnešní večer, tedy pár pozvánek pro ty z vás, kteří třeba rádi chodí do kina. Jak se tak dívám dnes ve čtvrtek 16. července a čerpám programy z webové stránky letňáky.cz, konkrétně ta brněnská letní kina, tak dnes v letním kině ve Vaňkovce od 20:30 hrají Pomádu. To si znovu užijete Olivia Newton-John a Johna Travolty. Skalní Janáček dnes v 21 hodin nabízí Čika Čeka. Bonnie a Clyde v letním kině na Římáku od 21:45 a letní kino Brno-střed Nevděčné bytosti. A přece jenom ještě jeden film, který je takovou mojí srdcovkou. Takže Skalní místo držitelství dnes o 9:30 E.T. Mimozemšťan. Ale pokud filmy nejsou zrovna vaším šálkem čaje a máte-li dnes v 17 hodin čas, tak vězte, že byste mohli být na součástí jedné unikátní akce. Je to slavnostní otevření Mendlova včelína, které se dnes v Brně na Mendlově náměstí v 17 hodin koná. Vstup je volný, není nutná rezervace a možná vás potěší, že v rámci letošního Mendl festivalu můžete být jedni z prvních, kdo nahlédnou do interiéru historického včelína, který byl doposud přístupný pouze zvenčí v rámci komentovaných prohlídek. Součástí dnešního slavnostního otevření bude také představení nové drobné expozice věnované Mendlově včelařské činnosti. Včelín, který si Gregor Johann Mendl nechal postavit podle vlastních plánů, sloužil jako zázemí pro jeho včelařské pokusy i chov včelstev. Nově budou moci návštěvníci projít prostorem, kde se nacházela Mendlova pracovna a seznámit se s dobovými včelařskými pomůckami a dalšími tematickými předměty. Jak praví tato pozvánka, kterou už možná někteří z vás na Facebooku viděli. Ony někdy sociální sítě jsou velmi důležité a velmi přínosné. Takže dnes v 17 hodin v Brně na Mendlově náměstí slavnostní otevření Mendlova včelína. K našemu dalšímu programu už jsem vlastně něco málo řekl, ale řeknu to znovu. Jižní Moravou včera večer prošla supercela, provázená silným větrem, přívalovým deštěm a kroupami. Na Břeclavsku a Hodonínsku dnes pokračuje odklízení škod. Hasiči likvidují popadané stromy, vinaři zjišťují škody na úrodě a lidé opravují své domy. K tomuhle tématu se za chvíli znovu vrátíme. Jen bych velice rád nakouknul do Edovy zvonkové kuchyňky.
1: Edův zvonek.
2: U praktického felčara. Pane doktor, já jsem se domáknul, že to moja stará hrne bočmen. A už to bylo před metrem a mě ještě furt nenarostly porohy. Ale pane Rosenkranz, ani vám žádný nenarostl, to se jim tak říká, takové lidové rčení. Aha, já už jsem měl vedry, že mám nedostatek vápníka.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Silný vítr, přívalový déšť a kroupy. A z toho poničené střechy domů, zaplavené sklepy, spadlé stromy a taky škody na úrodě. To jste možná zažili včera na svou vlastní kůži a to přinesla včerejší večerní supercela, která přešla přes Jižní Moravu. Na Břeclavsku a Hodonínsku dnes pokračuje odklízení škod.
1: Začalo pršet a pak začaly padat kroupy a tady se to tak jak kdyby zatočilo, já nevím, nad naším. Takže to do toho štítu zatlačilo, ten spadl jako na půdu, no a nadvedlo to ty křidlice a popadaly dole, to bylo hrozné, to byl taký rachot, my měli strach, co se děje.
2: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. S rodinou teď odklízejí následky včerejší silné bouřky. Jejich domů na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. Marie Poláchové na druhém konci obce bouřka zaplavila sklep a hasiči ho pomáhají odčerpávat.
3: Do sklepa, no a potom ještě v humně trnky se tam zlomily, nejaký. Říkám, zaplať pánbu, že se stalo jenom tady to, že se nestalo nic horšího. Střecha je v pořádku a to, takže...
2: Jen v Prušánkách měli včera několik desítek událostí a zřídili taky krizový štáb, na který se můžou lidé obracet. Vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Dneska od rána došlo už tak minimálně 15 lidí. Týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
2: Poničená je taky střecha mateřské školy, do které zateklo a zavřené jsou kvůli riziku pádu stromů a větví taky hřbitov a cesty k místní části Nechory s vinnými sklepy. Právě vinaři hlásí škody na letošní úrodě. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova mají vinaři škody od 10 až do 100% úrody.
5: Ta supercela, která postupovala od Brna, tak šla přes Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky a až do Moravské Nové Vsi. A ten pás je relativně úzký, ale i tak čítá několik kilometrů a na délku to mělo přes 50 kilometrů. Takže v tom pruhu ty škody jsou opravdu výrazné.
2: Bouřka vinařům podle Jiřího Maděřiče na některých vinicích natolik poškodila i letorosty révy, že nebude úroda ani příští rok. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: I takové zprávy bohužel musí zaznít v dobrém odpoledni. Chceme vás informovat o tom, co se děje ve vaší blízkosti, tedy v našem jihomoravském regionu. No a právě proto říkám právě teď, že ač bydlištěm v Nedvědici na Brněnskou přehradu a do jejího okolí se dnes v typu na výlet vydal Petr Vejrosta. No vydal. Ještě se vydá, sami to uslyšíte za pár minut.
6: V sále už se zhaslo, jen reflektory svítí, komedie právě začíná. Krásná kolombína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany, i ona má přece ruku.

Prásky na tvém čele a rychle skryješ minka. Věro ti přece nestárnou. Pak zvonek smíchu v sále najednou zacinká a tvoje oči omládnou. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece hrub a líc. A ten kousek nebe je jen

V sále už se zhaslo, jen na reflektory svítí. Komedie právě začíná. Krásná Kolumbína za ruku tě chytí a pak ti vhodí růži do klína. Opona je krásná jenom z jedné strany. I ona má přece rub a líc. I ten kousek nebe, ač je malovaný,

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne, vážení turističtí přátelé. A dnes si té turistiky opravdu užijete. No, z Brna, z Kéniku, na Prigl, jak to mám vlastně tak daleko. Já to tou šalinou vlastně nikdy neměřil. Petře, ahoj, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj, Borku, děkuji za přivítání, zdravím tebe i všechny, kdo nás právě poslouchají.
0: No tak Petr Vejrost, aby si to možná mohl změřit a všichni bychom si to mohli změřit, ale důležitý je cíl naší cesty. Prigl, říkal jsem, Kníčská nebo Brněnská přehrada.
1: Pojďme tam. Pro turisty mohou být lákavé určitě i pěší vycházky, ale no, ty nabízím skutečně nejčastěji, ale příjemný může být právě i výlet po té hladině přehrady, tedy Brněnské přehrady, nebo jak Borek zmínil, když jsem já byl malý, tak se říkalo Kníničská. No a jak na to? Najít si jízdní řád na elektronických stránkách, to by mohl být první krok. Pak se rozhodnout, kde nastoupit, kde vystoupit, co k tomu přidat, aby byl výlet bohatší a zajímavější. Jeden příklad, jeden tip nabídnu. Dojet autobusem do Veverské Bytýšky není problém. Autobusem se lze dopravit až téměř k přístavišti Veverská Bytýška, ale pokud vystoupíme ve městě, tedy v Bytýšce, můžeme si prohlédnout něco tam. Kostel asi nepřehlédne nikdo, upozorním ovšem na sluneční hodiny na jedné jeho stěně. Je toho k objevování víc v tomto městě. Já upozorním ještě aspoň na bystu Tomáše Garrigua Masaryka. Tu najdeme, když se dostaneme na levý břeh Bílého potoka. A na Bílém potoce je také Jarošův mlýn. Tam není běžná otvírací doba, musí se zájemce objednat telefonem. No, abych nezapomněl v tom povídání na tu slíbenou loď. Z městečka, přesněji náměstí, a to náměstí se jmenuje Na městečku, nás přivedou k přístavišti turistické značky. To už budeme vnímat řeku Svratků. No a cesta lodí po hladině přehrady, to je příjemný zážitek v každém případě. Pohledy na okolní krajinu a hlavně pak až se přiblížíme pod hrad Veveří, to se musí líbit úplně všem. No a třeba tam, pod hradem Veveří, můžeme vystoupit a jít taky na hrad. Než se vydáme k hradu, doporučuji ještě zajít na most, odtud jsou pěkné pohledy a určitě člověk si pořídí i fotky na památku tam odtud. No a Veveří, doporučuji najít si na stránkách informace předem, je to dobré i proto, že při takovém výletu může turista na leco z konkrétního se těšit. No a na hradě, pozor, tam je také možnost občerstvení. No a kudy dál? Pokud chce člověk ještě užívat plavbu lodí, pak může od Veveří dojet třeba do Bystrce, případně může odjet od hradu autobusem. Tam nejbližší zastávky jsou u Matky Boží, to je tam nahoře, a nebo dole je zastávka, jmenuje se Hrad Veveří.
0: Skalní štatlaře jsme nechali někde u Šuláka. My jsme si užívali těch ostatních lokalit okolo Brněnské přehrady v dnešním typu na výlet. Ať s ním máte krásné léto. Petře, tobě samozřejmě přeju totéž.
1: Děkuji za přání, přeji také a naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno zná vítěze architektonické soutěže na podobu nové budovy magistrátu. V brněnské zoo připravují chovatelé pro zvířata za horkých dnů různé způsoby ochlazení. Hudební festival Znojmo dnes uvede premiéru barokní opery Galantní světy. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně s bouřkami. Teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Brno vybralo podobu nového centrálního sídla magistrátu. V architektonické soutěži uspěl ateliér Tempo. Ten navrhl několikapatrovou prosklenou budovu. Současné vedení města chce kanceláře pro úředníky a přepážky sloučit na jedno místo poblíž Malinovského náměstí, a to na volném prostranství vedle autobusového nádraží před hotelem Grand.
3: Podle radního Petra Bořeckého z hnutí Brno k lidem má okolí nového úřadu navázat na plánovanou rekonstrukci Benešovy ulice. Uvnitř domu je taky navržená pasáž z Benešovy k ulici Koliště. Tajemník magistrátu Oliver Pospíšil zase ocenil, že navržená konstrukce budovy umožní flexibilně měnit vnitřní dispozice a menší kanceláře přetvářet na větší nebo naopak podle počtu pracovních míst. Termín výstavby nového úřadu zatím není stanovený. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
1: Při vysokých teplotách využívají zvířata v zoologické zahradě v Brně různé způsoby ochlazení. Nejčastěji se jedná o přímé ochlazování vodní sprchou nebo ledem. Chovatelé dopřávají zvířatům také ledové dorty, ve kterých smíchají led s krmivem. Například lední medvědi se ochlazují díky velkým bazénům nebo velkokapacitním ledovačům. Další způsoby ochlazování popisuje mluvčí zoo Brno Jan Bedřich.
4: Třeba se u těch medvědů často využívá, že se třeba naplní barel vodou do půlky, ona ta voda zamrzne, ten barel se hodí do bazénu, teď ty medvědy to také jako zabaví, je to také forma enrichmentu. Primárně je to vždycky o tom přímém chlazení, takže ať už formou ledových dortů nebo těch sprch.
1: Premiéru francouzské barokní opery Galantní světy dnes uvede hudební festival Znojmo. Dílo skladatele Jeana Philippa Rameaua zazní od 19.30 v centru Jízdárna. Opera má 4 části. Jednotlivé příběhy se postupně odehrávají v Turecku, Perzii, Peru a Severní Americe. Vysvětluje režisér Tomáš Ondřej Pilař.
5: Každá z jednotlivých oper má odlišnou zápletku, obvykle vztahovou. Je tu jedna záměnová komedie, několik milostných romantických zápletek. Nicméně to, co všechny opery spojuje, je určité poselství o humanitě, o jednotě lidí a o jejich rovnosti.
1: Všechny části propojuje také postava římské bohyně války Bellony. Stvární ji Adam Plachetka. V tomto zpracování ale vystoupí jako Marie Terezie.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Večer bude chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povede slabý proměnlivý vítr a biozátěž je dnes střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Hromadná dopravní nehoda se stala v Brně v ulici Zvonařka. Na místě probíhají záchranné práce. Průjezd je možný, počítejte ale s několika minutovým zdržením. Nehoda se stala také na silnici 43 u Lipůvky. Na místě jsou záchranáři. Provoz je v úseku vedený Kyvadlově. Před místem se z obou stran tvoří kolona, zdržení je aktuálně asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré slunečné letní odpoledne vám přeji, vážení přátelé. Pokud je na vás toho sluníčka moc, raději stín a nějaký chladivý nápoj. Nezapomínejme na dodržování pitného režimu. Ano, teď jsem mírně zvedl prst, ale už nechci poučovat. Jen vám chci říct, že v té další hodině našeho dobrého odpoledne se vydáme jako obvykle během celých letních prázdnin na jeden ze zámků. Tedy na jeden z českých, moravských či slezských zámků. Tedy zámecké léto nebude chybět. Mí kolegové mi říkali, že když se dnes balil náš Náš regionální stopař Vojta Halaš, tedy když balil svá fidlátka, tak říkal něco o Kunštátu, takže i jej můžeme očekávat během následujících minut, co by hosta našeho odpoledního vysílání. A čas dostane i Martin Písařík a další část našeho cyklu Co v učebnicích nebylo. Ale tohle všechno vám s písničkami, které nestárnou, nabídnu až poté, co odezní naše trefa. I k ní vlastně povede písničková cesta. Bude to jednak Zuzana Michnová, ale potom taky dvojice Simon a Garfunkel, která se přihlásí s písničkou, kterou vlastně psali na zakázku pro film Maturant. Ale jak už jsem řekl, bude i čas na trefu a v ní vás dnes opět za dvě správné odpovědi na otázky, které se zatím skrývají pod názvy témat, čeká kniha z nakladatelství Kazda. Takže, abyste věděli, ve chvíli, kdy uslyšíte první tóny Mrs. Robinson, bude čas na telefonování na 726 46 5200 a na výběr dvou ze čtyř otázkových témat. Těmi jsou pro dnešek brněnský Hantec, vynálezy vynálezci, hlavní města a mistrovství světa ve fotbale. Budu vám držet pěsti a budu čekat. Tady je Borek.
7: Český rozhlas Brno.

0: Já už vlastně naznačil, že tuhle písničku Paul Simon napsal, dá se říci, na zakázku. Pokud to nevíte, tak na sklonku 60. let, kdy Mike Nichols, režisér Mike Nichols, točil svého maturanta, byl také fanouškem dvojice Simon a Garfunkel. No a někteří očití svědkové to popisují dokonce jako nekritickou závislost. No tak někteří říkají posedlost. Nebyl jsem u toho, nemůžu komentovat. Ale co je jisté, je to, že vlastně produkční tým, který se okolo režiséra Mikea Nicholse nacházel, oslovil na jeho žádost právě Paula Simona, zda by nebylo možné pro čerstvě natočený film Maturant s Dustinem Hoffmanem nahrát i nebo nabídnout nějaké písničky. Když přišli s těmi prvními dvěma, Punky z Dilema a Overs, Mike Nichols ještě nebyl nadšený, požádal je ještě aspoň o jednu, jestli nemají něco v rukávu. No a ejhle, na světě byl obrovský úspěch, který vlastně paní Robinsonové, tedy Mrs. Robinson, vynesl i cenu Grammy rok na to, tedy v roce 1969. Tahle písnička zněla na vlně Českého rozhlasu Brno těsně předtím, než v telefonické trefě přivítám našeho soutěžícího. Ten okamžik právě nastal, takže Laďo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Borku, já vás zdravím.
0: Vítám vás v našem vysílání a protože jste účastníkem tradiční trefy, většinou dostáváte možnosti, jak odpovědět, tedy ty variantní odpovědi, tak i vám nabídnu v každém z témat, někdy to bývá výjimka u křížovky například a u slovenštiny, i vám nabídnu v každém ze čtyř témat možnosti, jak odpovědět, tedy jak trefit ty správné odpovědi a získat ta knihu z nakladatelství Kazda. Dnes je to knížka Ne romantická dovolená. To nesem odsadil, protože je v závorce, nikoli v uvozovkách. Je to kniha Phoebe McLeodové, Jedna rodina, jedna svatba a drama může začít. Tak tenhle krásný letní dárek, tohle letní čtení můžete mít. Ale teď si vybrat mezi otázkovými tématy. Brněnský Hantec, vynálezy vynálezci, hlavní města a mistrovství světa ve fotbale.
1: Pane Borku, jak jsme spolu mluvili, já jsem říkal jiné téma, Já to zvím, jestli můžu.
0: Samozřejmě, tak teď teprve je ten definitivní okamžik.
1: Ano, tak já si vemu Brněnský Hantec a hlavní města.
0: Brněnský Hantec a hlavní města. Jenom abyste nelitoval, si dělám legraci, samozřejmě. Ale teď jste vybral, beru to jako odpověď definitivní a spouštíme minutový limit té aktuální trefy. Ptám se nejprve na něco z brněnského Hantecu. A myslím, že tahle mluva, která nedávno získala ocenění i Jihomoravského kraje jako kulturní dědictví, si to zaslouží. Rodověrné Brňák, které valí na Špénu, směřuje do Štefánikovy čtvrti, nebo na Špilberg, nebo do zamilovaného Hájku.
1: Na Špilberg.
0: Odpověď číslo jedna by byla. A teď k hlavním městům. Hlavním městem jihoamerické Guajány je Georgetown, Paramaribo nebo Maracaibo? Se ukáže, jak máte rychlou Wi-Fi-nu.
1: Nemám.
0: Lovíte to z hlavy, no tak to vás obdivuju teda.
1: Já myslím Maracaibo.
0: Říkáte Maracaibo. Ještě běží minutový limit, ale je to čistý. Takže definitivně?
1: Definitivně to Georgetown.
0: V tomto případě ta změna byla přínosná. Gratuluju, obě odpovědi byly správné. Hlavním městem Guajány je Georgetown. Jste si to určitě ověřoval u AI, ale to je v pořádku, to se vůbec nezlobím a nikomu to nezakazuju. A ono to trvá, že jo? No, to víte, operační paměť. Ano, a rodověrné Brňá, které valí na Špénu, směřuje opravdu na Špilberg. Špilberg rovná se Špéna, ten kopec, že jo?
1: Ano.
0: Takže máte knížku, pokud jste poslední dva měsíce nevyhrál, tak vám ji samozřejmě i pošleme. Je to kniha Neromantická dovolená, dárek z nakladatelství Kazda. No a já vám děkuji za účast v trefě, teď prosím počkejte na telefonu, vyřídíme formality. Ano?
1: Děkuji, pane Borku.
0: Mějte se hezky, krásné léto přeju.
1: Ano, děkuji,
0: Naschledanou. A propo léto, kam se dnes vypravíme s naším zámeckým létem? Dozvíte se už za malou chvíli od našeho průvodce Františka Kinského.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: To byly pánové a samozřejmě i dámy ze Spiritual Quintetu, trh ve Scarborough Fair. Ale teď už je připraven další pán, další průvodce naším odpoledním vysíláním, ale není to jen odpoledne, kdy slýcháváte zámecké léto. Nicméně ani v tuto obvyklou chvíli nemůže v našem dobrém odpoledni zámecké léto chybět. Celé prázdniny putujeme spolu s Františkem Kinským po našich památkách a přibližujeme vám jejich historii a zajímavosti s nimi spojené. Jaký je dnešní cíl, se dozvíme právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožívat výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky, sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Ani zítra v pátek 17. července nebude chybět návštěva jednoho, tentokrát moravského zámku. A abych už teď připoutal vaši pozornost, tak řeknu, že to bude návštěva zámku, v němž o těchto letních prázdninách patří všechny ty prázdninové pátky dětem. Pořád ještě ne? Dobrá, tak 22. srpna se tam bude konat Hradozámecká noc. Ještě pořád ne? Dobrá, tak tedy zítra do Vizovic.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš pokračuje v objevování zajímavostí jihomoravských obcí. A dnes nás zavede do Černovic u Kunštátu. Jestli se tedy dovšem nepletu. Vojto, jsi opravdu v Černovicích u Kunštátu? Dobré odpoledne.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne. Nepleteš se, jsem přesně tady.
1: A kam ses během dne stihl podívat?
2: No, svoji návštěvu Černovic jsem zahájil prohlídkou kostela narození svatého Jana Křtitele, který byl postaven v roce 1778 a dodnes patří mezi nejvýznamnější památky obce. Velké poděkování patří rodině Křenkových, která se na mě krásně ochotně ujala a provedla mě nejen samotnou obcí, ale také mě seznámila s historií, zajímavostmi i každodenním životem místních. V kostele jsem měl možnost vystoupat na kůr i do zvonice a nahlédnout tak do míst, kam se běžný návštěvník často nedostane. Velikým zážitkem pro mě bylo poslechnout si místní varhanici Elišku, ale také možnost i sám si vyzkoušet hru na varhany. Navštívil jsem také sousední faru, která prošla v posledních letech citlivou rekonstrukcí. Ale Černovice nejsou jenom zajímavé památkami, vydal jsem se také do okolních lesů, jejichž část je chráněna jako

0: přírodní rezervace a kde jsem se docela pěkně schladil. Během návštěvy jsem zavítal také do místního hospodářství, kde jsem si prohlédl domácí zvířata a příjemným zpestřením byl pobyt u rybníka, kde jsem vzal do rukou pádla a projel se na loďce. No a místní mě nakonec dokonce vzali do patrně nejseverněji položeného vinného sklípku na Jižní Moravě. No, zašel jsem toho víc než dost.
1: No tak za ten jeden den z toho stihlo asi tak to, co já bych stihnul za dva dny. Ale já si k tvým schopnostem, tak jak se to říká v té naší upoutávce, co tě charakterizuje, jo, folklor, kopačky, píšu ještě hudební sluch, to já jsem vůbec nevěděl, že umíš hrát na varhany. Takže no, moc krát děkuji za doplnění.
0: To bych určitě neřekl, že umím hrát na varhany, ale byl jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet.
1: No ale říkal jsi, že tě provázeli místní. Jak se žije v Černovicích místním?
0: No, povídal jsem si s řadou z nich a musím s potěšením, s velkým potěšením říct, že téměř všichni poslouchají Český rozhlas Brno, takže zdá se, že tady máme opravdu silnou posluchačskou základnu. A jsou to teda navíc pořádně veselé kopy, vyprávěl mi historky z obce, které možná raději ani nemohu reprodukovat. Ale z rozhovoru bylo znát, že si jim tady žije dobře, obec nabízí bohatý společenský život, pořádá se tu spousta kulturních akcí a aktivně to fungují i spolky. A velkou pochvalu mimo jiné od místních sklidil také obchod, který považují za důležitou součást obce, ale funguje tady i školka nebo první stupeň základní školy.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes tráví den v Černovicích u Kunštátu. Vojto, děkujeme a přeju dobré letní odpoledne.
0: Díky tobě i posluchačům, ještě hezký den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A máme pro vás ještě dalších pár zajímavostí, no minimálně jednu. Věděli jste, že naše území bylo kdysi plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo, vám o tom víc poví už za pár chvil Martin Písařík.
2: Český rozhlas.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Tak si väčšina z nás predstaví to vykorisťovanie akoby tú najhrubšiu formu prostitúcie a podobne, ale tie formy sú niekedy oveľa mekšie, môže ísť aj trebárs o odfotenie sa toho dieťaťa na mobil a následné zdieľanie na sociálnych sieťach. Takže La Strada na základe svojich skúseností dala dokopy niektoré príbehy, akými formami to vykorisťovanie prebieha. A tieto prípadové štúdie boli súčasťou toho zadania a mohli sa nimi tí študenti vlastne inšpirovať.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

I takové věci se dají opěvovat, jak jste slyšeli v podání kapely Rangers. Oči tvé lžou nejlíp. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno za malou chvíli dojde ke střídání. Jinými slovy, končí dobré odpoledne, ale nebojte se, já mám pro vás ještě pozvánku k dalšímu programu. Ten samozřejmě pokračuje, tedy naše vysílání pokračuje po 16. hodině. Měli byste si poslechnout, jak bude společně s moderátorem Pavel Nový, host dnešní humoriády, vybírat, no a samozřejmě s vámi taky dnešní scénky v hodině plné humoru na přání. Moderátorem bude Patrik Rozehnal, abych nebyl nespravedlivý. A já se na vás budu těšit zítra. Zítra gratulujte Martinám a někteří z vás si třeba připomenou i to, že to je už 58 let od premiéry Žluté ponorky. Naslyšenou. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Letní kino v Brně na Špilberku poškodila včerejší bouře. Pořadatelé ruší dnešní koncert. Náměstí Svobody ve Znojmě bude od 1. srpna opět průjezdné. Na jižní Moravě hrozí odpoledne silná zátěž teplem. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně s bouřkami. Teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Silná bouře, která se včera v podvečer prohnala Brnem, poškodila i letní kino na Špilberku. Vítr zničil zastřešení a opláštění pódia, rozfoukal stany a voda natekla do přístrojů. Pořadatelé proto ruší dnešní koncert Igora Orozoviče a budou se snažit najít náhradní termín. Ohrožené jsou i nejbližší filmové projekce. Provozovatel kina Oldřich Vojáček odhaduje škody na stovky tisíc korun.
2: Co se týče vstupu, tak je tam spadlý strom, který je potřeba ještě odklidit, takže dnešní koncert Igora Orozoviče určitě nezvládneme. A z největší pravděpodobností kina, která měla být v pátek a v sobotu, tak nebudeme schopni uskutečnit, protože nestihneme vlastně odklidit ty škody, které tam vznikly.
0: Řidiči ve Znojmě od 1. srpna opět po roce projedou náměstím Svobody. Dělníci dokončují jeho kompletní rekonstrukci. Pracovat tam budou ještě do konce srpna. Původně radnice předpokládala, že hotovo bude do konce července. Dělníky ale zdrželi archeologické průzkumy a špatné počasí v zimě. Přesto firma podle nezávislého starosty Jiřího Kacetla stihne práce v termínu. Kvůli napojování opravené části na stávající chodníky a silnici řidiči od 20. do 31. července se nezaparkují před bývalými lázněmi. Správci Národního parku Podyjí dnes večer otevřou obnovenou naučnou stezku v Popicích. Trasa je dlouhá přes 2 kilometry. Na panelech si lidé přečtou informace o dřevinách typických pro Podyjí. Jde například o habry, dupletní a zimní, nebo třeba zástupce vřesů, popisuje mluvčí parku Markéta Plachá.
3: Zároveň i ty staré sady, i keře, je to opravdu jako větší spektrum. Stezka zde už dříve stála, ale ta vlivem času už byla poničená a nebyla v dobrém stavu, a tak se rozhodli v rámci právě projektu tuto stezku obnovit.
0: Meteorologové varují před silnou zátěží teplem. Podle předpovědi se týká jihu Moravy, Polabí a také Ostravska. Výstraha platí až do zítřejšího večera. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu, dodržovat pitný režim a měli by se vyhnout fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav také očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Večer bude chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na silnici 53 u Pohořelic. Neprůjezdný je pravý pruh. Dopravu řídí policie. Očekávejte zdržení. Nehoda se stala také v Brně na Palackého třídě. Na místě jsou záchranáři. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. Počítejte ale s možným zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
5: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
1: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetů, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stranou. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon. Že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo? Tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
1: Můžeme
0: taky...
1: takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: V peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia,
0: ano.
1: Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
1: A do ní
0: zabodli. Nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No,
0: a tak
1: dá řekli, že měla zplesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: to. Člověče, V ložnici, to mě zajímá. Malo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731, 800, 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zvedu vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se to dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála asi.
2: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: No. Já taky. Já.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No. Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co toho
10: tak nechám? To nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Uběhli do toho pelechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku, no? Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: Že se na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marie Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se akorát u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď auzer hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady je Petr ze Zdounek.
3: Odkud?
1: Ze Zdounek.
2: Zdounek.
1: Ano.
3: Zdounek.
2: Já jsem
3: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
3: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
3: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
3: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
3: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
4: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
3: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
4: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
5: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
3: Šumperk, výborně.
5: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
3: Krasený
5: motor. Jestli si vzpomínáte.
3: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako v rána.
5: Nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
3: Jo, výborně.
1: Je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
5: Nebudu zdržovat pokračování.
3: Bečko. No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
3: Hala.
6: Hezké odpoledne, oba vás tam
3: zdravím.
6: Tady posluchačka z Jesenického podhůří.

0: Já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře, a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem, a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nicce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
1: Byl hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela vešla.
2: Byla mladá.
1: Jo, byla mladá.
2: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
1: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
1: Naštěstí
2: není
1: ne.
2: Ten typ. Ty?
1: Ne, taky ne.
2: Ne.
1: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
1: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
1: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma ne, ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
1: no,
2: s kolegy.
1: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
1: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
1: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás. Je.
1: Ano, ano.
2: Jo.
1: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
1: zmoudřel?
2: No.
1: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
1: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co jsi v poslední době vyvedl?
1: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
1: No, ani to ne.
2: Ani to ne,
1: ani to ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
1: Ne, odvážné to nebylo právě. Bylo to odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
1: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má

0: takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to byl nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
0: seznamu? Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Tam už se to rýsuje, s Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme
5: za odpověď. Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdravím pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval... vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má rozdělat.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: Do toho jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ale já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já, z kolika já už jsem chodil.
7: Dobrý, prosím tě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ale ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice se teda, s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my se potkali, tomu bych nevěřil. Vlastně. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký
7: pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak co máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, husy, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem? Či
3: ano, či? Stavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenál ve studiu. Nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Sklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě, na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Tak jako na všechno, že jo, já už chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co. Tak na kam bych stál takový hrnec s bujounem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a my to vajíček si máme nějaký prachy, nebo oni taky dávají hodně panáky. Se říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete, vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste o tud neodešli s prázdnou. Dokonce příjemné. Takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš, je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherný.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je Pepíko,
3: pojď. A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak. Musím to posluzovat trošku. Pepo, zaber.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, Koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali.
1: Krasnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy s firmami na stavbu nové porodnice. V Koutech nad Desnou na Šumpersku dnes začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Na Biskupský dvůr v Brně se dnes vrací balet Romeo a Julie. Dnes bude oblačno až polojasno, lokálně s bouřkami. Teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Fakultní nemocnice v Brně zatím nezačne se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie. Odstoupila od smlouvy s dodavatelem. Podle vedení nemocnice odhalila kontrola před zahájením prací nedostatky ve smlouvách. S novou klinikou za více než 3 miliardy korun se ale dál počítá. Stavbu chce zahájit příští rok. Vady se týkaly například statiky celé budovy. Podle ředitele Vlastimila Vajdáka je potřeba projektovou dokumentaci a smlouvy přepracovat. Kdo to bude mít na starosti, zatím nemocnice nezveřejnila.
4: Díky tomu, že byly nedostatky odhaleny ještě před zahájením stavebních prací, bylo možné zabránit jejich dopadům na samotnou realizaci stavby a efektivní využití veřejných prostředků. Naší prioritou zůstává bezpečnost budoucí stavby, maximální transparentnost a hospodárnost.
2: Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska se ode dneška účastní společného cvičení v Koutech nad Desnou na Šumpersku. První den je věnovaný workshopům. Záchranáři si při nich procvičí například zásah u masivního krvácení. Pokračuje náčelník horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
5: Bude tam něco přes 50 účastníků, jak z horské služby z České republiky, tak z Polska a ze Slovenska. Budou tam i kolegové hasiči, policajti. Bude v rámci toho workshopu 5 stanovišť. Hlavně to bude zaměřené na nějaký nový postupy, protože to jsou věci, jako které děláme, ale ty postupy se prostě mění.
2: Cvičení bude pokračovat v pátek na Červenohorském sedle. Kynologové si tam společně s policisty vyzkouší například pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Baletní soubor Národního divadla Brno se dnes vrací na letní scénu na Biskupském dvoře. Na jevišti pod širým nebem vystoupí juniorský soubor NDB 2. Po roční pauze znovu uvádí představení Romeo a Julie v režii Martina Glázra. Inscenaci ve třech různých obsazeních mohou lidé vidět až do 19. července. Doplňuje mluvčí divadla Michaela Paučo.
6: Romeo a Julie určitě na ten Biskupský dvůr neodmyslitelně patří, protože tenhle ten romantický titul v těch kulisách pod Petrovém je nepřekonatelný. My jsme vlastně tu scénu navrhli přímo pro toto outdoorové hraní, takže je vlastně škoda to ještě stále nehrát v tomto prostředí.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude nadále oblačno až polojasno a mohou se vytvářet lokální přehánky nebo bouřky. Večer bude chvílemi i skoro jasno. Nejvyšší teploty dosahují 29 až 32 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr a biozátěž je dnes střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala v Brně na Palackého třídě. Na místě jsou záchranáři. Místo je průjezdné se zvýšenou opatrností. Počítejte ale s možným zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krásné odpoledne, máme 4 minuty po 17. hodině. Dnes je 16. července 2026, čtvrtek, a před námi je hodinka zpravodajsko-publicistického souhrnu dnešního dne. Už za chvíli ten zpravodajský bude mít Jitka Uhnavá. Spojíme se také s brněnskými meteorology a jižní Moravou, když už jsme u počasí, se včera večer prošla supercela provázená silným větrem, přívalovým deštěm a kroupami. Na Břeclavsku a Hodonínsku dnes pokračuje odklízení škod. Podíváme se tam před půl šestou. Přesně o půl se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Schválně, jakou obec nám představí dnes, počkejte si na to. V našem vysílání se vrátíme také k požáru budovy číslo 34 ve Zlíně, a to v souvislosti s Barum Rally ve Zlíně. Čekají nás také temné letopisy moravské a na závěr hodinky tradiční letní servis. U mikrofonu Janis Moras a také písničky, které nestárnou, zazní za chviličku, třeba Naděja Urbánková na úvod. Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Úvodní písnička Dne v kraji je u konce a Jitka Uhnová už je připravená se zpravodajským přehledem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Jihomoravští hasiči měli včera večer a přes noc kvůli bouřkám 188 výjezdů. Nejčastěji řešili čerpání vody nebo odstranění popadaných stromů a větví. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Podrobnosti o konkrétních škodách nabídneme za chvíli. Brno vybralo podobu nového centrálního sídla magistrátu. V architektonické soutěži uspěl ateliér Tempo. Ten navrhl několikapatrovou prosklenou budovu. Současné vedení města chce kanceláře pro úředníky a přepážky sloučit na jedno místo, poblíž Malinovského náměstí na volném prostranství vedle autobusového nádraží před hotelem Grand.
3: Podle radního Petra Bořeckého z hnutí Brno k lidem má okolí nového úřadu navázat na plánovanou rekonstrukci Benešovy ulice. Navržená konstrukce budovy umožní flexibilně měnit vnitřní dispozice.
2: Sociální služby města Kroměříže hledají praktické i všeobecné zdravotní sestry do pracovního poměru pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Šárka Kučerová z tiskového odboru kroměřížské radnice uvedla, že aktuálně se snaží zaplnit volná místa ve všech svých domovech pro seniory. Znojmo ode dneška nabízí zdarma vyhlídkové jízdy vlakem na železniční viadukt nad řekou Dyjí. Téměř 50 metrů vysoký most překlenuje údolí na trati do Rakouska a nabízí jinak nepřístupný výhled na historické centrum města. Atrakce je součástí oslav 800 let od povýšení Znojma na Královské město.
4: Dohodli jsme se se Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě a se společností Arriva, že by do konce srpna denně jezdili dvě jízdy z peronu Znojemského nádraží na viadukt.
2: Objevovat Třebíč můžou lidé prostřednictvím nové aplikace. Takzvaná Venku app vychází z map pro orientační běh. Zájemce zavede mimo jiné na místa zapsaná na seznamu UNESCO, na vyhlídku z návrší Hrádku nebo ke skalám. Trén je vhodný jak pro aktivní sportovce, tak pro rodiny z kočárky. Z brněnské zoologické zahrady unikl jeřáb daurský. Je to přibližně metr vysoký šedobílý pták podobný čápovi. Na hlavě má červenou skvrnu. Kdo ho zahlédne, má volat přímo chovatelům. Číslo i fotografie jeřába zveřejnila zoo na svých facebookových stránkách.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pár vteřin před 13. minutou po 17. hodině jsem ve spojení s brněnskými meteorology na druhé straně linky Mojmír Martan. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak včera super cela nad Brnem, teď aktuálně to vypadá poměrně pěkně, takový letní den. Je to pravda na většině území Jižní Moravy?
2: Ano, máme většinou polojasno až oblačno. Nejméně oblačnosti je aktuálně spíše tak na Vyškovsku, tam je i skoro jasno. A máme v kraji pouze jedinou přeháníku u Letovic. Teploty se pohybují v celém kraji okolo 30 stupňů.
1: To je ta aktuální situace, ale my, co se chystáme na do letního kina dnes, máme se obávat nějakých přívalových dešťů, třeba bouřek?
2: Tak bouřka vyloučená není, ale její pravděpodobnost je dnes dost malá a navíc spíše v těch kopcovitějších částech kraje. Večer potom přeháníky už budou jen velice výjimečné a bouřka by se vyskytovat ani neměla.
1: Jak to pak bude vypadat v noci?
2: V noci bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Kránu se mohou výjimečně vytvořit v údolích mlhy, zejména v těch místech, kde včera více pršelo. Teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů. Pofukovat bude slabý vítr východních směrů.
1: Tak to budou takové příjemné noční teploty. Odpočineme si, nebude tropická noc. Jak bude vypadat zítřejší den, jenom tak krátce?
2: Zítřejší den bude polojasný až oblačný, zpočátku bez srážek. Kolem poledne se budou vytvářet první přeháňky nebo bouřky, odpoledne jich bude potom přibývat a nejvíce jich bude potom na večer. Teploty 31 až 34 stupně, na severu kraje lokálně jen 29 stupňů, no a foukat bude během dne mírný vítr jižních směrů, který v bouřkách bude přechodně zesilovat a večer se začne měnit na západní.
1: To byl za brněnské meteorologii Mojmír Martan. Děkujeme za aktuální předpověď počasí a těším se někdy příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Já už jen doplním, že biozátěž je pro dnešek na dvojce a sluníčko nám zapadne 4 minuty před 9. hodinou večerní. No a u počasí zůstaneme i za chvíli, protože Jižní Moravou včera večer prošla supercela provázená silným větrem, přívalovým deštěm a kroupami. Na Břeclavsku a Horodínsku dnes pokračuje odklízení škod. Hasiči likvidují popadané stromy, vinaři zjišťují škody na úrodě a lidé opravují své domy. Více za chvíli, teď už bude zpívat Petr Rezek.

0: Express. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělí 20. července přivítají dopolední Dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Tak to byla legendární kapela Beach Boys ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Posloucháte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. A my se teď podíváme na důsledky včerejší náhlé změny počasí. Silný vítr, přívalový déšť a kroupy nás potkali a z toho poničené střechy domů, zaplavené sklepy, spadlé stromy a taky škody na úrodě. To přinesla včerejší večerní supercela, která přešla přes Jižní Moravu. Na Břeclavsku a Hodonínsku dnes pokračuje odklízení škod.
1: Začalo pršet a pak začaly padat kroupy a tady se to tak jak kdyby zatočilo, já nevím, nad naším. Takže to do toho štítu zatlačilo, ten spadl jako na půdu. No a nadvedlo to ty křidlice a popadaly dole, to bylo hrozné. To byl taký rachot, neměli strach, co se děje.
2: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. S rodinou teď odklízejí následky včerejší silné bouřky. Jejich domů na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. Marie Poláchové na druhém konci obce bouřka zaplavila sklep a hasiči ho pomáhají odčerpávat.
3: Do sklepa, no a potom ještě v humně trnky se tam zlomily, nějaký. Říkám, zaplať pánbu, že se stalo jenom tady to, že se nestalo nic horšího. Střecha je v pořádku a to, takže...
2: Jen v Prušánkách měli včera několik desítek událostí a zřídili taky krizový štáb, na který se můžou lidé obracet. Vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Dneska od rána došlo už tak minimálně 15 lidí. Týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
2: Poničená je taky střecha mateřské školy, do které zateklo a zavřené jsou kvůli riziku pádu stromů a větví taky hřbitov a cesty k místní části Nechory s vinnými sklepy. Právě vinaři hlásí škody na letošní úrodě. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova mají vinaři škody od 10 až do 100% úrody.
5: Ta supercela, která postupovala od Brna, tak šla přes Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky a až do Moravské Nové Vsi. A ten pás je relativně úzký, ale i tak čítá několik kilometrů a na délku to mělo přes 50 kilometrů. Takže v tom pruhu ty škody jsou opravdu výrazné.
2: Bouřka vinařům podle Jiřího Maděřiče na některých vinicích natolik poškodila i letorosty révy, že nebude úroda ani příští rok. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, posloucháte Český rozhlas Brno přesně v půl šesté, den v kraji, a náš regionální stopař Vojtěch Haleš si ve svém cyklu dal dnes za cíl přiblížit nám obec Černovice poblíž Kunštátu. Vojto, o historii obce i o místních památkách si už mluvil. Co ale společenský život, jaké spolky jsou v Černovicích činné a které akce si tam místní nenechají ujít?
2: Ahoj Janice, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No, na začátek musím zmínit určitě výročí 740 let obce a se starodáku, které slaví shodou okolností tento víkend. Zahraje prý dechovka a cymbálka. A spolková činnost má v Černovicích dlouholetou tradici a dodnes tvoří významnou součást života místních. Díky aktivní práci jednotlivých spolků se obci během celého roku koná řada kulturních, sportovních i společenských akcí. Jedním z nejvýznamnějších spolků je Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1892. Hasiči se věnují nejen své hlavní činnosti, ale pravidelně každý týden trénují a účastní se hasičských sportovních soutěží. Mezi jejich nejvýznamnější akce patří memoriál Kamila Doležala, který se každoročně koná poslední červencovou neděli. Významnou roli v obci zastává také myslivecký spolek, který sdružuje 20 členů, kteří každoročně pořádají tematický myslivecký den, během něhož seznamují nejmladší generaci s přírodou, myslivostí a ochranou krajiny. V kalendáři akcí nechybí ani myslivecký ples, tradiční hony nebo sportovní střelba. Bohatou tradici má v Černovicích také ochotnické divadlo. Místní divadelní spolek sdružuje nadšence všech generací a počet jeho členů se přizpůsobuje nárokům jednotlivých inscenací. Svou činnost v obci rozvíjí také včelaři a významným centrem společenství života je místní kulturní dům. K tradičním událostem patří císařské hody, pořádané každoročně v říjnu. V součástí slavností je průvod obcí, setkání stárků pod Májou i tradiční taneční vystoupení. A neméně oblíbené jsou také ostatky, kdy obcí prochází průvod masek a symbolické pochovávání basy končí období masopustu.
1: Vojto, děkujeme za vhled do společenského života obce Černovice poblíž Kunštátu a na závěr pověz nám, co ti osud určil při losování a do které obce se podíváš příští týden.
2: Bude to obec Ponětovice, které leží na východ od Brna. Já vlastně o nich zatím vím docela pramálo, takže se tam velmi těším a rád se zase dozvím o další obci něco nového.
1: No vidíš, já jsem tam jezdíval za svou tetou, tak vím jenom o trošičku víc, kde má dům.
2: Svět je malý.
1: Taky o tolik regionální stopař Vojtěch Haleš, který byl dnes v Černovicích u Kunštátu. Vojto, děkujeme, těším se někdy příště. Naslyšenou.
2: Já naslyšenou a nashledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Raketou na Mars jsme se na chvíli vydali s Věrou Špinárovou ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Stále posloucháte Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. No a my se už za chvíli vydáme do Zlína. Pořadatelé Barum Rally Zlín jsou zvyklí na to, že každý rok přináší při organizaci závodu nové výzvy. Letos je to mimo jiné požár budovy číslo 34 v centru Zlína, protože nedaleko vede trať tradiční městské rychlostní zkoušky. Více o tom uslyšíte za chvíli.
1: Den v kraji.

0: Tak to v podvečerním vysílání Českého rozhlasu Brno hrála Tichá dohoda. Za chviličku máme 17 hodin a 40 minut. Přípravy na letošní ročník Barum Rally jdou do finále. Tentokrát zasáhne velkou část Moravy od Chřibů až po Hostýnské vrchy či Bílé Karpaty. A automobiloví závodníci budou soupeřit už za měsíc. 14. srpna zahájí závod tradičně noční rychlostní zkouška v centru Zlína. Její trať vede i nedaleko budovy číslo 34 v Baťovském areálu, kterou minulý týden zničil požár.
1: My jsme na to jsme se dívali z toho, že to snad ani není možné, co se stalo v tom Zlíně. Jo? Tohle ani jsme si nějak neuvědomovali, co by mohlo následovat. Říkali jsme si v podstatě, že nějak to bude, nějak to dopadne, hlavně se nikomu nic nestalo a potom se podle toho zařídíme, jak to dopadne.
2: Přibližuje ředitel Barum Rally Zlín Jan Regner, jak minulý týden organizační tým závodu sledoval požár budovy číslo 34 v Baťovském areálu. Tím mají za měsíc projíždět auta při noční rychlostní zkoušce. Trasa ale nevede přímo uzavřenou částí. V polovině srpna má být v plném proudu demolice zbytku budovy a je pravděpodobné, že nějaké omezení se bude týkat příchodu diváků a třeba taky parkování.
1: Sledujeme tady tu situaci, doufáme, že nás to omezí co nejméně, ale samozřejmě vyčkáme, jak to bude a podle toho se zařídíme. Ona ta rally je v podstatě i o tom. Vy něco nachystáte, něco máte připravené a potom je velká část improvizace, kde jenom díky zkušenosti těch pořadatelů a celého toho týmu jste schopni ten podnik potom celý dokončit.
2: Říká Regner s tím, že nějaké třeba na první pohled menší změny původních plánů řeší organizátoři skutečně každý rok.
1: Ten základ je stejný, ale každý rok je v něčem jiným, vyvíjí se to a nemůžu říct, že to má být vyloženě čistě, jako kdyby, že dělám v tento okamžik jenom tady toto, každý rok je úplně jiný. Takže ta práce je velmi různorodá, co děláme.
2: Pořadatelé Barum Rally taky musí každoročně reagovat na požadavky vedení mistrovství Evropy, do kterého zlínský závod patří. Letošek není výjimkou.
1: Velký požadavek promotéra byl, ať se podíváme pořádně na povrch rychlostní zkoušky buň, tak aby se nám nestalo to v loňském roce, že byla tak více rozebraná. No a my samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme bez ztráty kytičky odjeli rychlostní zkoušku buň, tak aby jsme nemuseli přerušovat rychlostní zkoušku v druhém průjezdu kvůli tomu, že nesízná.
2: Snaží se podle ředitele Jana Regnera organizátoři největšího tuzemského rally závodu poučit z předchozích chyb. Ze Zlína Davida Kvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a zpravodajsko-publicistický souhrn Dne den v kraji se dostal do své závěrečné čtvrtiny a už za chvíli zazní 16. díl cyklu s hercem Michalem Jisteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Ještě předtím si však dopřejeme kapelu Argema. Pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: 17 hodin a 50 minut na Českém rozhlasu Brno, čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den v tomto čase vypráví Michal Isteník a tentokrát nás vezme za poslední veřejnou popravou v Brně.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1866. Poslední veřejná poprava v Brně se stala podívanou. Byl poslední lednový den roku 1866. Teploty by tak sice spíše přesvědčovaly k tomu zůstat doma, ale v Brně tisíce lidí mířili k cimplu, tedy na úbočí Kraví hory, kde stál domek brněnského kata a rasa. Měla se tu uskutečnit poslední veřejná poprava v Brně. Odsouzeným byl olešnický rodák Josef Čapek, uváděný též jako Čzapek. Třicátník odsouzený za loupežnou vraždu. Původně působil jako řezník v Juliánově, ale když se nedokázal uživit, vypravil se do Vídně. Tam podle dobových novin opustil i druhou ženu a začal hledat další obživu. Prosinec roku 1864 ho vedl do Kunštátu, kde se chtěl usadit. Při té příležitosti se v Boskovicích seznámil s kočím Tomášem Chládkem. Toho opil a současně přemluvil, aby ho svezl na voze naloženém kukuřicí. Když opitý Chládek u rájce v sedě usnul, Čapek ho dvěma ranami do hlavy zabil. Na Blanensku se pokusil prodat nejprve náklad z vozu a pak i koně. Mezitím však už lidé našli mrtvolu oběti a nebyl problém vraha identifikovat. Zemský soud v Brně Čapka odsoudil za úkladnou vraždu loupežnou k trestu smrti provazem. Rozsudek potvrdili všechny instance, včetně císaře, a termín popravy byl stanoven na 31. leden 1866. Odsouzený měl poslední přání – kávu, víno a fajfku s tabákem. Na popraviště jej eskortoval batalion polních myslivců a jak uvádí článek v tehdejších novinách v Moravské Orlici, při popravě, jak se nám praví, zabil se jistý člověk divák, spadnuv z návrší. Není divu, že i kat Josef Seyfried nebyl spokojen a už o pár dnů později žádal představitele města o náhradu škod, kterému způsobili davy. Josef Čapek byl posledním takto veřejně pověšeným. Pak už se popravy konaly v prostorách trestnice na Cejlu, kam mohli lidé jen za stanovených podmínek, případně to byly tragické popravy z doby následných válek.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 15. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.
3: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Den v kraji se pomaličku blíží do svého závěru. Posloucháte Český rozhlas Brno a možná se ptáte, kam se schovat před vedrem. To je dnešní téma našeho letního servisu. Pozveme vás totiž do podzemí, nebude to ale do jeskyní Moravského krasu, ani do jeskyně Naturoldu u Mikulova a dokonce ani do umělé jeskyně Rutka u Konštátu. Nenavštívíme ani podzemní města, část měst Brno, Znojmo, či třeba obec v Přeskače, ale pozveme vás do Hornického muzea nedaleko Brna v Oslavanech, v nedalekém Zbíšově jde najít historickou těžní věž, ale také Muzeum průmyslových železnic. No a za tradicemi hornictví můžete zamířit také třeba do Bystřice nad Pernštejnem. Těžbu ovšem umějí připomenout také v Hodoníně. No a pokud chcete vyrazit více na sever, tak můžete poblíž Zlatých hor v Jeseníkách, kde je přístupná poštovní štola. A v samotných Zlatých horách nechybí hornické muzeum. Podotýkám, že jsme byli jen na Moravě a hornických muzeí je tu ještě mnohem více. Tak tolik dnes ode mě. Janis Mora se s vámi loučí. Těším se opět někdy příště, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, den

0: servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Včerejší silné bouřky poničily jihomoravské Vinice. Škody se různí. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladící vodu. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste. Nafta zdraží o více než korunu. Večer čekáme polojasno až jasno, s možností přeháněk, teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Silné bouřky a krupobytí, které včera v podvečer zasáhly jižní Moravu, poničily kromě střech a stromů také vinice. Podle Asociace nezávislých vinařů se míra poškození liší. Pohybuje se od 10 do 100%. Některé vinohrady jsou úplně bez listů a mají poničené dřevo i hrozny. Popisuje vinař Karel Kachyňa.
4: Nám to položilo vinohrady, teďka rovnáme sloupky a předběžně máme 60-70% pryč. Ty kroupy měly přes 2 cm některé. A musíme udržet vinohrad klasicky, kdyby tam byla úroda, budeme muset to ošetřovat chemicky, aby to nezačalo hnít i ty zdravé hrozny.
2: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladící vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladící vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
5: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladící vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů více než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude večer a v noci polojasno, místy až jasno, zpočátku možnost přeháněk a kránů výjimečně mlhy. Teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, povene slabý vítr východních směrů. Biozátěž bude zítra vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na D1 na 200 kilometrů ve směru na Vyškov. Neprůjezdný je levý pruh. Dejte pozor, místo není označené a prudce se vybočuje. Porouchané auto omezuje průjezd na silnici 53 u Pohořelic. Neprůjezdná je Krajnice. Šťastné cesty vám přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava, krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Blahoslava Smišovského Ráno za slunečka. Hrála pro nás samozřejmě mistříňanka. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Luboš a Carmen a na Slovensku slaví jmeniny Drahomír a Drahomíra. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu vám ještě telefon 726 46 5200. No a už další písnička. Pánové Hýbl a Škublová, Sníček a Straňanka.

0: Následující hudební dárek s přáním krásného letního večera, ať zaletí na Slovensko do Modrové a potěší tam manžele Bušovi, paní Jarmilku a elegána pana Karolka Bušu, dále dceru Jarmilku a nestárnoucí duchem i tělem stále mladou paní Jarmilku Bušovou, též dvojnásobně k blížícím se červencovým narozeninám. Pokud ve Frankfurtu nad Mohanem poslouchá přes internet mladá paní Ivonka Rozená Bušová, tak ať ji potěší píseň i s drahou polovičkou Mauriciem a jejím synem Benjamínkem. Jmenovaným přejeme krásné léto, dovolenou, štěstí, zdraví, boží pomoc a ochranu do každého dne a slunce v duši. S úctou, Věra s rodinou. Tak to byl e-mail, který došel, a pojďme na písničku. Antonín Koníček, Padala hvězdička a Boršičanka Antonína Koníčka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Hanu z Poteče. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer všetkým, co poslouchají toto rádio a všetkým, co s ním mají co dočinění a poctivě tam pracují a vytvářejí takový krásný pořad. A prosila bych o písničku pro moju milou sestru Věru Lušovskou, která zrovna dneska slaví krásné kulaté narozeniny, sedmička je na začátku. Přeju jí za celou její velkou rodinu, nebo našu velkou rodinu, za všechny sestry. Maminka se samozřejmě připojuje přání všetci z chaty, kde tak ráda chodí do Poteče a lubí se jim to tam. Takže jí přeju pevné zdraví, pevné andělské křídla, protože ona všechny ochraňuje, na všechny myslí tak, aby aj ona byla ochráněna, spoustu lásky od svých nejbližších, hojnost božího požehnání, bez kterého teda nic pro mě neexistuje a myslím si, že pro ňu také ne, a panu Mariu ať ju chrání na každém roku, aspoň teda, ať to nepřeženu, třeba do 90. roku. Děkuju moc za prostor, hezký večer všem přeju.
0: Ano, paní Hano, já vám také přeji pěkný večer, ať se vám daří ve všem. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: No a teď už paní Anička z Miroslavy, vítám vás.
2: Já taky přeju krásný podvečer vám v rozhlase všem a taky všem posluchačům. A já bych jménem svého manžela Jindřicha Hlásky, který měl včera který měl včera svátek, tak bych chtěla všem moc a moc poděkovat za přáníčka, která by prostřednictvím rozhlasu i telefonátu, i osobně, takže bych všem chtěla moc poděkovat a velice si toho vážíme, toho přátelství, i když je to přes rozhlas, jak si voláme, tak je to moc pěkné a je to povzbuzující. Takže všem velké díky a písnička ať potěší a všichni ať jsme zdraví a hlavně spokojení a v pohodě. A to přeju také vám, paní Navrátilová, a všem kolem vás. Ano. Takže mějte se všichni moc hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Určitě,
2: paní
0: Aničko.
2: A dobrou noc nebo pěkný večer.
0: No,
2: ano?
0: Tak bude brzká dobrá noc, ano. No a já vám přeju hodně radosti v tom letním čase. Nashledanou.
2: Děkuju, mějte se, nashledanou.
0: Dáme písničku. Keca dívča vydávalo, Lidová z Podluží, Joška Černý a Broln.

Dozněla lidová z podluží, Keca dívča vydávalo. No a pojďme na e-mail tady, který došel. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. A která to bude, tak aby potěšila vás všechny, ťuky ťuky na okénko, Václav Maňas mladší, otextoval Vladimír Salčák a bude nám hrát Valaška.

0: Přátelé, já si vezmu napřímo telefon. Halo, halo, tady Morava Krásná Zem. Ano, a prosím, je vás trošku zase žblunkavě slyšet. Nemáte jiný telefon, že byste zavolal třeba z jiného telefonu?
1: Já mám mobil.
0: Já vím, a ono nám to tady strašně jako chrčí a dělá takový... Takový, no já právě, jestli byste třeba neměl ještě jiný mobil, nebo manželka, nebo někdo, že byste...
1: Ne, já jsem sám.
0: Aha, pardon, promiňte.
1: Volal,
0: ale víte co, tak zkusme to. Zkuste to říkat, my vás budeme pozorně poslouchat.
1: Jo, já bych chtěl popřát tady lidem, důchodcům, kteří jako mě podpořili a dozvědí o jako operaci kyčelního kloubu, tak jim za všechno děkuju a přeji hodně zdraví a pevný nervy.
0: Ano, takže vy jste byl na operaci s kyčelním kloubem, jestli
1: ano,
0: tomu rozumím.
1: Úplně.
0: A všecko to dobře dopadlo a děkujete.
1: Ano, vrátil jsem se.
0: Ano? A vrátil jste se v pořádku a teď budete muset trénovat a chodit, že ano?
1: Ano, za 14 dní mám kulaté narozeniny.
0: A za 14 dní máte kulaté a prozradíte jaké?
1: No 60.
0: 60 let, no tak to je úžasné. No. Pan Karel, že? Nemýlím se.
1: Pan Karel z Moravského Krumlova.
0: Ano, ano. No tak pane Karle, my vám přejeme k těm 60. narozeninám všechno nejlepší. Hlavně ano. Brzké uzdravení, ať se brzo uzdravíte, ať chodíte jako, jak se říká, ne jako srna, ale jako třeba jelen.
1: Jo.
0: Ať vám to
1: já
0: prostě...
1: Já dělám.
0: Ano, ano. Tak ať vám to dobře začne chodit a buďte taky na sebe opatrní. No a ano. Zkrátka, ať se máte dobře.
1: Já volám teďka často, víte, jsem volal, když tam byla paní.
0: Ano, ano, ale vy... Ano, ano, určitě. Tak oni, někteří mi kolegové mají dovolenou a
1: já
0: někteří...
1: Já jednou říkám, že já do rádia volám, pak někdy tady děkuju Krumlově, že nechám zahradu, protože jsou spokojení a...
0: Ano, ano, a tak výborně. Tak pane Karle, já se rozloučím. Mějte se moc hezky, ať se daří.
1: Děkuju
0: a hodně, hodně, hodně zdraví.
1: Ano, vám taky. Celým rozhlasem, děkuju.
0: Ano, a... Ta 60, ať dobře dopadne, ať ji oslavíte. Jejda, tak to bude paráda. Tak
1: jo.
0: Nashledanou.
1: Děkuju moc, za všechno děkuju moc, nashledanou.
0: No. A přátelé, pojďme na písničku, kterou tady máme. Jaroslav Fischer, Josef Rapáč, Jakubovské zvony, Marián Polakovič a Záhorjenka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Tak to byla reklama a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já tady mám jednu vzpomínku, takže ji předám. Vážené paní redaktorky, obracíme se na vás s velkou prosbou o zařazení vzpomínky na pana Jaroslava Hoška v podvečerním pořadu. Právě dnes, 16. července, je to rok, co nás navždy opustil. Pokud to bude možné, tak prosím zveřejněte tuto vzpomínku, že dnes je to rok, kdy navždy odešel náš drahý syn, bratr, tatínek, dědeček pan Jaroslav Hošek z Mohelna. Maminka, sestry, děti s rodinami, s láskou v srdci vzpomínají a z hlouby srdce posílají tichou vzpomínku do nebe. Za celou rodinu předem děkujeme za uveřejnění. S pozdravem Ludmila Kavková, sestra. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Bodovský potek, Jan Pavlecha, Pavel Pavlech a Moravěnka.

a máme tady vzpomínku další při příležitosti nedožitých z těch narozenin. Vzpomínáme na našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Alojze Vozdeckého ze Šidbořic, zaměstnance ČSAD Hustopeče. Je tomu již 12 let, co nás opustil. Vzpomínají děti s rodinami. Tak to byla jedna vzpomínka. A dáme písničku Zasvítil měsíc, Josefa Ducháčková, Jarmila Hubáčková a Brol nám zahraje tuto písničku Fanoše Mikuleckého.

mám vzpomínku na slavného dirigenta Herberta von Karajana. Narodil se jako Herbert Ritter von Karajan 5. dubna 1908 v rakouském Salzburku do šlechtické rodiny řecko-makedonskými kořeny. Herbertův otec byl vojenským lékařem a amatérským klarinetistou. Když bylo zřejmé, že i mladší z jeho dvou synů, malý Herbert, má výrazný hudební talent, zvolili pro něj rodiče nejprve dráhu klavíristy. Ve svém rodišti založil v roce 1967 salzburské velikonoční hry a až do smrti je vedl. Karajan vystoupil též 4x na Pražském jaru v roce 1963 s vídeňskými filharmoniky a v letech 1966 a 1969 a 1976 s berlínskými filharmoniky. Českou filharmonii dirigoval jednou v srpnu 1971 v Salzburku. Jako dirigent byl vždy posedlý touhou po dokonalosti a od hudebníků požadoval jen ty nejlepší výkony, což mu často přinášelo různé konflikty. Tento kontroverzní, ale charismatický umělec zemřel na selhání srdce 16. července 1989 během plného zkoušení Verdiho maškarního bálu. Stalo se tak na jednom z jeho sídel v uprostřed rakouských Alp, kde je také pochován. Dnes si tedy připomínáme 37 let od jeho úmrtí a slovo Ritter ve jménu je německý titul pro rytíře, byl to nejnižší šlechtický titul. Tak to byla vzpomínka krásná a poslal nám ji samozřejmě kdo jiný než pan doktor Jan Boleslav, náš věrný posluchač a milovník všeho pěkného a zajímavého. A písnička, pojďme na ní, Zdeněk Vandjurka, Miloslav Richard Procházka Na Straňanských lukách a otextoval Zdeněk Vandjurka a bude nám hrát Javorinka ze Strání.

Dobrý den, je tady další e-mail, takže z něho přímo cituji. Chtěla bych vás všechny pozdravit a zároveň poprosit o pěknou písničku pro naši sestru Aničku Zatloukalovou k dnešním kulatým narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a za celou rodinu vinšuje Marie. No a já mám tady ještě jedno přání, které bych ráda předala. Krásný večer přejít do studia. Dnes má 77. narozeniny milý pan Mirek Hauland z Bánova. Přeji mu hodně zdraví a vše nejlepší do dalších let. Dále písnička ať potěší milou paní Marušku a Zdenka Domoravce s přáním krásného večera a to přeje Maruška z Nivnice. Tak a pojďme na písničku. Máme tady Valčík, Václav Smola, Vlčnovské Bůdy a Vlčnovjanka. Český rozhlas.

0: Vítám ve vysílání paní Zlatku z Ivanovic na Hané. Vítejte, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Chtěla bych poslat písničku do Jevička na v plicní oddělení, na sanatorku.
0: Ano.
1: A potom vzpomínku na maminku a na tatínka pana Alojze Františka a Alojzí Gricovi, taktéž z Ivanovic.
0: Ano, ano, ano. Tak vzpomínáte, a takže posíláme za chvilečku pěknou písničku.
1: Jasně.
0: Přeji vám pěkný večer, ať se vám...
1: Vám taktéž. Děkuji.
0: Ať se vám daří a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já tady připojím ještě pozvánku. Mužský sbor z Moravské Nové Vsi vás srdečně zve na předhodovní zpívání podmájů, které se uskuteční v sobotu 25. července o 19. hodině 30. minutě. Vystoupí místní mužský sbor, mužské sbory z Nedakonic a ze Skalice, ženský sbor z Hrušek, folklorní soubor Kuželovjan, dětský soubor Jatelinečka, Jatelinka a jejich solisté, domácí verbíř Filip Hřebačka, dále zaspívá duo Liba Petrášová s Markétou z Háňalovou a Daniela Magálová z Moravanky. Hraje cymbálová muzika Lusk, programem vás provede Svatava Rudolfová. Po skončení programu bude následovat beseda u cymbálu. Dále vás srdečně zve slovácký krůžek a neoveská chasa na svatojakubské hody ve dnech 26. a 28. července tohoto roku. V neděli začínají hody ve o 14. hodině průvodem krojovaných a poté přivítáme přespolní chasy k tanci a poslechu budou vyhrávat. Dechová hudba Sobuláci, cymbálová muzika Stupava, v pondělí ve 14 hodin bude průvod pro stárky a příchod mužáků, hraje dechová hudba Legrůti a v úterý o 19. hodině začíná hodová zábava pod zeleným a bude hrát dechová hudba Miločanka. Těšíme se na vás. Tak to byla pozvánka a pojďme si tady dát poslední zpívanou písničku. Karel Vacek starší, Proč nezůstane slunce stát, a Josef Síma a orchestr Karla Vacka mladšího.

0: Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přivětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku s Janem Kosíkem. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Václava Horáka Návrat z Francie, kterou pro vás hraje mistříňanka. Přeji vám ničím nerušený poslech a krásný večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé na jižní Moravě sčítají škody po bouřkách. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Náměstí Svobody ve Znojmě bude od 1. srpna opět průjezdné. Večer čekáme polojasno až jasno s možností přeháněk. Teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Únavá. Na Břeclavsku a Hadonínsku pokračuje odklízení škod po včerejší silné bouři. Nejvíce zasažené jsou Prušánky na Hadonínsku, kde obec eviduje desítky poškozených míst, třeba i základní a mateřskou školu. Hadonínská charita obci zapůjčila vysoušeče a hasiči odklízejí popadané stromy a části střech a odčerpávají vodu ze sklepů.
2: Křidlice popadaly, to bylo hrozné, to byl taký rachot. Neměli strach, co se děje.
3: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hadonínsku. Jejich domu na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. V obci hasiči řešili asi 5 desítek poškozených domů a popadaných stromů. Škody na úrodě mají i vinaři, popisuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
4: Kolegové, kteří hlásí 100% zničení úrody, nejenom na letošní rok, ale na příští, nejsou výjimkou. Většinou se ty škody pohybují kolem 50%.
3: Podle meteorologů šlo o takzvanou supercelu. Jihomoravští hasiči kvůli bouřce zasahovali u více než 200 událostí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za více než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. Řidiči ve Znojmě od 1. srpna opět po roce projedou náměstím Svobody. Dělníci dokončují jeho kompletní rekonstrukci. Pracovat tam budou ještě do konce srpna. Původně radnice předpokládala, že hotovo bude do konce července. Dělníky ale zdrželi archeologické průzkumy a špatné počasí v zimě. Přesto firma stihne práce v termínu. Vysvětluje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
5: Ten jeden měsíc potřebují na to, aby to finálně dodělali, především v té části kolem Nové Kašny, která už tam vlastně z části stojí, výsadba stromů a podobně, takže tyhle ty finišující práce, které ale už nebudou mít vliv na dopravu, skončí na konci srpna, tedy ještě před vinobraním.
0: Při vysokých teplotách využívají zvířata v zoologické zahradě v Brně různé způsoby ochlazení. Nejčastěji se jedná o přímé ochlazování vodní sprchou nebo ledem. Chovatelé dopřávají zvířatům taky ledové dorty, ve kterých smíchají led s krmivem. Například lední medvědi se ochlazují díky velkým bazénům nebo velkokapacitním ledovačům. Další způsoby ochlazování popisuje mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
6: Třeba se u těch medvědů často využívá, že se třeba naplní barel vodou do půlky, ona ta voda zamrzne, ten barel se hodí do bazénu. Teď ty medvědy to také jako zabaví, je to také forma enrichmentu. Primárně je to vždycky o tom přímém chlazení, takže ať už formou ledových dortů nebo těch sprch.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude večer a v noci polojasno, místy až jasno, zpočátku s možností přeháněk a kránů výjimečně mlhy. Teploty klesnou na 19 až 16 stupňů, povane slabý vítr východních směrů a biozátěž bude zítra vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na D1 na 200 kilometrů ve směru na Vyškov. Neprůjezdný je levý pruh. Dejte pozor, místo není označené a prudce se vybočuje. Nehoda se stala také na D46 na 34. kilometru ve směru na Vyškov. Neprůjezdný je pravý pruh, počítejte s mírným zdržením. No a kolona je stále na D1 na obchvatu Brna ve směru na Vyškov zdržní 20 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Únavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Začíná pořad Na pěknou notečku a dnes je tu s vámi Jan Kosík. Jsem moc rád, že jste si dnes vybrali náš pořad, protože to, co dnes bude následovat, se vůbec nestává často, spíš velmi ojediněle. Dnes vám zde totiž představím z Brusu nové nahrávky, které budete mít možnost slyšet úplně poprvé. Toto album přivedli na svět sourozenci Zdeněk a Boženka Baťkovi spolu s cymbálovou muzikou Lália s primášem Martinem Čechem. Tak se příjemně usaďte a vychutnejte si v premiéře úvodní tóny Odlužních lesů. Příjemný poslech přeje Jan Kosík.

Věřím, že mě dáte za pravdu, že pěvecká dueta tradičně patří k našim podlužáckým písničkám. Mnohé staré písně přežily zub času i díky tomu, že jejich dvojhlasá sazba je prostě jednoduchá, melodická a vždy své posluchače potěší. A pokud jsou zpěváci sourozenci, tak to každé písni přidá ještě jinou citovou hodnotu. Sourozenci Baťkovi spolu zpívají veřejně od malička. Už jsem vám v našem pořadu pouštěl nahrávku z jejich prvního vystoupení, která se dochovala z tvrdonských národopisných slavností. Tehdy zpívali písničku Pěkný je deň, kterou právě pro ně napsal podlužácký skladatel Vladimír Hanátek. Jejich strýčkem ale byl jiný podlužácký skladatel, František Třetina, a ten taky pro sourozence psal písničky. A o zhruba 55 let později můžeme říct, že sourozenci Baťkovi patří ke stálicím našeho moravského podlužáckého folkloru.

Milí posluchači, je tu s vámi pořad Na pěknou notečku a dnes si pouštíme zcela nové nahrávky známé sourozenecké dvojice Zdeňka a Boženky Baťkových. Jejich nové album s názvem Odlužních lesů vzniklo letos na přelomu dubna a května, takže tyto nahrávky jsou opravdu ještě velmi čerstvé. Většinu písní zde uvedených složil Zdeněk Baťka, tak se dá říct, že se jedná i o autorské album. Kromě cymbálové muziky Lália se na nahrávkách podíleli také Zdeněk Baťka mladší na cymbál a Ondřej Dvořák na klarinet a flétny. Pojďme si tedy vychutnat mnohé romanticky laděné texty a melodie, hrané i zpívané čistým srdcem.

Milí přátelé, snažil jsem se vám přiblížit nové nahrávky sourozenců Zdeňka a Boženky Baťkových. Věřím, že jejich milé a srdcem psané písně vás všechny potěšily. Já sám za sebe i za vás, milí posluchači, přeji sourozencům Baťkovým hodně úspěchů, pevné zdraví, ať vás moravská písnička všude provází a ať nám, posluchačům, přinášíte ještě hodně dlouho radosti a spousty krásných písniček. Přeji vám krásný zbytek večera a také děkuji do režie zvukové mistrové Janě Meluzinové. Mějte krásný večer. Loučí se Jan Kosík.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší, finajmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem,

problém, ať se na hucelnský šíke najmout dá. Jo. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

škrtnou, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlcom spíš jít najmout.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Dobrý večer, lačerate šukar šuněben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, že ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Šmanový takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycany a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo. A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byly donuceny, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle je vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000. A když si šli do pokladny prošek, tak tam bylo 800 korun. A za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte u Roma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan, křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic. U nás ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař.
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pět.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: Jste Titan.
6: A hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, i v 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
2: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvoji mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojném fotbalu. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Mangautu menge lacerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
1: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
1: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
4: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
1: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina už žijete bez problémů. V českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou dvojazyční, možná budou i trojazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší. A přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní, a i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádoby sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to takové příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom nějak, aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle mít, jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, poslední olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. Těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl
0: říct. Jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotýnky špatný a bolesti a bez výkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exhibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že je to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení anebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si věnujeme se jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě mě to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko vyšší ambice ve sportu, měl jsem ambice nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile a ty jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme brusleli, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojet na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život,

0: jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak a teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže prvním byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
1: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
0: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak

0: Okay. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže hračky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A já bych nechtěl, že zapomenu, máme taky sestru, o hodně mladší, a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo doslova drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechával buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě, v Torontu, a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři, a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojcích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: dopomůžu
1: a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnu.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel Kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, objet to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl Amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár. Jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do Břehů, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den. Tohle je kytička pro vás.
4: Je.
3: Otočím.
4: Děkuju moc. Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Carmen Majerová. Vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet. Od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub. Doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju. Můžu.
3: Jste na těšení,
5: mě, ne?
3: No, na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové jdou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svadební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 45 roku. Začali jsme se bavit. On mluvil takovou zvláštní, takový speciální dialekt měl, protože říkám, no to je nějaký kříženec tohleto. No a povídali jsme si o vojně, o holkách a tak a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu. Já pám, no jo, my jsme takový bráchové, no a jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic, na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka to, a jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to, ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Kryšu. Já na něj koukám, říkám, no Jány, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
4: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili, jako já jsem nebyla takové, že mě padl do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě no, tak kamarád, že jo. A ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo. Jenže...
3: No tak už to ale uvažovala trochu.
4: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo, no tak jsem řekla, že jo, tak jak přijede, a to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede, ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát, no a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit v podstatě. Během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl roce ani nemožná. Manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života a takový. Mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takovej jako pozornej, byl takovej hodnej, takové jako střícné, jo, když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na té svatbě, to jsem se dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
3: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
4: Já to nevěděla, ale jako v žádný případ. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohleto oni spolu o flašku rumu se vsadili.
1: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
5: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků u kluku, že se ženili a děvčata se už v 18 vdávali.
3: Já mám pocit, ale že tenhle silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává? Jak ty emoce působí? Jak to prožívá?
5: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. No. Zkrátka něco mě to jako tadyhle ve vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, děti bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil 17. No, a vzali jsme se, bylo i 18. A já nevím, v srpnu jí bylo 18 a v říjnu jsme se brali.
3: No. Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo to, o čem mluvila?
5: No asi ty její vlastnosti. Byla hrozně skromná, milá, tichá. A pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký do teďka. No.
4: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Že jo? No.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Mít tě rád, to zrád, a to je kvést, sobě sám jen hlavu plést, kdo ví, či

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque. Láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádné jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, že jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale my jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo. Protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16 lety, 17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války, tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mi mámě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, byli, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích v Danu, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večír, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě snubní a normálně a to, a on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo, aniž by, no to bylo, no to je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějako tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sázku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě, jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno, ten říká, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Karel líbí, tak se ožeň, nebo to, ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě, protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych jí takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, teď se podívej, kde bydlej, nebo takový, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou, já říkám, no ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13 přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu, a no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku, no. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... Říká se, že vám prošlo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí, a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče je chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí, a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánit, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou klíku, že jako dítě jsem byl křtěnej, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to, a vystavili mě jako ten křestní list, a táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela, a on říká, no já to pro tebe, Kordl, udělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obuli, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no, ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to je, ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat. No.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přines takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost odvedení závodu. Přidělení bytu. Ředitel Razítko. Podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, ten o ty svatbě, no to mě uvěděla brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. My první, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě a na spaní vždycky jsme chodili ke tchy.

0: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
0: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
2: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdeme. To moc děkujeme.
3: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezaslovili třeba.
4: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
2: A tak to bude. Je, no kávovár. No
3: to snad není teda pravda.
2: No tak to moc děkujeme.
3: A rádio.
4: Digitální.
3: Digitální DAB. No.
2: No, tak to teda.
3: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
2: To bude mít hezkou vzpomínku.
4: No. Když vy si to zasloužíte.
2: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
4: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu, a zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
2: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. A že moc děkujeme.
3: Na rádio Pardubický rozhlas, určitě.
2: A to posloucháme každý den, to máme puštěný.
3: 101 metrů naladěných. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
0: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově, co se nám přihodilo. My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo, to je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jede na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze straně, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyly, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát. Jeli jsme domů, tam nic. Tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky. Protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám, tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za boha ne. Šli jsme do práce druhý den. Vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no. Doví, jestli tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma. Ten můj spadlej, ztracenej. Představte si.
4: Ne.
2: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzení, jo.
4: To bylo nějaký znamení, ne?
3: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty

0: dva dny, jestli se vůbec ten prstínek najde nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstínek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou. No a no, když tohleto, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka. No,
1: tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam jsme tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi námi a ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
2: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáh, aby vy jste mohli zůstat spolu.
1: To byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebují, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak dennodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo, no a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě on.
3: Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože když chrápe, taky nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřený v okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u té strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No on mě říká Kájo, já jí říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Oba jste řvali, jo?
5: Ne. Jste byli o potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to... To vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: To já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?
3: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
4: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože má rodi se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahodí a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
3: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
5: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
4: Ale jinak jako můžu říct pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, delší chvíli, takže bychom byli rádi. No.
3: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
4: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně. My prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
3: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
4: No, i stává se to, jo, obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
5: Tak, je to furt krásný.
4: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžeme si stěžovat, no.
3: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
5: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
3: Co pro vás, Karel?
4: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puget, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají, jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
3: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
4: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového, já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snaží se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky.
3: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
5: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
3: No. Za co byste jí poděkoval?
5: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám ji rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl, veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi Pražskými Vysočany a Středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati Správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze Správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna, léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucí mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože, co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci a tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říká, já jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni si to potom... vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě dál. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
4: Zpívat, ne?
3: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
4: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
3: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
4: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl, přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne, zrovna žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta, nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějaký jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se nebojí. Ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň vymr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval, a druhý den to začalo jako, vězňové, pozor, tak mi pozor, vojín lelkeš, krok vpřed, vojín lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě, a on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem vymrl. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětaštyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: questo qui.
1: My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takového promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
2: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdne, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotový, jo, tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couva. Jo, nadsouvali zase.
0: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
0: stop, prosím vás, pane Vimr.
2: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
0: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A, tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal,

0: Dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
1: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
0: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice v otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všeho. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrat zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přijmou řívoko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Záložák, řidič, spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovém nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každej by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl liter roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, to je pozor, jak to, a takhle, takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života. Až ty si mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula.

reflektor si na tmu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte vskutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barboříková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo. Mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě za barák a takový. To pro mě byl nejlepší dárek svého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něho byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktori. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan ano. Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou v éteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, safra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už půjčí a bzdučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj, a ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a Vlaďka. Moje dcerka, hodná holka, se jmenuje Vlaďka. Takže V jako Vlaďka, ale zároveň Viktoria. Jak se vám líbily?
0: Krásné. Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
1: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy, že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
0: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka,
1: jo,
0: hodinky?
1: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandrů. Dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratra táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vlaďce. My jsme se neviděli nějakou dobu. Ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, na jednoho zvonek navštívil mě někdo. A tak jdu otevřít a ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dávanému na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnici pohybí. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
0: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a...
1: Ano, jsme...
0: To je dobře,
1: ano,
0: že se to podařilo
1: jsme
0: obnovit.
1: Jsme dobrý kamarádi, ano.
0: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
1: Ano, je to tak.
0: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc ji o nás pozdravujte.
1: Děkuji.
0: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těšíme se, až zavoláte příště.
1: A já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
0: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční linek Jirka Zalomovce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svého pejska Yorkshirea, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, že je mu prostě rodina, abych měl nějakou památku, no a dneska u 1. listopadu bude mě 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám i čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budeme 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: až tak
1: ano.
0: Moc, že jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeju hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, rodina. Jirko.
1: No, no prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří, přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovic je s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se do toho brečela v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe jeden, dva, tři roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěžte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru. Tak uvidíte,

0: a bolí to.
1: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe,
0: jo,
1: a doufejte.
0: To je růžko určitě nebude.
1: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají
0: Jeruško,
1: třeba vlastní názor.
0: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
1: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom na, v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, tady Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ale jako...
0: Vysvětlil
1: jako...
0: posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost všeho prostě. Že nic tu nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby tak si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Naschledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem z Olomouce Radíkov a já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám v Olomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct tomu pánovi k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly. Já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku a já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkový strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takový těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let a to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby jakoby mechu, nebo jak to mám říct, a tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to to je to těžítko teda, ta polokoule. Potom mi dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný. Já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala. Tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jako že ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla Bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím,
0: právě
2: prostě mi to darovala.
0: No,
2: ne, o tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, protože já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch Indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska Indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska Indiána. A obličej má z toho černého polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulata. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azury, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No,
2: děkuji.
0: Tak vy jste
2: víte
0: teda...
2: proč? Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak to je
2: já
0: ono.
2: Opravdu, já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem ho tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, tak je oválek pro sklený. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cenný. Jo, to kdybych zanesla tam někde z té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, ale to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let. A teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A mám, dávám do toho takový ty svý uvozovkách poklady. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vlastně nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla za koutu kupou jeho, jo, dala jsem jim posládky a najednou přišel Honzíček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látky, tak už tu ze všech světových strach. Mám to schovaný dneska. A už neušil rukavici, to říká, to máš k té rukavici čepičku. A mělo, bylo to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když někdo z tatínka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem byl takový švadlena, viď? No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem. A bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež si nechám vejpatu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil. No. To byl takový pokládek, ale bohužel o ten jsem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou, ty tady běhají kolem mě, ale
0: vnoučky, myslíte vnoučky?
1: Myslím tím vnoučky. Mám 15, tak jako
0: říkala jste 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou, nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí tři jsou bohužel teda vzdálení, ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový batíčka.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, babičky. Děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmluvovat.
0: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který bylo krásné štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel. A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
0: To je originální
1: a
0: dárek,
1: teda. A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večery sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já sice zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
0: A odkud přijedou a jak často jezdí?
1: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak si těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný po prarodičích. Z tátové strany mám schovaný cedule, které měly pobočku Sany. A jsou to cedule, které se dávaly na plot.
0: No, v 68. Mám,
1: ano. Po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s doučaty prožívám. Mm-hmm. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat. Mm-hmm.
0: Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
1: Já se
0: omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
1: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do rádia.
0: Paní Magdalenko, ale to je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je, a to má teda velký příběh za sebou.
1: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček, přestože přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda, vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby, jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
0: A ale víte, že ono to tak je.
1: Že... Ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a, nebo i oni prožili za války a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat. Protože
0: no Magdalenko, znamená... tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
1: Ne, babičky.
0: Jo.
1: Babičky, ale to má sestřenice.
0: To má sestřenice?
1: Ano.
0: Takže je to v rodině, no.
1: Ano,
0: teda.
1: Je. No, synové zase má fotky od Jicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc, tak jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky vstávání s dobrým ránem.
0: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tím největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech se budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem toliká let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno. Ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barbuříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení, možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme, povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem, protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali tzv. Samrátka, že víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty samrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpovi měli trumpské osady. Když se podívám na ty samrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byli malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby pro z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali.

0: čekání, když se vzali, tak prostě se pořád čekalo, my jsme čekali pro babičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozvíjí, kdy budou mít malinký mimčo a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno, a najednou mladá teda jako nevěsta ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky, nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše. Nějak Bobiše, prostě nějakého člověčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že potom v dlouhém čekání a potom tam bylo tchýně, říkal, já jsem to na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznatek bych řekl, mě dali sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu. Když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky. Ona říká, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršil a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mě byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem přidat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést.
1: Ano?
0: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narozky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká plyšovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takové orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama. Na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každým tou drobností, který ale nemám moc, mám tady Bines v té dílně, který pořád uklizím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bod, nic takového. Uh-huh. Takže tímto bych si zavřel a nějaká rada ani možná neexistuje. Prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
1: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to nejbyly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
0: Vždycky zdravím vás, taky zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový předspaní bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsou taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí s tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, tak má dcera stará, mladá, 50 roku a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu a já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé, ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narozeninám vždycky nakreslí 4 až 6 roku, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky darované. Ale jinak mám od všech dárků hodně. Takže toto je dnešní den teda byl opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem se setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je tak krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním. Takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich, té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narozeně, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někoho být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě mám věcnou, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byl naštvaná. Já říkám, je, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všechny nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takový lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že? Ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou. Tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné taky jim dávám. Ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odchází, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový příjem. A vidím, že to myslí o srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš. Ten.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc a krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všechny a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam, pádadadadam, pam pam pam, pádadadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal okle do toho okýnka, říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, vy tam, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, jako co s tím budu dělat, jsem říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle zvíle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko, přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, přiž na jedničku odskáčete pryč, bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme, tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Tyko, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? Říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. To chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravena, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to s totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách. Začátky té divadelní dráhy.
2: No, tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, které nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhl, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle stá hrůza. Jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, ja. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako, já, Dort, já, Leutová žena měla mejda, nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A oni říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. On říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. On říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tí schody do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No, věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no, i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty.
2: Říká, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišel já jsem říkal, my už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už omdlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě pocehrnul, počal, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vystříkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže si mě moc hezky, ahoj a děkujeme.
1: Díky, nashledanou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
3: Pojďme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející. Je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
2: Ano.
3: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám hned řekl, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí.
2: Ano.
3: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit, jít k zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
3: ano.
2: Tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprostý nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

at them all. I'm on your side. Oh, when times get rough,

when you're down and out. When you're on the street

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein, ben. Ano, ten je starší než já. No ano, ten je ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak... Uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hranice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli a já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano.
4: Kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí se zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než se
2: teda... Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, tačích, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková

0: To byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měl Ježek hrozně rád. A my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic. Z radosti ze života.
1: Dejte si tu pozor.
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
5: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
4: Ať tam jde on.
2: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
4: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: A tam nebo.
2: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dovolíte.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má kladu tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta

0: otázka logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšej. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo s osobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vixoval si ji. Vixem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám, že ne. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
1: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
0: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
0: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc říct kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
1: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
0: já
1: vaříte?
0: Sám? Málo, no něco umím, ale...
1: Ryby?
0: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím. Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobře, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečky, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
1: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
0: Ajajaj, to já mám moc, no.
1: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
0: Jo.
1: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
0: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme. No, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, protože to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
0: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
0: No tak psy mám pořád, celý život svůj mám psy. Teď mám podat ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Jozefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa, to se chyl do jemnošestnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dostejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
0: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně, taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
0: Juminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání, dejte ho honem sem toho.